nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, Ježíš se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v Peřince. Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
1: Chlub se. Tak,
2: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
1: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazovala, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
2: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
1: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
2: A nebo ty řeznické krámy,
1: řeznické věc, krámy,
2: co oblibou říkáš.
1: Také,
2: dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
1: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
2: tak,
1: a ona vykvete krásně.
2: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
1: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
2: tím se jim to líbí.
1: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
0: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté plepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice! Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě, no, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, no, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem,

0: na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
1: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
0: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
0: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
0: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
0: Podívej, já si to
2: jenom
0: taky...
2: Jenom to ne.
3: No. A nebo klidně duete.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už s tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem těžký, moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, vystávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-da, milí raní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty ji teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem ji slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím
9: ale
5: fagotem
9: ten jsem teda
5: faktu.
9: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá. Pil. Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Stavba více než 350 bytů začala na Kamenném vrchu v Novém Lískovci v Brně. Větší obchody v pondělí nesmí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Hokejisté Komety Brno vyhráli v Olomouci 4-2 a dnes bude jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Po několika letech příprav začala stavba 353 bytů na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. 280 z nich bude družstevních, zbytek si rozdělí město a městská část. Na místě má vzniknout i mateřská škola. Investice vyjde na více než 2 miliardy korun. Město ji financuje bankovním úvěrem, pokračuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Družstevní bydlení vnímáme jako jeden z nástrojů, jak umožnit především mladým rodinám, aby si mohli pořídit vlastní bydlení, ale například by na to nedosáhli v tom tržním prostředí, které momentálně panuje. Předpokládáme, že zhotovitel ukončí veškeré práce na výstavbě do roku 2030.
2: Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
2: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Zoologická zahrada ve Zlíně připravuje novou expozici pro tapíry čabrakové. Její stavbu chystá na příští rok. Celkové náklady na projekt s názvem Nusantara, který návštěvníky zavede do prostředí indonéských ostrovů, dosahují téměř 46 milionů korun bez DPH. Zlínský kraj jej podpoří částkou 8 milionů korun, uvedl v páteční tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. Sport. Hokejisté brněnské Komety v Tipsport Extralize zapsali druhou výhru v řadě, když zvítězili v Olomouci 4-2. Rozdílovou branku dal ve druhé třetině Finn Artu Ilomäki, další dvě přidal jeho krajan Robert Leino. Olomouc měla o 18 střel na branku více, ale rozhodla efektivní koncovka, o čemž mluvil i trenér Brna Kamil Pokorný.
5: Zápas maximálně vyrovnaný. Olomouc se snažila hodně chodit do střelby ze všech pozic, snažila se na nás tlačit. O výsledku rozhodla produktivita, my jsme ji měli lepší, z těch kontrů jsme nějaký gol dali a proto si vezeme 3 body.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr, postupně vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den i dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, aktuálně dávejte v Nádražní ulici v Hodonicích na Znojemsku, kde bourala motorka. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěkné sobotní ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno. Máme 4,5 minuty po 5. hodině a začíná naše sobotní ranní vysílání. Dnešní datum je 26. září 2026. Slaví svátek Andrea a Andriana. Ano, slyšíte správně, je to opravdu s N. Andriana. Vše nejlepší nositelkám těchto jmen. No a když už je řeč o kalendáři, tak za chviličku do něj nahlédneme ještě jednou. Na řadě bude první dnešní kalendárium. Podíváme se na významná výročí spojená s dneškem a na řadě bude také jazyková dílnička. Jiří Trachtulec, náš amatérský jazykospitec, se bude zabývat slovy, která byla nejaktuálnější před 6 lety. Proč právě tehdy? Počkejte si na to. A na závěr úvodní hodiny dnešního rána vás vezmeme na exkluzivní rozhlasovou výpravu do zatím nedokončené brněnské T-arény. Ta během víkendu pustí dovnitř první zvědavce. Co všechno nová multifunkční hala za 6 miliard korun nabízí, nechte se překvapit. A samozřejmostí našeho ranního vysílání budou pravidelné a aktivní.

že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

A z mysu dobrých nadějí jsme se vrátili do studia Českého rozhlasu Brno, a to minutku před čtvrt na šest. Pojďme se teď podívat na významná výročí spojená se 26. zářím, tedy dnešním dnem. V církevním kalendáři najdeme dnes svatého Kosmu a Damiana, byli to bratři, žili přibližně ve 3. století našeho letopočtu, působili jako lékaři a křesťané šířící víru, svým bližním sloužili zdarma a připisovány jsou jim i zázraky. Za císaře Diokleciána byli oba zajati a umučeni. Dodnes jsou patrony lékařů a lékárníků. 26. září 1848 se narodil Václav Kounic, český politik a mecenáš. Od roku 1883 byl poslancem zemského parlamentu. V letech 1885 až 1891 zasedal za Mladočechy v Říšské radě. Jako poslanec se zasadil za 8-hodinovou denní pracovní dobu dělníků, za rovnoprávný přístup žen k zaměstnání a zrovnoprávnění českého jazyka na Karlově univerzitě v Praze. V květnu 1908 při slavnostní příležitosti své druhé svatby s Josefkou Horovou věnoval svůj palác v Brně na vybudování kolejí pro studenty. 95 let by se dnes dožila loni zesnulá Erika Bezdíčková, žena, která přežila věznění v několika nacistických koncentračních táborech, včetně Osvětimi. Pocházela ze Slovenska z židovské rodiny. Mimo jiné pracovala v Československém rozhlase jako hlasatelka a redaktorka a v tiskovém oddělení brněnských výstav a veletrhů. Až po dlouhých letech vydala knihu Moje dlouhé mlčení a natočila několik dokumentů s Olgou Sommerovou. Dnešek dále připomíná brněnskou basketbalovou legendu Olgu Přidalovou Mikuláškovou. Ta se narodila 26. září roku 1939. Hrávala za kluby Zbrojovka Brno, Žabovřesky a později i za KP Brno. A několik let byla také součástí národního týmu. A právě 26. září roku 1987 opustila tento svět herečka Marie Brožová. Pocházela z Hustopeč nad Bečvou. Profesionální dráhu začínala v Národním divadle v Brně. Později působila v Praze. Jejím prvním manželem byl významný architekt, scénograf a pedagog Karel Lhota. Společně s Adolfem Loosem realizoval slavné pražské vily. Podruhé se pak provdala za režiséra Bohuše Stejskala, šéfa činohry Vinohradského divadla. Tak teď už Helena Vondráčková a Jiří Korn se každý vydají jinam, tedy já půjdu tam a ty tam, to je název následující písničky, každopádně se po ní sejdeme u počasí. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Teploty na jižní Moravě se aktuálně drží v rozmezí od 4 do 9 stupňů Celsia. Ta nejnižší byla naměřena aktuálně v Kobylí a nejtepleji máme teď ve Znojmě, Kuchařovicích. Na zbytku měřících stanic, opravím se, Pohořelice, ty hlásí taky 4 stupně, ostatní stanice buď to 5 a nebo 7 stupňů. Ze Strážnice nám aktuální údaj chybí. Dnes nás čeká slunečný den, ale chladné a mlhavé ráno, což ti, co už jsou na nohou, teď asi mohou potvrdit. Očekáváme jinak jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky ty budou mírně nepříznivé, přes den pak budou i dobré a biozátěž se bude držet pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám vyjde přesně ve 3/4 na 7, takže za necelou hodinku a půl. Tolik aktuální informace o počasí, budeme se k ním samozřejmě průběžně vracet a to nejenom se mnou, ale i s brněnskými meteorology, tak jak jste zvyklí. No a jak jste zvyklí, tak za chviličku zazní jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Hezké ráno.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byli Rangers a jejich modrý měsíc. No, pravda je, že dnes v noci byl měsíc velmi jasný. Nevím, jestli byl modrý, ale byl velmi jasný. V podstatě jste měli pocit, že se vám uvnitř domu nebo bytu svítí, ale pokud jste si nezatáhli a nebo jste si nedali rolety, no tak jste prostě měli uvnitř pořádné světlo. Takže to bylo jenom k měsíci, ale teď se nebudeme bavit o měsíci, ale budeme se bavit o zajímavostech jazykovědných, protože naším pravidelným přispěvatelem je také náš amatérský jazykospitec Jiří Trachtulec. A dalo by se říct, že v pravidelné víkendové jazykové dílničce se bude zabývat slovy, která byla nejaktuálnější před 6 lety. Proč právě před 6 lety? Možná už někteří trošku vytušili, tak se pojďme podívat, jestli si to myslíte správně.
1: Některá slova mají krátký život. Objeví se, nějaký čas nám poslouží a pak zase zmizí. Zpravidla, když zanikne či zmizí to, co jsme jimi pojmenovávali. Příkladem může být nedávná epidemie koronaviru. I na něj brněnská hantýrka zareagovala a objevila se řada nových termínů. Například hok na skéru, což je práce z domova, zichrvál, to je ochranný prostředek, zichrdekl na čuňu, to je zase rouška. Špricung na klepeta jsme říkali desinfekci na ruce, klempírování znamenalo lehký průběh nemoci, průhra všeckých bylo celoplošné cestování a oflus všeckých zase promoření populace. Za zmínku stojí také ingolstovské voprus, tedy nouzový či výjimečný stav, a fachmanský hemzy, to jsou rozporuplné názory odborníků. Zdali tato slova zmizí v propadlišti dějin, to uvidíme při další pořádné epidemii. S úsměvem se s vámi loučí Jiří Trachta.
0: Tak snad nás v dohledné době žádná taková epidemie nečeká. Každopádně slova možná mohou zmizet, ale zůstaly nám některé návyky a myslím si, že je to dobře umývat si správně ruce nebo si je dezinfikovat, tak to si myslím, že by mělo už patřit do naší v podstatě denní výbavy a případně se opatřit nějakým tím ochranným prostředkem na ústa. Teď si nevzpomenu, jak to přesně bylo v Hantecu, ale třeba hok na skéru, ta se mi líbí. To si myslím, že by se možná taky líbilo některým z vás pokračovat v tom. Každopádně další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti nás čeká zase zítra touhle dobou. Co nás čeká teď do konce půlhodinky do zpráv, tak to je duet Petrianu a Petra Jandy. No už nám není asi snad, teď si říkám, že nás asi neposlouchá nikdo, komu by bylo 17.
2: Český rozhlas Brno, písně

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Už tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna vyšetřovala policie přes 58 000 dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. Bezplatná zdravotní vyšetření a preventivní poradny dnes nabízí obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Zájemci si můžou nechat zkontrolovat například mateřská znaménka, zrak, krevní tlak nebo cévní věk. Muži také prostatu a ženy funkci štítné žlázy. Novinkou je měření hladiny cukru v krvi. Součástí programu bude také nácvik první pomoci a samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin. Vyšetření jsou bez objednání a můžou je využít lidé bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu. Seriál MotoGP se v příštím roce vrátí do Brna v prázdninovém termínu. Na Masarykově okruhu pojedou motorky závod mistrovství světa od 16. do 18. července. Spolu s oznámením termínu v pátek začal i předprodej vstupenek. Pro fanoušky pořadatelé chystají třeba zastřešení tribuny u stadionu. Organizátoři návrat letního termínu po letošní červnové zkušenosti vítají, jak potvrdil mluvčí automotodromu Brno Petr Boháč. V halštatském domu Bíčí skály na Blanensku můžou zájemci dnes navštívit benefiční koncert houslí a varhan. Jeskyně není běžně přístupná, protože je jedním z největších zimovišť netopírů v Česku. Zájemcům se otevírá jen několikrát do roka. Výtěžek koncertu půjde na dostavbu a provoz školy v Indii. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na D1 u Vyškova na 229. kilometru ve směru na Ostravu vás zdrží porouchaný vůz a nehodu hlásí v ulici Otakara Kubína v Boskovicích na Blanensku. Osobní auto tam narazilo do stromu, na místě je policie. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. S Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byl krejčí Stanislav Hložek v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno bezmála 6 minut po 17:30. Představte si, že ještě není dokončená, během víkendu už ale pustí dovnitř první zvědavce. O čem je řeč? O brněnské té aréně. Co všechno nová multifunkční hala za 6 miliard korun nabízí? My jsme se tam dostali s předstihem a za chvíli vás vezmeme sebou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpíval nám Václav Neckář a my se teď vydáme do světa sportu. Sportovní zápasy i velké koncerty, takže nejen do světa sportu. Až pro 13 000 diváků to všechno nabízí nová T-Arena na brněnském výstavišti. Hala za zhruba 6 miliard korun sice ještě není úplně hotová, dnes a zítra se ale do ní dostanou první návštěvníci. S předstihem si arénu prošla i naše reportérka.
1: Pod tím poprsníkem se teď svítí růžově, je vlastně klubové patro.
2: Ukazuje průvodkyně novinářům centrální prostor. V interiérech i před halou toho zbývá dodělat ještě hodně.
3: Ta stavba vlastně finalizuje, takže víte, se dokončují venkovní úpravy.
2: Říká předseda představenstva T-Arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl, který za tuto stranu kandiduje v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Brno Komín.
3: Dokončují se skyboxy, instalují se sedačky, zkoušuje se zkrátka videotechnika, podlahy ve jednotlivých sekcích, gastropointy, těch dokončovacích prací je samozřejmě množství.
4: Děláme všechno pro to, aby se to za měsíc celá hala předala.
2: Potvrzuje vedoucí projektů stavební firmy, která halu buduje, Petr Slezáček, a dodává.
4: Pokračují práce až do půlky února podle podepsaných dodatků.
2: První velký šampionát se přitom v hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Bude to mistrovství Evropy v házené žen. Nedokončenou halu si včera prohlédli i politici a partneři projektu.
5: Moc se těším na to, že se potkáme společně na nějaké konkrétní akci a já si myslím, že takový hlavní tahák bude utkání Komety se Spartou na začátku ledna. Myslím si, že to bude skutečně vyprodáno.
2: Řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Zástupci města, Jihomoravského kraje a Českého svazu ledního hokeje zároveň podepsali smlouvu o spolupráci při pořádání hokejových šampionátů. Mistrovství světa juniorů v roce 2030 nebo mistrovství světa mužů o rok později. Veřejnost se do haly podívá už dnes a zítra při komentovaných prohlídkách. Kapacita prohlídek je už vyčerpaná. Kdo se dovnitř nedostane, prohlédne si interiér prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách před halou, kde budou celý den koncerty a program pro rodiny. Po dokončení bude T-Arena sloužit i kultuře. V lednu tam vystoupí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo v doprovodu Filharmonie Brno. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme přesně 3:45. Pojďme se podívat, jaké jsou aktuální teploty na jižní Moravě. Drží se na stejných hodnotách jako před půl hodinkou, to znamená v rozmezí od 4 do 9 stupňů Celsia. Nejnižší aktuálně teploty jsou v Kobylí a v Pohořelicích a nejtepleji máme ve Znojmě Kuchařovicích. Ostatní stanice hlásí 5 nebo 7 stupňů. Strážnice stále údaj nedodává, takže uvidíme, jak to bude vypadat za nějakých několik desítek minut. Každopádně dnes nás čeká slunečný den, ale chladné a mlhavé ráno. Očekáváme jasno nebo jen malou oblačnost, ráno v údolích s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty očekáváme v rozmezí od 18 do 21 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý postupně vítr jižních směrů do 15 km za hodinu a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Přes den i dobré. Biozátěž bude pro dnešek na jedničce, tedy mírná, a sluníčko nám vyjde za hodinku ve 6:45. Večer pak zapadne ve 6:45, tedy minutku po, takže v podstatě po 12 hodinách. Tolik počasí ode mě, za necelou půl hodinku už se spojíme s brněnskými meteorology a ti pro nás kromě podrobnějších informací budou mít třeba také teplotní rekordy ze dnešního dne. Tak tolik počasí, za chviličku už se podíváme na rychlotrať. Předtím však ještě budou hrát Maywood a čeká vás také nějaká ta pozvánka, tak se nechte pozvat, hezké ráno.
2: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Give me back my love, dej mi zpět svou lásku. Tak to byla píseň Maywood a my se teď vydáváme pomaličku na rychlotrať, protože Správa železnic pokračuje v přípravě stavby první vysokorychlostní tratě v Česku. Má spojit Brno a Ostravu a teď se pracuje konkrétně na části úseku Moravská brána. Geologové pracují u Slavíče, místní části hranic na Přerovsku.
1: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření toho dočasně uklidněného modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: Výzkum u Slavíče vede Vladislava Kopřivová. Stojíme v místě, kde má v budoucnu vést až 700 metrů dlouhý tunel. Vrtná souprava geologů právě pracuje ve svahu, přímo v Jablečném sadu.
1: Používáme tady soupravu Jano HVS 275. Aktuálně je to z toho důvodu, že se pohybujeme v prostředí, kde potřebujeme obratnou, lehčí mašinu a je to kvůli tomu, že vlastně se pohybujeme na svazích a tím pádem potřebujeme, abychom měli zajištěnou bezpečnost. Aktuálně dokumentujeme mezi 8. a 9. metrem.
2: Vzorky půdy dělníci musí uvolnit s pomocí kladiva. Tady v okolí Slavíče mají geologové v plánu vyhloubit 58 sond. Hluboké budou až 25 metrů. Monitoring zaměření na chování svahu a hladinu podzemní vody tu potrvá 2 roky. Poté data geologové vyhodnotí.
3: Moravská brána, to je velmi specifické území, máte ho vymezený poměrně pevnými, téměř až skalními jednotkami a mezi tím tady máme výplň, která je neogenní. A právě ta neogenní výplň má své parametry, které jsou z hlediska geologie a především geotechniky výzvou pro ty budoucí projekční práce a pro výstavbu té liniové stavby.
2: Z 12 stovek potřebných pozemků má Správa železnic pro budoucí rychlotrať vykoupeno zhruba 10%. Termín zahájení výstavby je posunutý o 3 roky, na rok 2029, vysvětluje mluvčí společnosti David Kabele.
4: Příprava vysokorychlostní trati Moravská brána je technicky i administrativně náročná. Do harmonogramu se promítly změny legislativy i úpravy a optimalizace technického řešení, které vyplynuly z projednání s dotčenými orgány, obcemi, vlastníky pozemků a dalšími partnery v území.
2: Součástí stavby vysokorychlostní trati je i modernizace terminálů v Hranicích a Ostravě Svinově. Zatímco v Ostravě stavbu úřady už povolili, pro stanici v Hranicích Správa železnic teprve připravuje dokumentaci. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

Pavy. Sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení. Kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební host Felix.

0: Lepší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zázemí Vyškovského hřbitova bourají dělníci, původní domek nahradí obytné moduly. Břeclav vyhlásila zakázku na stavbu sociálních bytů v ulici U Splavu. Krajské nemocnice na Vysočině získají peníze na posílení zdravotnického personálu. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večera. Na hřbitově ve Vyškově začala demolice budovy, která tvoří jeho zázemí. Přibližně 150 let starý domek byl tak poškozený, že jeho rekonstrukce už nebyla možná. Do konce roku ho nahradí stavba z obytných kontejnerů. Nejprve ale musí dělníci dostavět hřbitovní zeď, protože ta byla součástí bouraného domku. Práce vyjdou skoro na 9 milionů korun, dodává mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.
3: Fasádu té nové sestavy opatříme dřevěným obkladem, aby objekt citlivě zapadl do lokality hřbitova. Zázemí bude tvořit kancelář správy pohřebišť, sklad, archiv či technická místnost a především toalety jak pro zaměstnance, tak také pro veřejnost.
1: Nepřetržité fungování hřbitova v průběhu stavebních prací zajistí dočasná sestava dvou modulů. Břeclav vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu sociálních bytů v ulici U Splavu. Na místě někdejší policejní ubytovny by měly vyrůst dva jednopodlažní a dva třípodlažní domy s celkem 28 byty určenými pro seniory, mladé rodiny či pro lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Město o tom informovalo na svých internetových stránkách. Stavba má být dokončena na konci roku 2028. Břeclav na stavbu získala dotaci 61 milionů korun z integrovaného regionálního operačního programu. Přes 2 miliony korun na nábor nových zdravotníků dostanou od hejtmanství krajské nemocnice na Vysočině. Peníze mají pomoct nemocnicím stabilizovat personál a obsadit volná místa na jednotlivých odděleních. Příspěvky letos získá 24 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě.
4: Nejvyšší částka připadne Jihlavě. Skoro 1,5 milionu tam pomůže získat 16 nelékařských zdravotníků, převážně pro urgentní příjem. Třebíč dostane necelý 500 000 korun pro 5 nových zaměstnanců. V Novém Městě na Moravě pak na 3 nové zdravotníky připadne necelých 300 000 korun. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Herci v brněnském kulturním centru Kolaps dnes večer uvedou premiéru autorské inscenace Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost. Hra na vztahu kurýra a zákazníka demonstruje křehkost mezilidských vztahů, důležitost lidské blízkosti a zároveň tlak na výkon. Klíčovým prvkem je pohyb a jeho význam. Ten umocňuje postava zákazníka, který je stejně jako jeho představitel na elektrickém vozíku. Hlavní myšlenku inscenace popisuje režisérka Alexandra Horšová.
5: Zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité a hodnotné, jestli je to opravdu ta práce, biznis a schon a ta zrychlená doba, ve které žijeme, nebo jestli je to třeba něco jiného.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně pozor na 229. kilometru D1 ve směru na Ostravu. Zdrží vás tam porouchaný vůz. Šťastné cesty bez komplikací vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 4,5 minuty po 6. hodině, dnes je sobota 26. září 2026 a už za chvíli nás čeká další kalendárium. Tentokrát se podíváme na významné okamžiky, ke kterým došlo právě v dnešní den. Následně se spojíme s brněnskými meteorology, kteří pro nás budou mít podrobné informace o počasí. A čas od času je dobré si připomenout i pravidla silničního provozu. Už jste si asi všimli, že pro vás celé září máme řidičskou abecedu, ve které vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a výjimkou nebude ani dnešní ranní vysílání. A když už jsme u cestování, tak se podíváme na novou inscenaci kulturního centra Kolaps v Brně. Už to trošku zaznělo ve zprávách, dáme si podrobnosti, co všechno se skrývá za vzájemným vztahem kurýra a zákazníka, to uslyšíte chvíli před 7. No a to, co uslyšíte už za okamžik, jsou písničky, které nestárnou. O duhové kuličce nám bude zpívat Radek Tomášek a Žili si přetneme s kapelou No Name, samozřejmě obrazně. U mikrofonu Janis Moras, pozitivní ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byly Žili a slovenská kapela No Name v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 6. hodině. Pojďme se podívat na události spojené s dnešním dnem, tedy 26. září. 26. září 1889 byla v Brně založena továrna na kovodělnou a strojírenskou výrobu Brno Královopolská strojírna Lederer a Porges, předchůdce pozdější Královopolské akciové společnosti. Do obchodního rejstříku byla zapsána 18. února 1890. Tak v roce 1905 se 26. září

0: V Brně narodil Georg Plaček, světově proslulý fyzik, který se zřejmě jako jediný Čech na vedoucím místě podílel na projektu Manhattan, což byl tajný americký vývoj atomové bomby. Významné práce vytvořil i v oblasti fyziky neutronů a matematické fyzice. Dnešní den je spojený také se jménem Karla Krejčího, někdejšího ředitele obrazárny Moravského zemského muzea v Brně. Zemřel v Tišnově 26. září 1972. Byl také jedním ze zakladatelů Podhorátského muzea v Předklášteří u Tišnova a rovněž talentovaným malířem. 26. září 2003 zemřel ve Zlíně herec, malíř a spisovatel Lubor Tokoš. Narodil se 7. února 1923 ve Šternberku, od roku 1925 však žil v Hodoníně. Když začala druhá světová válka, odešel do Brna, kde nastoupil v Městském divadle nejdříve jako kulisák a poté jako nápověda. Svou hereckou kariéru začínal v komparzech. V povědomí diváků zůstává především díky svým filmovým rolím dědečku s charakteristickým hlasem. V roce 2002 obdržel cenu Thálie za celoživotní dílo v oboru činohra. No a na úvod dnešní hodiny zazněla písnička s názvem Duhová kulička, tak v tomto filmu, tedy ve filmu s tímto názvem, Lubor Tokoš také hrál. Tak. S dnešním dnem je spojen i začátek návštěvy Benedikta XVI. V roce 2009 v České republice, při které zamířil i do Brna. Na tuřánském letišti sloužil mši svatou pro 120 tisíc věřících, jednalo se o čtvrtou návštěvu hlavy katolické církve v naší zemi. Tak tolik kalendárium, za chviličku se spojíme s brněnskými meteorology. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology je na pořadu dne 7:02. Na druhé straně a dnes za brněnské meteorology bude mluvit Ondřej Brambus. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já když se dívám na to rozpětí teplot v našem regionu teď aktuálně mezi 3 a 8 stupni, tak jak máme vyhlídky na dnešní den?
2: Vyhlídky jsou takové, že ty teploty budou stoupat, ale máte pravdu, že rozpětí je poměrně velké, i když dokáže být ještě větší, ale vždy to takhle v těch nočních ranních hodinách závisí hodně od větru. Takže právě na těch lokalitách, kde máme bezvětří nebo slabý vítr, tak jsou teploty kolem 3-4 stupňů Celsia, naopak na větrnějších lokalitách nebo ve vyšších polohách pak kolem 6 nebo 7 stupňů. Jinak oblohu máme většinou skoro jasnou, takže srážky se nám nevyskytují a vítr je jen slabý. Během dne tedy bude také slunečno, vlastně po celý den bude skoro jasno nebo úplně jasno. Ještě jsem zapomněl zmínit, že v některých údolích se teď aktuálně vyskytují takové lokální mlhy, ale ty by se měly v těch nejbližších hodinách rozpustit. Dnešní maximální teploty 18 až 21 stupňů a jen slabý vítr do 15 km za hodinu.
1: Já můžu doplnit, že biozátěž bude na stupni číslo 1. Ještě by mě zajímalo, jaká nás čeká noc, Ondřej?
2: Noc na zítra by měla být velmi podobná té uplynulé noci, malá oblačnost, skoro jasno nebo jasno. Opět se nám začnou zejména v druhé polovině noci a k ránu vytvářet údolní mlhy. A i teploty budou podobné, velmi záviset na větru, většinou od 9 do 6 stupňů, ale na lokalitách, kde bude bezvětří, tak teploty jenom kolem 5 stupňů a mohou se vyskytnout přízemní mrazíky. Vítr bude jenom slabý nebo úplné bezvětří.
1: Ještě nám na závěr prozraďte teplotní rekordy.
2: Nejvyšší teplota pochází z roku 1942. Ve Strážnici tehdy naměřili 29 stupňů a 2 desetiny. Nejnižší teplota pro dnešní datum jsou minus 2 stupně Celsia. Tato teplota byla naměřena jednak na stanici Křtiny v roce 1939, ale také na stanici Olešnice v roce 1957.
1: Říká Ondřej Brambus z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: No, já už jen doplním, že pro dnešek budeme mít rozptylové podmínky mírně nepříznivé a během dne budou potom přechodně i dobré. Sluníčko nám vyjde za 25 minut ve 6:45 a zapadne večer minutku po 6:45. Tolik počasí pro tuto chvíli, teď následují pozvánky, zpívat bude Valdemar Matuška a potom pro vás budu mít tip na článek z našeho webu.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
5: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
4: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
5: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
4: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
5: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
4: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
5: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak jsme se vydali po starých zámeckých schodech a vystoupali jsme až do studia Českého rozhlasu Brno. Máme 5 minut před 6:30 a tento čas v sobotním, tedy obecně ve víkendovém vysílání patří typu na článek z našeho webu. Budu stručný. Před každým svátkem řešíme tisíce dotazů, to je jeden z článků, který najdete na našem webu a myslím si, že vám vnese trochu světla do přeci jenom možná zmatených představ nás všech, jak to tedy vlastně je s obchody ve státní svátky, protože tak, jak říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, tak zákazníci si na omezení otevírací doby nezvykli ani po 10 letech a možná tápou, jak to vlastně je, tak tady v tomto článku najdete krásný přehled toho, kdy přesně, ve které svátky a v tomto roce, jak to bude, tedy tak jako každý rok, tak i tento, jak to vlastně s těmi obchody, jak kdy jsou tedy zavřené a tak dále. Takže toto najdete všechno na našem webu a nám už teď zbývá do půl ještě Verona, aby zahrála a pak už se na vás budu těšit opět s dalšími zajímavostmi a informacemi. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Po několika letech příprav začala stavba 353 bytů na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. 280 z nich bude družstevních, zbytek si rozdělí město a městská část. Na místě má vzniknout i mateřská škola. Investice vyjde na více než 2 miliardy korun. Město ji financuje bankovním úvěrem. Obchody nad 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Otevřené můžou mít obchody, které jsou na nádražích či letištích, nebo obchůdky, které jsou například součástí benzinových pump. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otevírací doby zákazníci nezvykli ani po 10 letech. Město Luhačovice ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Zlín obnovilo historický vodojem v lokalitě Malá Kamenná. Vodojem byl v roce 1948 vybudovaný jako součást vodovodního systému lázeňského města a sloužil ke shromažďování vody a zajištění stabilního tlaku v síti. Vodojem už neslouží svému původnímu účelu, úpravou ale prošla fasáda i okolí a přibyl taky informační panel, který historii stavby připomíná. Hokejisté brněnské Komety v Tipsport Extralize zapsali druhou výhru v řadě, když zvítězili v Olomouci 4-2. Rozdílovou branku dal ve druhé třetině Finn Artu Ilomäki, další dvě přidal jeho krajan Robert Leino. Olomouc měla o 18 střel na branku více, ale rozhodla efektivní koncovka. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na D1 u Vyškova. Na 229. kilometru ve směru na Ostravu vás zdrží porouchaný vůz a nehodu hlásí v ulici Otakara Kubína v Boskovicích na Blanensku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Michal David by chtěl žít tak, jak se má, a já se toho trošku přidržím, protože vlastně je dobré občas dělat něco tak přesně, jak se má. Týká se to třeba pravidel silničního provozu, protože už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si počkejte na to, co nás čeká dnes. Teď nám ještě bláznovou kolébavku takhle při probuzení zaspívá Pavel Didovič.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak už jsme všichni usnuli a pojďte si teď s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak pár týdnů zpátky jsem si vzpomněl, že jsme se i o tomto tématu tady v dopoledním vysílání v rámci chovatelské poradny bavili s panem veterinářem Milanem Štouračem, takže si ji můžete najít v aplikaci nebo na webu Můj rozhlas. Každopádně v rámci řidičské abecedy si zítra povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Do té doby o tom můžete uvažovat nebo si dokonce něco vyhledat. No a auta už, nebo obecně vozy už dávno netahají koně, ale stále se uvádí jejich výkon v koních, tak si pojďme teď poslechnout koně bílého Marie Rotrové.

0: počasí.
1: Tak teploty nám na jižní Moravě maličko klesly, rozmezí aktuální, ve kterém se pohybují teploty v našem regionu 3 až 8 stupňů, ta nejnižší je aktuálně naměřená v Kobylí a nejvyšší je stále ve Znojmě Kuchařovicích, byť o stupínek méně než před několika desítkami minut, tedy 8 stupňů. No, ze Strážnice nám stále údaj chybí, tak je otázka, jak je tam, to bude zajímavé zejména ve srovnání s teplotními rekordy. Dnes očekáváme slunečný den s poměrně chladným ránem, po celý den bude skoro jasno nebo i jasno, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích, nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, postupně vítr jižních směrů do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré, biometeorologická předpověď pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko nám vychází právě teď přesně ve 6:45 a zapadne přesně za 12 hodin, tedy minutu po 6:45 večer. Takže pojďme k těm teplotním rekordům. Právě teď přichází na řadu Strážnice, protože tam byla naměřena historicky nejvyšší hodnota 26. září v roce 1942, a to 29,2 stupně Celsia. Tak možná se vzhledem k tomu rekordu stydí za tu aktuální hodnotu, ale já věřím, že se nám dostane v těch příštích relacích. No a nejchladněji jsme měli 26. září ve Křtinách a Olešnici s hodně minus 2 stupně, jen roky se nám liší. Ve Křtinách to bylo v roce 1939 a v Olešnici pak rok 1957. Tak, tolik počasí, my se už za chviličku vydáme do světa kultury, konkrétně do kulturního centra Kolaps v Brně. Podíváme se na jejich novou inscenaci. Pár věcí už zaznělo, podíváme se na podrobnosti. Tak hezké ráno.
2: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
1: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Čižest

0: Tak to byly Husličky a Vlasta Redl. Tvůrčí tým brněnského kulturního centra Kolaps uvádí novou autorskou inscenaci. Její název jen Momenty v našich životech, které křičí o pozornost, vyjadřuje pocity hlavních postav. Hra na příběhu kurýra a zákazníka ukazuje, k jak různorodým situacím mezi nimi může docházet. Autoři upozorňují na to, jak mezilidské vztahy ovlivňuje princip nabídky a poptávky a jak se jejich dynamika proměňuje v uspěchaném světě.
1: A na muze, ve čtvrtém patře se o futra otvírá zákazník číslo 3.
2: Pan Mudr.
3: Kurýr a zákazník. Vztah, ze kterého plynou všechny situace nové inscenace brněnského kulturního centra Kolaps. Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost, uvádějí krátká setkání a pohled na svět právě očima uspěchaných kurýrů a čekajících zákazníků.
4: My jsme neměli na začátku pevný text, ale ten text vznikal právě skrze různé improvizace na těch zkouškách, takže potom ten proces vlastně skládání toho inscenačního tvaru byl trochu náročnější.
3: Režisérka Alexandra Horovčák-Bolfová zdůrazňuje složitost autorského formátu. Hra je založena na kontrastu.
4: Toho člověka vlastně s tím normativním tělem, který žije v tom schonu, má několik prací a je neustále v pohybu. Té postavy vlastně kurýra, která je neustále v pohybu, tak jsme do kontrastu postavili toho člověka s tím fyzickým znevýhodněním, který vlastně odkázaný na pohyb jenom na elektrickém vozíku.
2: Já vás vlastně vůbec nezajímám.
1: Mě vás líto.
2: Mně je líto vás.
1: A jinak než si myslíte.
2: Co vy víte, co zrovna já si myslím. Je to do určitě míry manipulátor, zároveň sám nějakým způsobem ovlivněný svým světem a vnitřním světem. V podstatě jeho mantrou častou je můj byt, můj hrad.
3: Popisuje charakter postavy zákazníka herec Daniel Rampáček, který se i v civilním životě pohybuje na vozíku.
2: Jeho omezený prostoru umožňuje se dostávat dovnitř. Dovede vybrat a recyklovat cokoliv, co ten druhý přinese.
3: S námětem inscenace, která zkoumá práci kurýra, přišel herec Ondřej Kolín, který čerpal z vlastní zkušenosti s touto profesí.
5: Samozřejmě kurýři jsou hráni časem a výkonem, no ale my právě zkoumáme i takovéto zastavení v čase, kdy se ten kurýr může dovolit se na chvilku zastavit a tomu právě zprostředkovává ten náš zákazník, který sice není tak pohyblivý jako ten kurýr, ale možná vnitřní život má o to pohyblivější.
3: Dodává. Rozložením postav chtějí tvůrci upozornit i na otázku péče, lidské blízkosti a vystavění vlastních hranic. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. V lese u Křtina na Blanensku dnes psi skládají lovecké zkoušky. Den Zlínského kraje přinese omezení dopravy v bývalém továrním areálu ve Zlíně a bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotník pojišťoven Martin Balada.
3: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
1: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Když se totiž o odchodu klienta dozví původní pojišťovna, může výplatu benefitů zastavit. Pojišťovnu můžou klienti vždy měnit buď na jaře nebo na podzim. Podle Balady této možnosti každoročně využije asi 60 tisíc lidí. V lese u Křtina na Blanensku dnes a zítra skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi plní několik disciplín, například hledají zvěř nebo musí zůstat v klidu při výstřelu. Volně se pohybují po lese, lidé by tak v jeho okolí měli jednat s obezřetností, jak upozorňuje za školní lesní podnik Kamila Hájková.
4: V rámci některých disciplín jsou ti pejsci na volno a jejich akční rádius je až 1 kilometr. To znamená, že ti pejsci se pohybují bez dohledu vůdce, protože musí vlastně fungovat samostatně. Takže my jsme tam sice nezakázali vstup, ale doporučujeme obezřetnost.
1: Na akci upozorňují i výstražné cedule přímo na přístupových cestách. Změny v dopravě přinese dnešní akce Den Zlínského kraje, která se koná v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Linka MHD číslo 38 neobslouží zastávky Zlín Střed, 20. ani JA Bati. Náhradní trasa povede po Gahurově ulici a třídě Tomáše Bati a spoje budou zastavovat na zastávkách Náměstí práce a Antonínova. Z polikliniky se pak linka napojí na svůj standardní jízdní řád. Omezené bude i parkování v areálu. Vzhledem k odklízecím pracím po červencovém požáru budovy 34 se také změní rozmístění některých částí programu. Na parkovišti u letní plovárny ve Znojmě dnes návštěvníci z novínského Burčák Festu uvidí zhruba 40 historických traktorů. Členové tří rakouských spolků přivezou vlastní zemědělské stroje mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Město poskytlo zemědělcům plochu pro zaparkování. Stroje budou lidem přístupné podle domluvy, popisuje mluvčí Petra Šuláková.
5: Lidé si budou moci zblízka prohlédnout, vyfotit se s nimi, případné nahlédnutí dovnitř nebo možnost si do traktoru sednout už bude záležet na osobní domluvě. Pro návštěvníky je to především zajímavé zpestření sobotního programu v louce a zároveň příjemné přeshraniční setkání s našimi sousedy z Dolního Rakouska.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, vítr slabý proměnlivý, postupně jižních směrů a piozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli mimořádné události na železniční trati je aktuálně v úseku Rájec Jestřebí Blansko zavedena náhradní autobusová doprava. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu IDSJMK.cz. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Brno a já vám přeji dobré sobotní ráno. Dnes je 26. září 2026, je 5 minut po 7. hodině a naše ranní vysílání je tak těsně za svou polovinou. Co nás ještě čeká, třeba babské rady Jarky Vykoupilové, na bolest v krku prý pomůže česnek, křen či šalvěj. Jak je do boje proti nemoci nasadit, si nechte poradit před 7:30. Vezmeme vás také do nedokončené brněnské tý arény, která už ale během víkendu pustí dovnitř první zvědavosti. Ještě před nimi se do arény stihla podívat naše reportérka a podrobnosti z této exkluzivní návštěvy přinese do našeho vysílání 7:30. A svého druhu exkluzivní bude pro posluchače Českého rozhlasu Brno také pozvánka na výlet od Romana Volka z Bučovického klubu českých turistů. Ten nás dnes pozve do moravského Toskánska chvíli před 8:00, tak rozhodně zatím ještě nikam nechoďte, počkejte si na tu pozvánku. Máme totiž toho před sebou dost a dost. Janis Moras u mikrofonu až do 9. hodiny a už za chvíli v písničkách i Petr Fiala nebo Věra Špinarová. A jak se tak dívám, tak to budou trošku vesmírné výlety oba, protože nejdříve to bude Měsíc Petra Fialy a poté Meteor lásky Věry Špinarové. Každopádně dobré sobotní ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak, to byl meteor lásky, který dopadl v 7 hodin a bezmála 13 minut ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Zpívala nám Věra Špinarová, ale ještě předtím zazněl signál, který vás vyzýval k tomu, abyste volali do studia, a vy jste tak činili a jako první se dovolal pan Tomáš Číš z Velké nad Veličkou. Pěkné ráno, pane Tomáši, já vás zdravím na Hornácko. Dobré ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno.
0: No, volali jste, protože ten signál vás vybízel v souvislosti s výročím 102. Českého rozhlasu Brno a my u této příležitosti nadělujeme knihy, tedy jednu knihu a několik výtisků Temné letopisy moravské po celé září rozdáváme jako dárek k tomuto výročí. No a mě by zajímalo, pane Tomáši, představte si, že vám je 102, co byste popřál svým nejbližším, svým blízkým světu?
1: Tak aby třeba, aby o válce se už dozvěděli jenom z dějepisu, ne ze sdělovacích prostředků. No, byli zdraví a šťastní.
0: Já to podepisuju, přidávám se k vám. Moc děkujeme za krásné přání, za to, že nás posloucháte, a já vám srdečně blahopřeju ke knížce. Doufám, že vás potěší, i když to teda přiznám se, a vy to asi víte z našeho vysílání, že to není často, vlastně skoro nikdy úplně šťastné nebo pohodové počtení, ale jsou to samozřejmě velmi zajímavé a pozoruhodné příběhy. Takže k tomu vám blahopřeju, přeji vám i v osobním životě mnoho štěstí, mnoho zdaru, ať jste jenom spokojený a ať k tomu přispívá třeba i naše vysílání. Mějte se hezky.
1: Já moc děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my pokračujeme v našem ranním vysílání v sobotu 26. září. Teď nám budou zpívat sourozenci Nedvědovi a pak už bude na pořadu opět předpověď počasí.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 2 minutky po 7:15, pojďme se podívat na aktuální přehled teplot na jižní Moravě. Ty se drží teď aktuálně v rozmezí od 3 do 7 stupňů. Trošku se nám proměnili favorité, tady nejtepleji máme v Brně Tuřanech, těch 7 zmiňovaných, no a nejnižší teplota je v Pohořelicích 3 stupně, ze Strážnice nám stále údaj chybí, na ostatních stanicích 4 stupně, v Troubsku 5 a na ostatních tedy těch zbývajících 6 stupňů. Čekáme dnes slunečný den s poměrně chladným ránem, po celý den bude skoro jasno nebo i jasno, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý postupně vítr jižních směrů, maximálně do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré. A biozátěž pro dnešek mírná, tedy na stupni číslo 1. Sluníčko nám vyšlo před nějakou půl hodinkou ve 6:45 přesně a ve 6:45 večer opět zapadne, takže my to máme pěknou 12-hodinovou službu sluneční. Prozradím ještě teplotní rekordy, tak jak nám je prozradili brněnští meteorologové. Nejtepleji jsme měli ve Strážnici v roce 1942 na konci září, tedy přesně 26. tak jako dnes, a to 29,2 stupně Celsia. K tomu nejchladněji bylo v tento den ve Křtinách a Folešnici v roce 1939, respektive v roce 1957 v případě Olešnice. Tam totiž bylo v obou letech na obou místech naměřeno zhodně, byly naměřeny zhodně minus 2 stupně. Tak, tolik pro tuto chvíli počasí, vrátíme se k němu samozřejmě ještě dnes ráno za chvíli Činasky a potom nás čekají Babské rady. Hezké ráno s Českým rozhlasem Brno, přeji od mikrofonu Janis Moras.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: To byla kapela Činasky v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut máme 7:30. Na bolest v krku prý pomůže česnek, křen či šalvěji. Jak je do boje proti nemoci nasadit, vás naučí naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Bolest v krku je nepříjemná a vyplatí se začít ji léčit už v počátečním stádiu. Zkusit můžete kloktání česnekovo-křenového roztoku, kdy 3 stroužky česneku prolisujete, přidáte lžíci křenu a deci vody. Tahle směs se kloktá opakovaně. Pokud by to na vás bylo moc silné, funguje i kloktání slané vlažné vody s trochou octa. Sázka na jistotu je směs bylinek. 1 lžíce řebříčku, stejné množství máty peprné a šalvěje. Tuto směs zalijte horkou vodou, stačí 2 deci, přikryjte nádobu, nechte vychladnout a vlažnou ji kloktejte tak často, až pocítíte ustoupení bolesti. Naše babičky používaly i žloutek s medem a převařeným mlékem. Tento nápoj se pil po malých doušcích. Pokud se k bolesti krku přidá ještě bolest hlavy, můžete zkusit zajímavý recept s citronem. Přeříznete ho na poloviny a přiložíte obě části na spánky. Zavážete hlavu šátkem a necháte působit alespoň 2 hodinky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na hřbitově ve Vyškově začala demolice budovy, která tvoří jeho zázemí. Přibližně 150 let starý domek byl tak poškozený, že jeho rekonstrukce už nebyla možná. Do konce roku ho nahradí stavba z obytných kontejnerů. Nejprve ale musí dělníci dostavět hřbitovní zeď, protože ta byla součástí bouraného domku. Práce vyjdou skoro na 9 milionů korun. Břeclav vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu sociálních bytů v ulici U Splavu. Na místě někdejší policejní ubytovny by měly vyrůst 2 jednopodlažní a 2 třípodlažní domy s celkem 28 byty určenými pro seniory, mladé rodiny či pro lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem. Město o tom informovalo na svých internetových stránkách. Stavba má být dokončena na konci roku 2028. Přes 2 miliony korun na nábor nových zdravotníků dostanou od hejtmanství krajské nemocnice na Vysočině. Peníze mají pomoct nemocnicím stabilizovat personál a obsadit volná místa na jednotlivých odděleních. Příspěvky letos získá 24 lékařů a dalších zdravotnických pracovníků v Jihlavě, Třebíči a Novém městě na Moravě. Ceny pohonných hmot ve Zlínském kraji opět vzrostly. Za litr benzínu zaplatí řidiči průměrně 45,86 koruny. To je o 1,67 více než v minulém týdnu. Litr nafty pak stojí v průměru 49,51 koruny. Ceny paliv letos výrazně vzrostly v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Vláda chce od 1. října znovu stanovovat maximální ceny benzínu a nafty a sníží spotřební daň na naftu. Do 24-hodinového plaveckého maratonu se o víkendu zapojí plavci ze Žďáru nad Sázavou. Celkem 20 lidí se nepřetržitým střídáním pokusí překonat český rekord starý 43 let. Klub tak chce oslavit 60. výročí svého založení. Pokus o rekordní plavecký zápis začne dnes ve 13 hodin. Lidé můžou závodníky podpořit přímo ve žďárském relaxačním centru. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli mimořádné události na železniční trati je aktuálně v úseku Rájec, Jestřebí, Blansko zavedena náhradní autobusová doprava. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na webu IDSJMK.cz. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Petr Spálený zpíval, že to vadí. Ono to ale nevadí, že je ještě nedokončená, během víkendu už ale pustí dovnitř první zvědavce. O čem je řeč? O brněnské té aréně, co všechno nová multifunkční hala za 6 miliard korun nabízí. No, my jsme se tam dostali s předstihem a za chvíli vás tam vezmeme s sebou a prozradíme tedy podrobnosti. Zpívat nám teď bude Věra Martinová. Hezké ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byl Malý dům nad skálou, my jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno a podíváme se do té arény. Sportovní zápasy i velké koncerty až pro 13 000 diváků. To všechno nabízí tato nová aréna na brněnském výstavišti. Hala za zhruba 6 miliard korun sice ještě není úplně hotová, dnes a zítra se ale do ní dostanou první návštěvníci. S předstihem si arénu prošla i naše reportérka.
1: Pod tím poprsníkem se teď svítí růžově, je vlastně klubové patro.
2: Ukazuje průvodkyně novinářům centrální prostor. V interiérech i před halou toho zbývá dodělat ještě hodně.
3: Ta stavba vlastně finalizuje, takže vidíte, se dokončují venkovní úpravy.
2: Říká předseda představenstva té arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl, který za tuto stranu kandiduje v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Brno Komín.
3: Dokončují se skyboxy, instalují se sedačky, zkoušuje se veškerá ta videotechnika, podlahy v jednotlivých sekcích, gastropointy, těch dokončovacích prací je samozřejmě množství.
4: Děláme všechno pro to, aby se to za měsíc celá hala předala.
2: Potvrzuje vedoucí projektů stavební firmy, která halu buduje, Petr Slezáček, a dodává.
4: Pokračují práce až do půlky února. Podle podepsaných dodatků.
2: První velký šampionát se přitom v hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Bude to mistrovství Evropy v házené žen. Nedokončenou halu si včera prohlédli i politici a partneři projektu.
5: Moc se těším na to, že se potkáme společně na nějaké konkrétní akci a já si myslím, že takový hlavní tahák bude utkání Komety se Spartou na začátku ledna. Myslím si, že to bude skutečně vyprodáno.
2: Řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS. Zástupci města, Jihomoravského kraje a Českého svazu ledního hokeje zároveň podepsali smlouvu o spolupráci při pořádání hokejových šampionátů. Mistrovství světa juniorů v roce 2030 nebo mistrovství světa mužů o rok později. Veřejnost se do haly podívá už dnes a zítra při komentovaných prohlídkách. Kapacita prohlídek je už vyčerpaná. Kdo se dovnitř nedostane, prohlédne si interiér prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách před halou, kde budou celý den koncerty a program pro rodiny. Po dokončení bude tý arena sloužit i kultuře. V lednu tam vystoupí operní pěvci José Carreras a Plácido Domingo v doprovodu Filharmonie Brno. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Ano, ve 7:45 je čas na počasí. V našem regionu, tedy na jižní Moravě, se teploty stále pohybují od 3 do 7 stupňů. Nejnižší teplota je teď v Pohořelicích a ta nejvyšší v Brně Tuřanech. Dnes čekáme slunečný den s poměrně chladným ránem. Bude skoro jasno nebo i jasno teď, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty vystoupí přes den na 18 až 21 stupňů Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý postupně vítr jižních směrů do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré a biozátěž mírná, tedy na stupni číslo 1. Sluníčko vyšlo před hodinou ve 6:45 a zapadne ve 6:45 večer. Teplotní rekordy ze 26. září. Nejtepleji jsme měli ve Strážnici, a to v roce 1942. Necelých 30 stupňů, přesně 29,2 stupně k tomu. No a nejchladněji bylo ve Křtinách v roce 1939 a v Olešnici v roce 1957. Na obou místech v obou letech hodně minus 2 stupně. Tak tolik počasí. Dnešní počasí vypadá, že je takové příjemné na výlet, tak se necháme už za chviličku pozvat Romanem Volkem z Bučovického klubu českých turistů do Moravského Toskánska. Počkejte si na to, teď vás ještě čekají nějaké ty pozvánky na naše další vysílání a do hor se vydáme s kapelou Opět a Radeček.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak nahoře jsme se vydali s kapelou Opěta Radeček, máme 7 hodin 51 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a je tu čas na námět na výlet. Bude jej pro nás mít dnes Roman Volek z klubu českých turistů. Já vás zdravím, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: No, já jsem avizoval, že vy nás dnes vezmete do Toskánska, ale zůstáváme na Moravě, že ano?
1: Ano. Pokud náhodou někomu vlivem současných chladnějších dnů zase sklo poteple, tak jsem právě naplánoval Toskánsko a doufám, že udělám takovým lidem radost. A samozřejmě nebude to zase tak žhavé, protože právě italské Toskánsko vyměníme za to naše moravské, což ovšem v žádném případě neznamená, že bychom se měli ochudit o nezapomnitelné zážitky a vzpomínky z výletu. Mírně zvlněný ráz krajiny, jemně dotvářený remísky, solitérními stromy a kapličkami či božími muky si v ničem nezadá s italským originálem a nenadarmo se tak ocitl v 50 nejkrásnějších míst, které lze na zemi navštívit, sestavené časopisem Condé Nast Traveler. Bylo by však mylné se domnívat, že za vším stojí jen dílo přírody. Zdejší krajinu utváří součinností i člověk. A to nejen zemědělstvím a vinařstvím na povrchu, ale díky hornictví i tak trochu skrytě pod povrchem. Na vteřinku odbočím, místo Hnědého uhlí se tu v současnosti spíš těží ropa. A tak se oblasti v okolí Dánického lesa a jižně Kodonínu někdy říká i moravský Texas. Původně, a je to vidět hlavně na prvních fotografiích, se za moravské Toskánsko považovala oblast ohraničená Kyjovem, Strážovicemi, Šardicemi a Svatobořicemi Mistřínem. Ale když bych použil jazyka svého kmene, aktualizoval jsem si data a zaznamenal, že dnes už oblast moravského Toskánska zahrnuje region sahající na západ až k D2 u Kurdějova a na sever právě přes hřeben Ždáňského lesa až k úpatí Litenčické pahorkatiny, kde u Chválkovic a Cunkovic najdeme na kopcích i původní větrné mlýny.
0: Já se zeptám, pane Volku, jestli můžu, které místo nejvíc zaujalo vás z té oblasti?
1: Mě hlavně chytla atmosféra raného podzimu, když jsem před týdnem brzy z rána vyjížděl do Valašských kopců. Tehdy padlo jasné rozhodnutí, že pokud vydrží počasí babího léta, musím se konečně vydat i na moravské Toskánsko, kterýžto záměr jsem pořád odsouval kvůli jiným věcem. Při ověřování informací, které místo vybrat, jsem nakonec zvolil vyhlídku nad Svatobořicem Jistřínem směrem na sever, na kapličku svaté Barbory, tedy z té řekněme původní oblasti. Stejně jako v těchto dnech, tak i v období jarní rovnodennosti máme tu výhodu, že východ a západ slunce víceméně odpovídá daným světovým stranám, což mimo jiné znamená, že když si budeme vhodné místo k focení vybírat přibližně už doma u mapy, máme výhodu, že se nám pozice vycházejícího či zapadajícího slunce bude díky tomu určovat celku lehce. Navíc dnes večer je úplněk, takže focení může být ještě zajímavější. Další výhodou je, že už není nutné tak brzy stávat nebo čekat později do večera jako v létě, protože ikonické fotografie jsou spojeny zejména s dlouhými stíny na přelomu dne a noci. Každopádně, jestli si někdo bude chtít odnést krom úchvatných zážitků i podobné snímky, jaké je třeba možné najít na internetu, dozajista to neskončí jednou návštěvou, protože sebelepší přípravu nad mapou nemůže nahradit přímé poznání místa. Takže já vám sice dneska to hlavní už nafocené, ale cestou zpět si udělám ještě menší průzkum dalších míst, co kdyby mě zase někdy přepadlo nutkání fušovat fotografům do řemesla, tak aby nebyl odkázaný jen na teoretickou přípravu nad mapou, ale mohl svoji další výpravu podložit i praktickým poznáním.
0: Tak to byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Moc děkujeme za tip na výlet do moravského Toskánska, ale také vlastně do Texasu, jak jsme slyšeli. Přeji vám krásný den a těším se někdy příště na další váš tip. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, milí posluchači, moravské Toskánsko, moravský Texas, tam všude nás pozval Roman Volek a nemusíme cestovat ani tak daleko, máme to tady na jihovýchodní Moravě. Co nás čeká teď, kapela Beatles a pak už zprávy s Jakubem Večerou, hezké ráno.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přijďte si užít den plný hudby a zábavy. V sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta. Hudební host

0: seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Tasově na Hodonínsku otevřou zrekonstruovaný obecní dům. Cigaretový kouř obsahuje až 7 000 chemických látek, až 70 z nich je podle odborníků rakovinotvorných. Hokejisté Komety Brno vyhráli v Olomouci 4-2 a dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Tasově na Hodonínsku dnes otevřou zrekonstruovaný obecní dům. Slavnost bude součástí víkendových Václavských hodů. Budova, která dříve sloužila jako hospoda, prochází rekonstrukcí od začátku roku a v těchto dnech tady dělníci dokončují poslední práce. Součástí hodového programu bude také požehnání nového hasičského vozu, který obec pořídila ve spolupráci s Jihomoravským krajem. V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70% prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
3: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: Tradiční svatováclavské slavnosti pořádají tento víkend u příležitosti ukončení letní sezóny i města a obce na Vysočině. Kromě jednodenních akcí se konají i dvě celovíkendové pouti. Vedle příjezdu svatého Václava a jeho družiny nabídnou i koncerty, řemeslné trhy a pouťové atrakce.
4: Například na Medlově na Žďársku se v sobotu odpoledne uskuteční tvořivé dílničky pro rodiny s dětmi. V neděli si svatého Václava připomene i Telč, kde budou kromě příjezdu světce připravené i farmářské a řemeslné trhy. Po celý víkend se pak konají ve Světlé nad Sázavou a Novém Veselí na Žďársku tradiční svatováclavské pouti. Ve Světlé bude navíc pro zájemce přístupné i středověké podzemí. Vyholoubek, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté brněnské Komety v Tipsport Extralize zapsali druhou výhru v řadě, když zvítězili v Olomouci 4-2. Rozdílovou branku dal ve druhé třetině Finn Artu Ilomäki, další dvě přidal jeho krajan Robert Leino. Olomouc měla o 18 střel na branku více, ale rozhodla efektivní koncovka, o čemž mluvil i trenér Brna Kamil Pokorný.
5: Zápas maximálně vyrovnaný. Olomouc se snažila hodně chodit do střelby ze všech pozic, snažila se na nás tlačit, o výsledku dozvědět. Byla produktivita, my jsme jim měli lepší, z těch kontrů jsme nějaký gol dali a proto si vezeme 3 body.
0: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Jen ráno se ještě budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů a biozátěž je pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor dávejte na D1 mezi 207. a 219. kilometrem ve směru na Ostravu, kde se pohybuje údržbový vůz. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. Šťastné cesty bez komplikací vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno a já vám přeji dobré ráno. Dnes je sobota 26. září 2026, čeká nás snad příjemný den v barvách a duchu babího léta. Ale lépe to rozhodně vidí brněnští meteorologové, tak se jich na to zeptáme už za chvíli. A zajímá vás, jak zní naštvaný šváb a jak voní bobr? I takové otázky řešili návštěvníci letošní noci vědy, za kterou se v našem vysílání ohlédneme před 8:30. A nebude to jediné ohlédnutí. K nejčerstvějšímu úspěchu hokejové komety se vrátíme s kým jiným než s hokejovou legendou Jaromírem Meixnerem chvíli po 8:30. A legendy máme i mezi zpěváky. Už za okamžik se svou kapelou Framus 5 zaspívá Michal Prokop a pak se ukáže také Ladislav Štajdl. Ještě necelou hodinku u mikrofonu Janis Moras, tak ať máte pomalé a příjemné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: A to aktuálně s brněnskou meteoroložkou Bárou Kučerovou. Přeji pěkné ráno, Báro.
2: Pěkné ráno.
1: Je trošku takové jako svěží, bych řekl, teď jsem si otevřel okno tady ve studiu. Jak to vypadá na většině území Jižní Moravy teď krátce po 8 hodině?
2: Ty teploty se pohybují většinou mezi 6 a 8 stupni Celsia, takže to ráno trochu chladnější je. Ve vyšších polohách tam jsou teploty trošku víc, respektive tam, kde trošku víc přes noc foukalo, tam budou taky trošku vyšší. Ta minima byla mezi 7 a 3 stupni Celsia, takže docela chladné ráno. A teď už na

0: Většině území slunečno, byť se ještě někde můžou zdržovat zbytky mlh, ty by se ale postupně měly rozpustit.
1: No a jak to tedy bude vypadat, až se rozpustí ty mlhy? Jaké počasí očekáváme přes den?
0: Jasný nebo skoro jasný den by dnešek měl zůstat a teploty by se měly vyšplhat mezi 18 až 21 stupňů Celsia a k tomu by měl vát většinou slabý vítr jižních směrů.
1: Takže řekněme takový průměrný den babího léta, takový jako příjemný beze srážek.
0: Ano.
1: Dobře, já už z toho, co já můžu říct, tak, že biometeorologická předpověď bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. A ještě by mě zajímalo k teplotám, jaké jsou rekordy teplotní z let minulých.
0: A tak maximum je z roku 1942 ze Strážnice 29 stupňů a 2 desetiny a minimum je ze dvou stanic, a to ze Křtín z roku 1939 a také z Olešnice z roku 1957, kde obě stanice naměřily minus 2 rovné stupně Celsia.
1: Říká Bára Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za všechny informace, hezkou sobotu a těším se příště na slyšenou.
0: Na slyšenou.
1: No a ještě můžu doplnit také to, že sluníčko vyšlo dnes ráno ve 6:45 a zapadne takřka na minutu po 12 hodinách, tedy minutku po 6:45 večer, abych byl úplně přesný. Pokračujeme v našem ranním vysílání, za chviličku tu máme Pop Tops a Mami Blue.
2: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
4: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
3: Borko, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
4: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
3: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
4: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
3: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
4: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, 8 hodin a 20 minut je aktuální čas. Jak zní naštvaný šváb a jak voní bobr? I takové otázky řešili návštěvníci letošní Noci vědy. Více uslyšíte už za chvíli.
1: Český rozhlas Brno.

0: Česko má za sebou noc vědy, letos zasvěcenou komunikaci. Ta ale zdaleka nebyla jen o slovech. Lidé luštili šifry, četli signály vlastního těla nebo hledali zprávy přicházející z vesmíru. A na Mendelově univerzitě v Brně zase zjišťovali, jak si předává informace voda s půdou nebo co se snaží sdělit naštvaný šváb člověku, který ho chce chytit.
1: Poznáte, co je to za zvuk?
2: Jelen, že by?
3: Odhaduje Robert, který přišel na noc vědy na Mendelovu univerzitu s tatínkem a dědečkem, potvrzuje Jakub Drimaj z Lesnické a dřevařské fakulty.
1: Právě jsme slyšeli říjného jelena. Když probíhá říje, tak ten zvuk vlastně vydáváme, aby jsme toho jelena divokého, skutečného vylákali na to, že hele, já jsem tady, jsem mladý, chci taky ty laně, pojď se se mnou zkontaktovat, jsem tvůj sok.
3: Vědci z Ústavu myslivosti ukazují, že zvířata komunikují mnohem víc než jen zvukem, jak se přesvědčil i Robert.
1: Ty máme zajímavý pach, jestli si chcete čichnout?
4: O, vonělo ti to?
2: Jo, vonělo.
4: A co to připomíná?
2: No, trochu jako vanilku.
5: Držíte takovou malou ampulku?
1: Přesně tak. V tom jsou výměšky bobřích žláz, tak aby si všichni jako mohli čichnout, jak taková bobří značka smrdí.
5: Musím říct, že to je cítit velmi specificky, ale že by mi to úplně smrdělo, to zase říct nemohu.
1: Ono se to používalo v 17. a 18. století jako základní nosič pro parfémy.
3: A bobří pach není jedinou kuriozitou, kterou si tu návštěvníci najdou, dodává Robert.
2: Se mi moc líbila termovize. Pak ještě stopy a patrony.
3: Komunikaci tu ale vědci ukazují třeba i mezi vodou a půdou, objasňuje hydropedolog David Juříčka.
6: Ta půda má velmi důležitou hydrologickou funkci. Je to pilíř vlastně zadržování vody v krajině. A to je vlastně to, na co my jsme se letos soustředili, na to, jakým způsobem ta voda komunikuje s půdou.
5: My jsme teďka vešli k vám do laboratoře.
6: Ano, my si tady tu komunikaci ukážeme třeba tady na tom půdním horizontu.
5: To je taková tmavě hnědá půda.
6: Když kápneme z kapátka vodu na tady tento suchý horizont, tak vidíme, že ty kapičky nám po té půdě sklouznou. Kdežto když kápneme na tu část, která už je vlhká, tak vidíme, že ta komunikace probíhá naprosto perfektně, ta voda krásně se nám vsakuje.
5: Takže dejme tomu, že vlastně voda láká vodu.
6: Ano, voda láká vodu.
3: A komunikovat dokážou i tvorové, které bychom jako hlasité možná neoznačili. Třeba madagaskarští šváby, ukazuje Luboš Purchart z Ústavu ekologie lesa.
7: Co specifický tím, že oni zvuk vydávají vlastně stlačením těch průduchů v těle a to vydá psičivý zvuk. Já vám to můžu zkusit tady předvést, třeba se mi podaří, třeba budou hladění. No.
5: Právě držíte v ruce obřího švába a pěkně nadává.
7: Vůbec se mu to nelíbí, já se mu nedivím, ale nic se mu nestane. To,
5: ano, a oni opatrně ty šváby, ho vracíte do krabičky.
7: No, a oni ty šváby jsou hrozně odolní, takže šváby, jak je známo, jen tak něco nezabije. Oni přežijou i radiaci, takže pokud tady něco po nás zůstane po lidech, tak tohle to určitě.
3: Do letošní noci vědy se napříč Českem zapojilo více než 140 institucí. Návštěvníci mohli zkoumat komunikaci nejen zvířat, rostlin a půdy, ale i technologií lidského těla a vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Provoz vlaků na koridoru mezi Prahou a Brnem je u České Třebové zastavený. Mezi stanicemi Rájec, Jestřebí a Blansko totiž vlak srazil člověka. Na svém webu o tom informují České dráhy. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava a některé dálkové vlaky jedou po odklonné trase. Omezení by mělo trvat asi do 9 hodin dopoledne. V lese u Křtin na Blanensku dnes a zítra skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi se volně pohybují po lese, lidé by tak v jeho okolí měli jednat s obezřetností, upozornila za školní lesní podnik Kamila Hájková. Do tradiční akce Uklidíme Česko se dnes můžou zapojit taky obyvatelé Prostějova. Uklízet budou okolí říčky Hloučela. Uvedla to mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že pracovní rukavice a pytle na odpadky si lidé můžou vyzvednout od 8:30 ráno u občerstvení u Abrahámka a penzionu Stella v Olomoucké ulici. Na parkovišti u letní plovárny ve Znojmě dnes návštěvníci z novínského Burčák Festu uvidí zhruba 40 historických traktorů. Členové 3 rakouských spolků přivezou vlastní zemědělské stroje mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Město poskytlo zemědělcům plochu pro zaparkování. Stroje budou lidem přístupné podle domluvy. A počasí. Na Jihomoravě dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Ráno se ještě můžou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Jak už před malou chvílí zaznělo, v úseku Rájec Jestřebí Blansko je kvůli srážce člověka zavedena náhradní autobusová doprava a některé vlaky jedou po odklonové trase. Veškeré informace najdete na stránkách českých drah www.cd.cz. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Sváteční pocit jsme měli při poslechu Karla Gotta, posloucháte Český rozhlas Brno, máme za chviličku 6 minut po půl deváté, posloucháte naše ranní vysílání v sobotu 26. září a hokejisté Komety zaznamenali úspěch na ledě Olomouce a my se k němu vrátíme s kým jiným než s naším hokejovým expertem a také hokejovou legendou Jaromírem Majksnerem. Udělejte ideálně to, co jsem udělal právě teď já, a sice kávičku, protože jednak se vám bude hodit k následující písničce a jednak potom i při poslechu té analýzy Jaromíra Majksnera, já se na to vyloženě těším, takže si na to ještě chviličku počkáme, zatím si vyšlápneme schody z nebe sem do studia Českého rozhlasu, potom zpátky s Terezou Kernlovou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: jsem říkal, že si vystoupáme po schodech z nebe, takže samozřejmě se stoupáme ty schody. Tak no, každopádně, to je jenom taková jazyková úchylka, řekněme v dobrém slova smyslu moje, ale máme 8 hodin 40,5 minuty a to je ten čas, kdy už mám teď na lince Jaromíra Meixnera, našeho sportovního, zejména hokejového experta a také hokejovou legendu. Přeji vám, pane Meixnere, pěkné sobotní ráno.
1: Děkuji, také já vám a samozřejmě všem posluchačům přeju krásné slunečné ráno.
0: Ano, ano.
1: A sluníčko svítí, protože kometa včera.
0: Přesně tak. My už jsme to tady ve zprávách měli, ale teďka čekáme s plní tedy nadšení na tu vaši analýzu, protože hokejisté Komety vyhráli včera 4-2 na ledě Olomouce a určitě jsou spokojeni se ziskem 3 bodů, to ano. Jaká herní činnost o tom rozhodla?
1: Tak v prvé řadě bych řekl, že to byl vynikající výkon brankáře Eugena Rabčana, ten slovenský 25-letý hoch, si vypadá to, že spěje k tomu, že bude jednička, protože už v minulém kole proti Hradci Králové chytal skvěle. Tak to byla jedna věc. Druhá věc byla, že Kometa dokázala vyblokovat také řadu střel. Ta obětavost tam samozřejmě byla, to je důležité. No a to třetí bylo, že i když Kometa vyslala na branku soupeře jenom 24 střel, domácí 41, tak byla produktivní, protože dala 4 góly, když to vydělíme, tak to je každá střela, jestli dobře počítám, spadla do branky. Takže v tomto se Kometě už po druhé opravdu dařilo, protože i v tom utkání v Hradci taky to bylo úplně markantní ten rozdíl v neprospěch Komety těch střel. No, jinak myslím si, že Kometě pomohlo, že v první minutě měla přesilovku, kterou hrála docela dobře, ale nedala gól, ale trošku otupila takový ten očekávaný tlak domácí, který většinou vždycky přichází. Ale ve 4. minutě už finský útočník Leino po dorážce takový tlak tam trošku vyvinula Kometa, dal gól na 1-0 pro Kometu, tím skončila třetina, ve druhé třetině Kristián Pospíšil v 29. minutě po své střele ještě dorážel, takže to bylo 2-0. Pak přišlo vyloučení Komety a to se hráli domácí dobře, takže snížili v 31. minutě, ale ještě v téže minutě po vypršení toho faulu dal Ilomeky při akci 2-1, jeli 2-1, ujeli a vzal to na sebe perfektně, jak tyčí, gól, takže bum, 3-1. Pak na začátku třetí třetiny ve 41. minuty, a teď to bylo zajímavé, finský útočník Leino nastavil brusli na teč přihrávky Zábranského, bylo to úplně zjevné, tak jsem měl trošku obavy, jestli to rozhodčí uznají, protože tam to teda zavánilo tím, že tu brusli opravdu nastaví úmyslně, ale rozhodčí to, dneska se takové góly uznávají. No a potom už domácí jenom v 54. minutě při akci 2-1, tam jeden obránce zaspal, tak dali na 2-4, hráli asi necelé dvě minuty, 6-5, Kometa to obránila. Takže ano, ale musím říct, že my jsme v našem takovém tom žargonu v té naší době, když nás soupeř hodně tlačí, říká, že nás mleli. A to teda, jestli to nevím, jestli to ještě dneska používají, ale byly tam pasáže, kdy Olomouc teda Kometu pořádně mlela, nepůjčovala jim ve třetině útočné, tedy svojí puk, a to bylo teda napováženo. Musím říct, že tam teda Kometa měla s tím obrovské problémy a nestíhala. Ale vyhrála, má 6 bodů, skore 13-11.
0: Tak včera Kometa zazářila, ale pojďme k zítřku. Zítra přivítají Brňané doma úřadujícího mistra Pardubice. Mají šanci porazit?
1: Tak šanci máte vždycky, že jo? To je jako je bez debaty. Nakonec ty Pardubice sice včera po velmi dobrém výkonu, suverénním výkonu, vyhráli v Mladé Boleslavi 4-1. Začínali dřív než Kometa, tak jsem se na to díval a opravdu makali. Bylo vidět, že na rozdíl od toho předcházejícího domácího zápasu, který prohráli 4-5 s Libercem, tomu dali opravdu všechno. Bylo tam takové obrovská snaha, maximální kontakt. Tak to bude soupeř těžký, jak víme. Pardubice, říkal jsem, že to je milionářský tým, protože opět zase ještě posílili skoupili to, co se všechno jak si dalo, co bylo na trhu, nebo co ne, to je špatný výraz, kteří hráči byli na trhu, tak ti opravdu skoupili, takže ten mančav je nabušený, ale jako samozřejmě, když se Kometě bude dařit, bude chytat, to je strašně důležité, protože hokej je hra brankářů, když bude chytat výborný golman, sám jsem zvědavý, který bude chytat, protože Kometa má 3 a všichni chtějí chytat a jsou dobří, tak šance vždycky je. Zítra v 17 hodin hala Winning Group Arena, ale my říkáme Rondo.
0: Ano, říkáme, je to tak. Budeme držet pěsti, děkujeme každopádně Jaromíru Meixnerovi, našemu sportovnímu a zejména hokejovému expertovi. Přeju vám příjemný víkend v duchu babího léta.
1: Vám také a samozřejmě všem posluchačům.
0: Naschledanou, naslyšenou. To, co v hokejové hale rozhodně neuslyšíte, je zvuk ticha, tedy the sound of silence, ale uslyší ho teď Simon and Garfunkel.

0: počasí.
1: Ještě jednou se podíváme na počasí. Teploty na jižní Moravě se aktuálně pohybují od 6 do 8 stupňů, takže nám jdou trošičku směrem nahoru. 6 stupňů máme hned na několika... Pardon. Ještě opravuji od 5 do 8. 5 stupňů, ta nejnižší hodnota je fakt aktuálně v Pohořelicích, nejvyšší je v Brně-Tuřanech a ve Ždánicích 8 stupňů. Dnes očekáváme slunečný den s poměrně chladným ránem. Po celý den bude skoro jasno nebo i jasno, jen ráno se budou vyskytovat lokální mlhy, zejména v údolích. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, postupně vítr jižních směrů do maximálně 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Sluníčko vyšlo ve 6:45 přesně a ve 6:45 a minutku k tomu večer opět zapadne. Teplotní rekordy ze 26. září, nejtepleji bylo ve Strážnici, odkud nám po celé ráno dnes údej chybí. V roce 1942 tam bylo naměřeno 29,2 stupně Celsia k tomu a historicky nejméně bylo na dvou místech, ve Křtinách a v Olešnici, v první jmenované obci v roce 1939 a v Olešnici v roce 1957. Na obou místech každopádně minus 2 stupně. Tak tolik ode mě počasí. Pojďme se podívat na další pozvánky a pak nám zaspívá Miroš Birka.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
3: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
1: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Stačí dát jen dech Miroš Birka, Iva Frielingová, tak to byla vzpomínka snad na rok 2005. No a 8 hodin 54 minuty, blíží se nám závěr ranního vysílání Českého rozhlasu Brno, loučí se s vámi Janis Moras, budu se na vás těšit opět zítra po 5. hodině a teď už k vám míří duet Jakoby nic, Helena Vondráčková a Jiří Korn. Po zprávách v 9 na vás čeká magazín Mezi nebem a zemí.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. Lidé v Kroměříži rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu. Město na jejich realizaci uvolní 2 miliony korun. Brněcká T-Arena se o víkendu poprvé představí veřejnosti. A dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Už tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna vyšetřovala policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Celkem 2 miliony korun uvolní město Kroměříž na realizaci projektů, které získaly nejvíc hlasů v rámci participativního rozpočtu. Lidé se formou hlasování podílí na podobě veřejného prostoru. Letos se zapojilo celkem 1386 respondentů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
3: Vítězný návrh počítá s pořízením nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici, které by vylepšily dosavadní nevzhledné prostranství. Druhý projekt se týká obnovy stávajícího hřiště v Trávníku. Třetím projektem je vybudování nového multigolfového hřiště na lokalitě Šlajza.
2: Realizaci vítězných projektů město plánuje na rok 2027. Nová multifunkční hala na brněnském výstavišti se dnes a zítra ještě před úplným dokončením představí veřejnosti. Lidé, kteří se předem zaregistrovali, se podívají přímo do haly. Kapacita prohlídek je už ale vyčerpaná. Návštěvníci, kteří se dovnitř nedostanou, si interiér prohlédnou prostřednictvím videa na velkoplošných obrazovkách. Šéf představenstva T-Arény a brněnský radní z ODS Petr Kratochvíl upozorňuje, že v hale stále pracují dělníci.
4: Těch dokončovacích prací je samozřejmě množství. Pořád je to stavba, má to nějaké bezpečnostní opatření, tak jsme se to rozhodli touto formou. Návštěvníkům neukážeme celou halu, bude to skutečně jako krátká výsvěč, ale odnesu si z toho nějaký zážitek, třeba i nějaké fotky, nějaký selfie a tak dále a dostanu se dovnitř před tím vlastním slavnostním otevřením.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jižních směrů. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V úseku Rájec Jestřebí Blansko pokračuje omezení kvůli srážce člověka. Je tam zavedena náhradní autobusová doprava a některé vlaky jedou po odklonové trase. Veškeré informace najdete na stránkách Českých drah www.cd.cz. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských Židů, kteří nepřežili Shoah. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktíni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Pracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka?
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svou stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžu hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami, určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy Kyjí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj, poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dísenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebním.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají se tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
1: Rakouský varhaní Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
2: Ich finde das die Orgel ist ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
3: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů. Vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
2: Hier in dieser Kirche bringt.
1: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
2: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
3: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiaenem Apparition de l'Église éternelle.
2: Apparition de l'Église.
1: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
3: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
1: Kde jste našel interpreta?
3: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
1: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
4: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
5: Buď pochválen, Pán, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pán z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivým jasným a je o nejvyšším.
1: Co jste tady připravili?
3: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noemi Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz. Obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Trávy strniště, jak nůž do zad tlačí, děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Na Jihlavu se obracejí soukromníci, chtějí stavět parkovací domy. Návštěvníci Burčák Festu ve Znojmě si dnes můžou prohlédnout historické traktory. A bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
3: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
2: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve potom jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Podle ředitele Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martina Balady toho každoročně využije zhruba 60 tisíc lidí. Hned několik soukromých parkovacích domů by mohlo v budoucnu vyrůst v Jihlavě. Usnesli se na tom zastupitelé. Na posledním jednání odsouhlasili memorandum o spolupráci s firmou, která zvažuje na vytipovaných místech postavit nová parkovací místa. Podle vedení města jsou mezi vybranými místy například největší sídliště Březinky nebo lokalita nedaleko brány v širším centru města. Memorandum nemá závazný charakter a magistrát chce jednat i s případnými dalšími zájemci. Festival televizní tvorby Serial Killer dnes nabídne další premiéru. Česká televize představí skutečný příběh o manipulativním vztahu mezi malým chlapcem a oddílovým vedoucím. Minisérie Kamarád se snaží poukázat na téma zneužití důvěry a ochrany dětí. Vysvětluje dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
4: Je to opravdu příběh, který ukazuje, jak snadné je zmanipulovat někoho, jak někdy společnost opravdu nedokáže přečíst případy, kdy se opravdu někdo dopouští nějakého jako nejenom manipulace, ale i násilí na dětech a není schopná to rozpoznat, vůbec se k tomu postavit nějakým způsobem, které by to dítě netraumatizovalo.
2: Na parkovišti u letní plovárny ve Znojmě dnes návštěvníci z novínského Burčák Festu uvidí zhruba 40 historických traktorů. Členové tří rakouských spolků přivezou vlastní zemědělské stroje mezi 10. a 11. hodinou dopoledne. Město poskytlo zemědělcům plochu pro zaparkování. Stroje budou lidem přístupné podle domluvy, popisuje mluvčí Petra Šuláková.
5: Lidé si budou moci zblízka prohlédnout, vyfotit se s nimi, případné nahlédnutí dovnitř nebo možnost si do traktoru sednout už bude záležet na osobní domluvě. Pro návštěvníky je to především zajímavé zpestření sobotního programu v louce a zároveň příjemné přeshraniční setkání s našimi sousedy z Dolního Rakouska.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jižních směrů. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 232. kilometru D1 ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Místem jeďte opatrně. A na D1 se také aktuálně zdržíte v kolonách, hlavně mezi stým 83. a stým 86. kilometrem ve směru do Brna. A zdržení přibližně 15 minut čekejte mezi 205. a 211. kilometrem ve směru na Ostravu. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klíví neviděla. Ty asi ano, víš.
1: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klíví je jedna z takových těch květin dělnic, to ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
0: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
1: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
0: A nebo ty řeznické krámy, řeznické věď, jak ty soblibou
1: také,
0: říkáš.
1: Také,
0: dobře, no. Dobře. Tak co s ní, až odkvete?
1: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
0: tak,
1: a ona vykvete krásně.
0: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
1: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
0: tím
1: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
2: Jestli chcete vidět výpěstek jitky slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali, a teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prorotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavíječ. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálení pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co zletěla ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: V dopoledním vysílání v úterý 29. září přivítám ve studiu šéfkuchaře Oskara Klanerta. Ten nám představí plán lokálních kuchařů, farmářů a dalších producentů, jak tvořit novou českou kuchyni, vzdát hold minulosti a vařit pro budoucnost. Proč se ani v 21. století nemusíme obávat o svíčkovou a čeho chtějí s kolegy dosáhnout? Na zajímavé povídání i váš poslech se těší Janis Moras.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V Tasově na Hodonínsku otevřou zrekonstruovaný obecní dům. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V lese u Křtin na Blanensku dnes psi skládají lovecké zkoušky a bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V Tasově na Hodonínsku dnes otevřou zrekonstruovaný obecní dům. Slavnost bude součástí víkendových Václavských hodů. Budova, která dříve sloužila jako hospoda, prochází rekonstrukcí od začátku roku a v těchto dnech tady dělníci dokončují poslední práce. Součástí hodového programu bude také požehnání nového hasičského vozu, který obec pořídila ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
3: V lese u Křtin na Blanensku dnes a zítra skládá několik desítek psů lovecké zkoušky. Školní lesní podnik Mendlovy univerzity proto vyzývá návštěvníky lesa, aby se lokalitě vyhnuli. Mapu místa zveřejnil tento týden na svém Facebooku. Psi plní několik disciplín, například hledají zvěř nebo musí zůstat v klidu při výstřelu. Volně se pohybují po lese, lidé by tak v jeho okolí měli být obezřetní, jak upozorňuje za školní lesní podnik Kamila Hájková.
5: V rámci některých disciplín jsou ti pejsci na volno a jejich akční rádius je až 1 kilometr. To znamená, že ti pejsci se pohybují bez dohledu vůdce, protože musí vlastně fungovat samostatně. Takže my jsme tam sice nezakázali vstup, ale doporučujeme obezřetnost.
3: Na akci upozorňují i výstražné cedule přímo na přístupových cestách. Lidé po amputaci nohy mají tento víkend v Nových Bránicích u Ivančic edukační kemp. Lektoři pro ně připravili školu chůze, cvičení jógy nebo sportovní aktivity. Kurs má pomoct zvládat běžný život po amputaci. Podle organizátorky Natálie Lehmanové ze spolku Prokrok se přihlásilo 17 zájemců.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně jižních směrů a biozátěž pro dnešek mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor dávejte na D1 v Brně na stém 97. kilometru ve směru na Ostravu. Přibližně do 20. hodiny je tam kvůli opravě svodidel uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastné cesty bez komplikací vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Za kým zdarem nejdražším dnes v sobotu peláším? Snad s mým přáním po okřeje dnes je řada na Andreje. Vždyť můj prezent má jak vždycky zapůsobit energicky. Dřív než dopoledne budem v cíli, načerpejte u něj hodně síly. Snad vám padnou do noty mé hudební klenoty. S pečlivostí kancelářskou vybral jsem je pro vás s láskou. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovklady. Zdení Kajunáka.
6: Český rozhlas Brno.

Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 19. září roku 2026. 19. nemáme. Máme 25. Promiňte, já jsem uletěl o týden. Já jsem se o týden mlačím, takže 25. ano, září roku 2026. Jo, promiňte, 26, ještě, že tady mám nápovědníky. Sobota 26, září máme podzim, hezký podzim, v Brně máme celkem ráno, bylo chladněji, ale už tam prokmitává sluníčko, možná taky porostou houby. Tak, v tomto týdnu, ještě teda takovou máme takovou novinku, že vlastně než začneme vyhodnocovat jednotlivé indicie, které už zazněly v celotýdenní hádance od pondělí do pátku, tak vám ty indicie zopakují pro vás, kteří jste nezachytili všechny, třeba z pracovních důvodů a tak dál, a chtěli byste třeba vyzkoušet svůj ostrovtip. Takže vám je teďkom tak jako ve stručnosti, tedy rychle, tady to v takové trošku rychlosti, vám je prostě připomenu. Takže v pondělí zněla tato indicie. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle. Úterní indicie zněla: pokud se některé místo pojí se základy Národního divadelnictví, tak tohle. Středeční indicie: pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto. Čtvrteční indicie: pokud je odněkud až historicky dobrý rozhled, tak odtud. A poslední, páteční indicie: letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byly, jako v takové bych řekl trošku rychlosti, indicie, které už zazněly. No a teď jenom, jak to s vámi, moji milí, dopadlo. Musím říci, že opravdu se vám hádalo o poznání více rozdílněji, protože vaše odpovědi byly poměrně dost rozdílné, a ono vždycky to tak je, že už vlastně v úterý třeba dorazí první odpověď, tak třeba zazněla Zlatá kaplička, nebo Radhošť, nebo Hora Říp. Musím vám se přiznat, že Zlatá kaplička, tedy rozumějme Národní pražské divadlo, mě opravdu trošku rozesmálo, protože představit si, tedy když zazněla pondělní indicie, pokud se na některé místě dobře a hluboce spí, takže tedy opravdu hluboce a dobře se spí v hledišti Národního divadla, to mě pobavilo. I když pozor, chápu, že někteří diváci přichází do divadla konkrétně třeba v pátek, tak jdou z práce, ta manželka koupila vstupenky, tak rychle, že ho se

0: zdaňování řekneme, protože ta skutečná odpověď je Blaník.
1: Blaník, ano, je to Blaník. Jak jste k tomu měli dospět? Takže, pondělní indicie. Pokud se na některém místě dobře a hluboce spí, pak je to rozhodně tohle.
0: Protože pod Blaníkem podle pověsti spí blaničtí rytíři, zdá se, že velmi tvrdě. Ano. Ale mimochodem ta pověst podobná trošku je, že spí se pod Radhoštěm. Tak jenom, abych to tak jako doplnil.
1: Takže ta spojitost s tím Radhoštěm, proto jako v úterý hned se objevil Radhošť. Podívejme. Úterní indicie. Pokud se některé místo pojí se základy národního divadelnictví, tak tohle.
0: Protože z Blaníku pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla. Má pořadové číslo 5, ale mimochodem, jeden ze základních kamenů je i z Radhoště.
1: Ano?
0: Ano.
1: Tak to je úžasné. Středeční indicie. Pokud je něco rozhodně součástí naší vlasti, tak toto.
0: Protože Blaník je poslední symfonická báseň Smetanovy Mé vlasti. Radhošť tam sice není, ale když by tam moje vlast nebo naše vlast byla s tím malým písmenem, tak by tam teoreticky patřit mohla.
1: Mm-hmm. Čtvrteční indicie. Pokud je odněkud až historicky dobrý rozhled, tak odtud.
0: Na vrcholu Blaníku stojí rozhledna, která má připomínat dřevěnou věž takového tvaru husitské hlásky, krytou šindelem. No a z Radhoště tedy výhled je taky.
1: Mm-hmm. No a poslední, letadlo ani loď by do kontaktu s tímto místem asi příliš přijít nechtěli a neměli. Přesto nesou jeho jméno. O kterém místě to celý týden mluvíme?
0: A tady už s Radhoštěm trošku narazíme, tedy ne do Radhoště, ale s Radhoštěm. Lodě Blaník byla československá námořní loď, sešrotovaná před nějakými 27 lety.
1: Mm-hmm.
0: Radhošť byla jí sesterská loď, tam by to ještě sedělo. Ale Blaník byl také typ bezmotorových letadel, kterých let Kunovice vyrobil více než 3000 kusů a letadlo Radhošť jsem nenašel.
1: Nenašlo.
0: Takže to je ten poslední, ale přesto tomu, kdo tuto myšlenku měl, gratuluji. Ale správná odpověď byla Blaník.
1: Blaník, tak. Soutěžili jste všichni o CDčko opery Leoše Janáčka, její pastorkyně, jedná se o operu o třech jednáních, zpívají třeba Jenůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada předních operních pěvců. No a šťastným výher... Ne. Máme šťastnou výherkyni. Šťastnou výherkyní se stává paní Jitka Hluchá z Loukova. Paní Jitko, my vám blahopřejeme, užijte si cenu. A teď, moji milí, jdeme do soutěže. Ale než začneme soutěžit, já vám ještě pustím písničku, tak vás tak jako upozorňuji, připravuji vás na to, připravte si tušku a papír. Tak, a teď si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Miloš hledal místo Blaník. Tak a teď už máme první úkol, takže vyrazíme kam?
1: Na opačnou stranu, na Slovensko.
0: Na Slovensko, tak pojďme na to.
1: Budeme tu mít dvě řady. Jedna bude ze slov a druhá z čísel. A pokud se naši posluchači zamyslí, tak jejich správným propojením, nebudu říkat jakým, získají jedno jediné české slovo, které to všechno spojuje. A které to bude, na to se ptám, a proč to tak je. A na tobě je, aby jsi jim přednesl, ano. Předveď, jak umíš slovensky.
0: Takže, moji milí, ano, máme dva sloupce. V jednom budou slova ve slovenštině a v druhé budou číslice. Tak, proto jsem říkal, vemte si papír a tušku. Bude se to hodit. Kel. Čučorietky. Slivky. Hydina. Nátěrka. Bravčové. Morka. Opakuji slova. Kel. Čučorietky. Slivky, hydina, nátěrka, bravčové, morka. A teď číslice. 3, 2, 5, 2, 4. 6, 5. Opakují číslice. 3, 2, 5, 2, 4, 6, 5. Tak, a my se budeme těšit s Milošem, jaké vám vyjde to slovo. Budeme se těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Krásnej sen, zpíval Karel Zicha. Jestli pak krásnej sen bude mít i naše první volající paní Marcela. Dobrý den, Marcelo, my vás zdravíme.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače z Rudy u Velkého Meziříčí.
0: Tak, paní Marcelo, jak vám to vyšlo?
1: Já jsem našla slovo potrava.
0: A kde jste ho našla?
1: Ta slovenská slova jsem si přeložila do češtiny.
0: Výborně, tak pojďme po...
1: Ta čísla jsem vyhodnotila jako pořadí písmene v tom slově.
0: Tak pojďme po pořádku. Kel.
1: Kel byla kapusta, takže P.
0: Trojka.
1: P.
0: Takže na třetím místě, takhle ano, výborně. Čučorietky.
1: Jsou borůvky a druhé písmeno je O.
0: Slivky.
1: Jsou švestky a páté písmenko je T.
0: Hydina.
1: Je drůbeží a druhé písmenko je R.
0: Nátěrka.
1: Je pomazánka a čtvrté písmeno je A.
0: A braučové.
1: Je vepřové, šesté písmeno V.
0: Morka.
1: Krůta a páté písmeno A.
0: Tož čo vám mám povedať, drahá moja? Co říká pan profesor?
2: Umíte ještě slovensky?
1: Hej, já rada rozhovárám po slovensky, hej.
0: Dobré, paní Marcelka, tak to máme obrovskou radost. Takže bingo, no.
2: Skvěle.
0: Jste úžasná, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, jo?
1: A ještě bych chtěla pozdravit svou sestru, která chudák musí v informačním centru ve Vranově nad Dyjí držet službu, takže ji moc zdravím, a ti to rychle utíká.
0: A jak se jmenuje sestra?
1: Maruška Minaříková, Vranova nad Dyjí.
0: Maruško Minaříková, my vás, Milošem, taky zdravíme. A buďte pyšná na svoji ségru Marcelu. Je šikovná. Tož tak. A vydržte mi na telefonu. Pustíme si písničku.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Tak dospívala zpěvačka Lenka Filipová, my máme první šťastnou výherkyni paní Marcelu a půjdeme do druhého úkolu.
1: A možná u té Lenky Filipové také trošku zůstaneme.
0: Jo?
1: Znáš ještě nějakou Lenku Filipovou, kromě té, která nám teď zpívala?
0: Znám. A taky kterou? Zpěvačka. Herečka a zpěvačka. Lenka Filipová Kudelová, moje kolegyně.
1: Takže teď odtajňuješ, že to vlastně není tatáž osoba, jak není. Si mnozí myslí.
0: Ano, není to. Není to tatáž osoba, je to úplně jiná.
1: A právě ona nám teď bude zpívat, protože to zase bude úkol hudební, budeme si hrát se slovy a já bych řekl, že je to také trošku volební nebo předvolební hit, protože má nádherná slova o tom, co se hledá, jak se hledá. Kdybychom tak všichni volili a zvolili, tak by to bylo naprosto úžasné. A není se co divit, je to od osvědčené dvojice. Hudbu napsal Richard Pogoda a slova Pavel Dostál. A já ten úkol řeknu už dopředu, protože opět se budou hodit ty tušky anebo dobrá paměť. To už nechám na našich posluchačích, jestli budou čárkovat anebo jestli budou počítat v hlavě.
0: A nebo se to budou rychle učit z paměti.
1: A nebo se to budou určitě, to je také možné, protože ten text, to jsem se snažil najít na internetu, jsem ho nenašel, což netvrdím, že tam nemůže někde být, ano, v nějakém jasně. koutku, ale nenašel jsem ho. A bude to úplně jednoduché zadání. Já bych chtěl vědět, kolikrát během této písničky zazní z úst Lenky Filipové Kudelové písmeno S, tedy S jako třeba svoboda.
0: Nebo třeba jako srdce.
1: Srdcovky,
0: no jistě. Hmm. Takže, moji milí, pečlivě poslouchejte písničku, kterou vám teď budeme hrát. Je to soutěžní písnička. Bude jí zpívat Lenka Filipová Kudelová. A na vás je, abyste spočítali slova, která zazní v té písničce a začínají na slabiku S.
1: Ne, začínají, pozor, obsahují písmenko S.
0: Obsahují slabiku S. To znamená, může to být jako vysvědčení třeba, že jo, uprostřed, a nebo třeba srdce na začátku a tak dál. Takže soutěžní písnička, my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: Dozněla soutěžní písnička, ano, nikdo zatím nevolal, protože se všichni pečlivě poslouchali až do konce. No a Miloš po vás chce, kolik jste napočítali slov v té písničce, která obsahují hlásku S. A my už tady máme první volající, takže zvedám telefon. Halo, halo, halo, promiňte, halo, halo, kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
1: Krásné dopoledne, dobrý den, posluchač Lubomír Brno.
0: Dobrý den, Lubomíre, dobrý my vás den. Zdravíme do Brna. Takže Lubomíre,
1: Já vás taky zdravím.
0: Kolik jste těch slov napočítal?
1: Pokud jsem počítal dobře, tak 17.
0: Pokud jste počítal dobře, tak 17. Co říká Miloš?
2: Nepočítal jste dobře.
0: Ale
1: snaha byla.
0: Ano, to je úžasný.
2: A nejste úplně daleko.
0: Tak jo, mějte se hezky.
2: Zkusíme další.
1: Hezký den.
0: Poslouchejte, kolik jich bylo.
1: Naschle.
0: Halo, halo, Lušíme a dáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
3: Václav, dobrý den.
0: Václave, dobrý den. Takže
3: já jsem napočítal 15krát.
0: Václav 15krát. Co říká Miloš?
2: Také to není správně.
0: Taky to není, Václav.
2: Také to není, ale doufám, že vás aspoň ta písnička zaujala.
3: Ano.
0: Takže mějte se hezky, zkusíme další telefonát. Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Halo, halo, kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Hana.
0: Hany, paní Hano, dobrý den. Tak kolik vy jste napočítala slov?
4: Já 18.
0: 18. Co říká Miloš?
2: Pořád je to, a tentokrát to hodně těsně vedle, ale není to. A doufám, že vás ta slova zaujala aspoň.
4: No, určitě, určitě.
0: Tak paní Hano, děkujeme, že jste nám zavolala. Mějte se hezky.
4: Hezký den.
0: Zvedám telefon. Halo, halo, Luštím hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Mirka.
0: Dobrý den, paní Mirko. Dobrý den. Kolik vám vyšlo
5: slov? Já jsem jich napočítala 20.
0: Vy jste napočítala 20. Tak, taky to tak není.
5: Takže 19, když to platí těsně, no.
0: Počkejte, napočítala...
5: Ale já jsem jich napočítala 20 tak. A tak to bude 19.
0: No počkejte, a k čemu říkáte těsně, že to bylo? K jaké číslici?
5: 18.
0: Jakože 18 je těsně 19.
5: Ne, 19 je těsně k té 18.
0: Dobře, a co
5: jo, takže, když je, pokud, no ale je pravda, že tu mám 20 čárek, takže
0: tak,
5: bych řekla 20.
0: A teď
5: 20,
0: si představte, že
5: kdybyste, no.
0: K 18 je taky blízko 17.
5: No, to je.
0: No, to
5: kdybych
0: je.
5: Kdybych se zas o tolik sekla, jo, tak to... To nevím, je to možné.
0: Tak počkejte, já vás nebudu s Milošem dusit. Jako je to teda pravda, asi mě to posluchači vytknou, že jste tedy hádala. Tak vy říkáte s konečnou platností kolik?
5: 19.
0: Výborně. Co říká Miloš?
2: Tedy Zdeňku, byl jsi teď hodně milosrdný v tom, jak si to s paní Mirkou domlouval a podobně, ale jejich 19.
0: Jejich
2: ano,
0: 19.
2: Je to tak správně.
0: Teď se ta spousta posluchačů na mě naštve, ale tak dobře. Tak paní Mirko...
5: Byl jste moc hodný, uznávám.
0: Paní Mirko, vydržte nám na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Tak a my si pustíme písničku.
6: Český rozhlas Brno,

0: písnička nám pomalinku doznívá a jméno tak se jmenuje. My máme další šťastnou výherkyni, paní Mirku, takže ještě stihneme určitě jeden úkol. Miloši, máš připraven?
1: Už si v Radějově sklízel jablka.
0: No, my tam nemáme jablka. My máme šišky.
1: To bych řekl, že tam bude spousta jablek.
0: No, my tak... nemáme sa. Tak určitě jako obyvatelé Radějova určitě mají své stromky a určitě asi sklízeli, nevím.
1: Tak my teď ta jablka budeme dělit. Budeme si hrát početní úkol spojený s jablky. Pokud má někdo jablka, může si to klidně zkusit přímo na stole.
0: A kolik jablek ale jinak potřebujeme na litr kalvádosu?
1: To tedy bych nevěděl já.
0: Já to taky nevím. Tak, pojďme
1: tak,
0: na to.
1: Zadání zní tak. Mám košík celých jablek. Nebudeme je dneska nějak půlit. Jsou to celá jablka. Ta jablka v tom košíku rozdělím na 4 hromádky. Nemusí být stejně velké, ale na každé z nich je aspoň jedno jablko. A potom s každou z těchto hromádek udělám jednoduchou úpravu. Na první počet jablek zdvojnásobím, vynásobím to 2. Na druhé polovinu uberu, takže to vydělím ten počet 2. Na třetí hromádku 2 jablka přidám a ze čtvrté 2 uberu. A najednou budou všechny ty hromádky stejně početné. Na všech těch hromádkách bude stejný počet jablek. A teď moje otázka zní, jaký nejmenší počet jablek se musel na začátku mít, aby to celé vyšlo. A pro jistotu ještě jednou zdůrazním, jablka zůstanou celá, nepůlíme je, nedělíme je.
0: Tak, já vám to zopakuji tedy. Takže na první hromádce počet jablek vynásobím 2, tedy zdvojnásobím. Na druhé hromádce polovinu uberu, tedy počet vydělím 2. Na třetí hromádku 2 jablka přidám a ze čtvrté hromádky 2 uberu. A najednou jsou všechny ty hromádky stejně početné. Takže, Miloše, i mě zajímá, kolik jablek jsme měli v košíku.
1: Jaký nejmenší počet musel být, aby se tam vešli tedy, aby tady vešli. Toto vyšlo. Ano.
0: Takže budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: písnička pomalu doznívá, byla to Anna K. a písnička se jmenovala Nebe a my už máme na telefonu pana Miloše. Dobrý den, Miloši, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Miloši, volá ti pan Miloš.
2: Tedy to je historicky poprvé, co nevolají jmenovci no. Zdeňkovi Junákovi, ale mě, tak vás srdečně zdravím.
0: Pane Miloši, děkuji vám taky. Miloši, jak vám to vyšlo?
1: No, tak pokud vemem tu základní podmínku, že musí být minimálně jedno jabko na hromádce, tak je to první hromádka 2, druhá 8, třetí 2 a čtvrtá 6, dohromady 18.
2: Tak možná bychom si to mohli zkontrolovat, protože teď jde o to, že na konci mají stejně, takže na první hromádce byla původně dvě jabka a jejich počet se zdvojnásobil. Tak, na druhé hromádce bylo původně 8 jablek a počet se...
1: Polovina jsou 4.
2: Přesně tak, na třetí byla původně...
1: Na třetí byly 2 plus 2 jsou 4.
2: Ano.
1: A na čtvrté bylo 6 minus 2 jsou 4.
0: Takže...
2: Dohromady jste přišel k počtu, že jich tam muselo být 18, na začátku.
1: 18. Na začátku.
2: A já vám gratuluji. Děláte čest jménu Miloš.
0: Takže Miloši, uhodl jste, tím se stáváte vítězem, takže vydržte mi na telefonu, dostanete zaslouženou cenu, jen si řekneme, jak si ji předáme a my si pustíme písničku.
1: Děkuji.

0: Což, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, víkendové srdcovky pomaly Lilinku končí. Miloši, jak jsi byl spokojen?
1: Já jsem byl spokojen, i když mě překvapilo, říkal jsem si, co bude lehké, tak bude rychle, naopak, počítalo se hůř. Na druhou stranu tady potom ta záplava telefonátů, které nám tady blikaly v souvislosti s tím posledním úkolem z Jablky, tak ta mě překvapila, kolik volalo lidí. Předpokládám, že se správným řešením. Ano,
0: já to si, jak byla ta písnička, že ta slova, která obsahující to esko, písmeno, tak musím říct, já jsem měl tu výhodu, že Miloš mi učil nebo dal mi text té písničky, takže jsem to měl na očích, ale stejně, když jsem to počítal, tak poprvé jsem se nedopočítal, měl jsem jich 17, po druhých jsem měl 21, že jo? Takže ti, co to jenom poslouchali a dělali čárky, mají můj velký obdiv. Mají opravdu můj velký obdiv, protože tamto člověkovi uteče ani neví jak.
1: Jedna, dvě.
0: Dopadlo to tak, že vyhráli dvě ženy a jeden muž, takže to máme 2-1. Tedy ne. Dvě a jeden. Ano. No a já jsem byl taky spokojen. Užij si víkend, Miloši, prodloužený víkend. Já tedy v pondělí budu. Takže, moji milí, mějte se moc hezky a v pondělí po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Krásný den.
2: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. Cigaretový kouř obsahuje asi 7000 chemických látek. Až 70 z nich je podle odborníků rakovinotvorných. Do brněnské zoo dnes dorazil nový samec tygra sumaterského. A bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Provoz na silnicích bude celý prodloužený víkend hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Už tento týden byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna vyšetřovala policie přes 58 000 dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce. V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
2: U Rájce Jestřebí na Blanensku dnes ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou byl kvůli nehodě přes 4 hodiny přerušený. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. ČTK to řekl mluvčí policie Petr Vala a vyplývá to z informací na webu Českých drah. Některé vlaky jeli odklonem. České dráhy mezi Blanskem a Rájcem Jestřebí zavedly náhradní autobusy. Ve stejném úseku usmrtil vlak člověka i v pátek před půlnocí. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
5: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme po celý den skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupně jižních směrů. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně i dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 170. kilometru D1 ve směru na Brno je kvůli požáru vozidla uzavřený pravý jízdní pruh a pozor také na nehodu v Porgesově ulici v Brně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Za kloboučkem pérek pěkt a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Andrea, na Slovensku slaví jmeniny Edita a v církevním kalendáři je slavný svátek Kosmy a Damiana. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A teď už písnička Lásku jsem našel, Miloslav Richard Procházka, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: jsem přijel od banku z Křepic. Pak by to bylo pro všechny Václavy z Křepic a všechny Václavy, co mě znají od Aši až po Užgorod a manželce pro potěšení, Květuško. A vám je to všecko.
1: Dobře, dobře. Pane Františku, je to tak, Václava je v pondělí, vždyť je to svátek, no tak, veliký všude zavřeno a tak dále, všichni jasné. Mohou slavit. Tak si to taky užijte všech tento čas a ať jasné. Se vám daří. Naschledanou.
0: Já mám taky, Květuško, hlavně to zdravíčko, ať se brzo vylečíte teda z těch modlín.
1: No, děkuju, naschledanou. Naschledanou. No a pojďme, přátelé, na další telefon. Já si ho vezmu takhle napřímo. Halo, halo, prosím, tady blahopřání s písničkou. Kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, paní Navrátilo, tady Škorpiková z Vítochova.
1: No tak prosím, vítejte.
2: Děkuji, paní Navrátilo, já bych prosila od vás písničku pro našeho manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, pana Václava Škorpika, který v pondělí bude mít svátek. A my mu přejeme vše dobré, hlavně pevné zdraví a všechno, co ještě si přijat, se mu splní. A tohle písničku ještě poslám taky pravnukovi Vašíkovi Gregorovýmu, který taky bude myslela těch pondělí. A to od vás se, abyste nezmečili tu písničku.
1: Ano, velmi rádi pošleme.
2: Děkuji vám a naschledanou.
1: Pěknou sobotu, naschledanou.
2: No, ještě za celou rodinu. Za dcery, vnučky a pravnoučata mu to přeje manželka Jiřina. Jsem za mě zapomněla.
1: Dobře.
2: Takže ano.
1: Naschledanou. Tak a teď se tady budeme věnovat vašim psaným přáním. Dobrý den, 29. září oslaví 80. narozeniny naše kmotra a sestra paní Ludmila Trnková z Lovčic u Kyjova. Vše nejlepší, hodně zdraví do dalších let přeje sestra Marie, rodina Mlátilíkova a Uhýrkova. Tak to jsme předali a hrajeme písničku. Usedl si ptáček malý, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Šardičanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Škrhákovou z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Zdravím vás i zvukového mistra a prosila bych o zahrání písničky pro mého bratra, který se včera dožil 80 roků. Přejeme mu celá rodina hodně, hodně zdraví, štěstí, pohodu, dobrou náladu a také boží požehnání. Tak něco pěkného zahrajte. Děkuju vám moc.
0: Tak budeme se snažit. Samozřejmě teďko bude cymbálová muzika, přijde na řadu, tak snad to přijde vhod ta písnička.
1: Ale určitě, určitě.
0: Dobře.
1: Děkuji tak, moc, mějte se.
0: Paní Škrháková, přeji pěkný den a nashledanou.
1: Vám také, nashledanou.
0: A teď už paní Staňka z Divnice, prosím.
2: Tak dobrý den. Zítra 27. slaví výročí svatby manželé Slámečkovi z Pitína. Takže milá sestro a milí švagře, my vám přejeme do dalších společných let hlavně moc a moc zdraví, štěstí, boží požehnání, abyste byli tak, jak doteďka, úplně perfektní. A moc vám děkuje celá rodina Fojtíkova a přejeme moc, moc, moc zdraví. Věro a Zdeňku, opatrujte se. Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, pěkný den. Tak a já tady připojím e-mail jeden. Tak přejeme vše nejlepší naší mamince a babičce, paní Františce Kovaříkové ze Zlechova, k 80. narozeninám, které slaví právě dnes. Hlavně zdraví a boží požehnání do dalších let přejí manžel Pavel, děti Lenka, Pavel a Jan a 7 vnoučat. A ještě jedno přání tady připojím, je pro paní Milušku z Březníku k dnešnímu krásnému 85. výročí tvého narození. Ti přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, smíchu a spoustu příjemných chvil strávených na tvé oblíbené květinové zahrádce. Přání posílají Rybníčkovi, Horkovi a Špačkovi s Robertem. No a já posílám písničku slibovanou. Je to lidová spodluží Daleko široko a bude nám zpívat Zdena Hovorková za doprovodu Brolnu.

0: Krásná písnička, krásne zaspívaná a ja vítam pani Janu Hasníkovou z Alojzofa. Haló?
1: Ja vás zdravím, pani Navrátilová a všechny posluchače tohoto krásného pozdravu. Nebudu říkat, že bych si přála pěknou písničku, protože jiný písničky vyhrát neumíte, jak pěkný a krásný. Pani Navrátilová, dneska už jsme hodinu potom, co jsme si před 62 roky s manželem řekli dvakrát ano. Jednou na Národním výboře, po druhé v kostele svatého Jana Křtitele v Určicích. A zároveň dnes má svátek naše pravnučka 5letá Andrejka. Takže já bych nám chtěla popřát, ať ještě nějaký ten roček spolu vydržíme. Sice manžel to neslyší, já mu to přetlumočím, protože špatně slyším, moc špatně. Já mu to přetlumočím, ale včera říkal, že bych mohla zavolat. Tak jsem zavolala, abych oznámila vám, aspoň paní Navratilová, že už 62 roku, už ta vlastně táhnem 63.
0: Ano.
1: No, takže...
0: Je to nádherné, všetky... to je teda jako neuvěřitelné, no, že se to takhle zdaří.
1: A nebudu vykládat tak, jak mnozí vykládají, že žádný nějaký pře... Byly.
0: Jako
1: byly
0: mráčky, mraky, že nebyly, ano?
1: Byly aj velký mraky, ale všechno se přebylo, přebojovalo. Vychovali jsme dvě děti, syna, dceru. Pomohli jsme s výchovou tří vnuček, jednoho vnuka a dnes už máme dvě pravnučky, dva pravnuky a za měsíc by už jich mělo být pět.
0: Výborně, to je krásné.
1: Takže,
0: tak, paní
1: takže
0: Jano,
1: to je nejkrásnější dárek, jaký jsem si mohla přát, ano. Protože prvního dítěte jsem se dočkala až po 9 letech, po trapných, bolestných letech. Ale ano. Máme jich hodně, tak jsem spokojená. Ano. Vám děkuji moc.
0: Tak velká gratulace, ať se daří.
1: Až s váma bude sloužit Boreček, tak ho pozdravujte.
0: Dobře, tak se mějte moc pěkně. Ano, ať se daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: A já tady připojím psané přání. 26. září se dožívá nádherného životního jubilea 80 roků paní Marie Perličková ze Znojma. Jen to nejkrásnější, co život může dát, chceme ti při tvém 80 přát, ať se za bolesti ti tvář nikdy nezmáčí, žal a smutek, ať se zády otáčí, ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota jsou náplní dalších let tvého života. Ať ti ze srdce přeje, to ti ze srdce přeje manžel Jiří, děti Jiří, Ilona, Pavel, vnoučata Marek, Ilona, Veronika, Lenka, Tomáš, Tereza, David, pravnoučata Tomáš, Vincent, Matyáš a celá velká rodina a přátelé. Tak a prosíme o pěknou písničku a my ji rádi pošlem. Ale já tady připojím ještě jedno přání. Náš milý Karle. Cituji přímo z dalšího e-mailu. 29. září slavíš své krásné životní jubileum 70 roků. 70 je krásný věk a zároveň příležitost radovat se ze všeho dobrého a těšit se na to, že něco dobrého ještě přijde. K tomuto významnému dni ti přejeme především pevné zdraví, ať ti dobře slouží a ať tu se námi si ještě mnoho krásných let, nejlépe alespoň do stovky. Přejeme ti také hodně štěstí, pohody a radosti, ať máš každý den důvod k úsměvu. Starosti, ať se ti vyhýbají a život, ať ti přináší co nejvíce šťastných chvil a krásných zážitků, které budeme moci společně prožívat. Užij si svůj narozeninový den podle svých představ a vykroč do dalšího desetiletí s úsměvem a dobrou náladou. Všechno nejlepší ti ze srdce přejí manželka Marie a dcera Hanka. Tak předali jsme přání, chybí teda příjmení, ale snad se poznáte, a písnička Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková, Srdéčko a Dambořanka.

0: vážení a milí, já tady mám další přání, pojďme na ně. A já bych chtěla předat přání pro milého manžela, pana Josefa Boríska z Korytné, který 25. září oslavil 65 roků. Hodně zdraví, štěstí, ať mu traktory stále jezdí a děkujeme, že ho máme. Přeje vše jen to nejlepší manželka Maruška, syn Martin s manželkou Peťkou, dcera Ivana s manželem Petrem a vnuci Vojtíšek, Karolínka, Štěpánek. A děkuje velice paní Marie Borísková. Tak předali jsme jedno přání a teď pojďme ještě na další, které tady máme. Tak a je to pro paní Lidušku Klímovou z Čejkovic a zdravíme do Čejkovic, neboť v lednu oslavila své nebo v lednu oslaví své narozeniny a slavila vlastně 85. No, paní Liduško, my vás chceme potěšit a povzbudit pěknou písničkou a z celého srdce přejeme hodně zdraví, veselou mysl, pokojné dny, šťastné chvilky a písnička, která bude následovat, ať vás potěší. A která že to bude? Z Ratiškovských Vinohradů Michal Čmarada a Krištof Neduchal a Miločanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a vítám paní Jakubíčkovou z Mistřína. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Michálkovi Škromachovi, bude Michala. Tak hodně štěstí, zdraví, úspěchu v práci. A hodně štěstí hraje na harmoniku. A jeho sestra na klarinet.
2: Ano.
3: Před měsícem byla stárkou. Tak bych taky chtěla poděkovat a ještě bych chtěla popřát Pavli Urubkové do Svatoboric, která bude mít tento týden po neděli, teda 75 roků. A její sestra Jiřina Neužilová z Čejkovic 70. Tak hodně štěstí jim, zdraví jim přeju. Ať to dobře oslaví Naďa Jakubíčková. Tak a ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jaksovu a její rodiče.
2: Ano.
3: A rodinu Pavlíňákovu, Sezarovu, Macháčkovu a Drábkovu. Tak moc krát vám děkuji.
2: Ano, ano, rádo se stalo.
3: Nashledanou.
2: Nashledanou, paní Jakubíčková, ať se vám daří. Tak a pojďme, přátelé, připojíme tady dopis další. Dobrý den, prosím o písničku pro naši babičku, paní Marii Hořákovou z Napajedel, která slaví 80. narozeniny. Naše milá babičko, poslechni si tato slova, přejeme ti hodně štěstí a zdraví, ať tě život stále baví, ať tě klouby poslouchají, žádné procházky se nelekají. Těšíme se, až se na oslavě uvidíme. Vidíme a tvé narozeniny společně oslavíme. Jenom to nejlepší k narozeninám ti z celého srdce přejí vnoučata Natálka, Roman, Stázinka, Rozárka, Pavel, Honza, Tom a Zuzka a pravnouček Mišáček a děkujeme a přejeme hezký den. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Pohár vína, Pavel Svoboda, Miloslava Plačková a Láca Ranka.

0: Vítám ve vysílání pana Vlaďu Bobrovského z Ústí nad Krešovem. Vítejte.
1: Pěkně odpovědně, paní Květuško, zdravím vás a všech si posluchače celého Českého rozhlasu Brno. My máme v Židochovicích netěř, dneska má Andrej, dneska je Andrejky, takže byla Andrejko Otočková, my ti z celého srdce přejeme hodně lásky, pohody a hlavně hodně zdravíčka. A ještě máme kamarádku v Hlohaci, paní Andreju Kubátovou, tak ty taky přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně pohody.
0: Výborně.
1: Tak děkuji moc za přání, za
0: ano,
1: písničku.
0: Přeji vám pěkný den, nashledanou.
1: Mám taky, paní Kytřičko, nashledanou.
0: A teď už paní Lidka Raková.
2: Ano, já mám všechny srdečně zdraví.
0: Jeda, musíte to vypnout, to rádio. Ono se...
2: Úplně
0: vypnout, ano.
2: Jo, dobře. Už se stalo.
0: Perfektní.
2: Tak. Já vás zdravím a chtěla bych, poprosila bych teda, jestli je možné, zahrát. Měli bychom 24. září, jsme měli 49. výročí svatby. Manžel bohužel už je 5 let nahoře a čeká tam na mě a ještě bych chtěla při té příležitosti pozdravit moje 2 drahé švagrové, které ještě jak starší se mají. No, už jsou starší taky. Bylo Marušky, mám dojem, po 12.17. tak paní Borské Marii a paní Aně Horákové.
0: Dobře.
2: Jo, to jsou obě švagrové ještě.
0: Ano, ano, ano.
2: No.
0: Paní Lidko, je to všechno?
2: Je to všechno. A vás taky všech zdravím. Přeju vám hodně zdraví, ať vám to dlouho vydrží.
0: Ano, děkujeme pěkně a přejeme krásné odpoledne.
2: Taky děkuju.
0: A já tady připojím 2 přání. Tak, je tady přání pro... A takže to mám na večer, přátelé. Tak to tady odložím a tady mám už v ruce přání. Je tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tak pojďme popřát paní Bohdaně Křížkové z Luhačovic, která slaví právě dnes své narozeniny. Tak paní Bohdanko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, taková ta malá štěstíčka, pěkný podzim. No a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy na zdraví a živio, ať se daří. Takže to bylo jedno přání a my půjdeme na písničku. Kam jste se poděli? Sourozenci Baťkovi zaspívají a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodí.
3: Český rozhlas Brno.

sourozenci Baťkovi dospívali krásnou písničku. No a my se budeme věnovat e-mailům. Dobrý den, chtěl bych popřát k dnešním půlkulatým 75. narozeninám naší babičce Janě Dvorské z Úřic. Všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání a přeje manžel Rudolf, dcera Dagmar s manželem, syn Rudolf s manželkou, syn Ondřej, vnoučata Fana s manželkou Hankou, Daniel s přítelkyní Terezou, Tomáš s manželkou Pavlínou, Adélka s manželem Janisem, Lukáš, Štěpán, Tereska a pravnoučci Josef, Jiří a nejmladší Sofinka. No a pojďme ještě na jedno přání, které tady mám. Připojíme. Dnes slaví 78. narozeniny paní Marie Pešková ze Slavíček u Třebíče. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a ještě mnoho krásných let. Všechno nejlepší přeje celá rodina. No a písnička Žaluje dcérečka Soňa Poláková a Legruti.

Tak, vážení a milí, budeme pokračovat tady v přáních, které tady mám. Dobrý den, prosím o písničku pro naši babičku, paní Marii Hořákovou z Napajedel, která slaví 80. narozeniny. Naše babičko milá, poslechni si tato slova, přejeme ti hodně štěstí, zdraví, ať tě život stále baví, ať tě klouby poslouchají, žádné procházky se nelekají. Těšíme se, až se na oslavě uvidíme a tvé narozeniny společně oslavíme. Jenom to nejlepší k narozeninám ti z celého srdce přejí vnoučata Natálka, Roman, Stázinka, Rozárka, Pavel, Honza, Tom a Zuzka a pravnouček Byšáček. Děkujeme a přejeme všem hezký den. Tak a dáme písničku, která bude. Takže Martin Horák, Pavel Karlík napsali valčík s názvem Kobylský šohajku, zaspívají nám Dana Hniličková, Romana Škrahulková, Birešová a bude doprovázet Straňanka.

dozněl nám krásný oblíbený valčík Martin Horák, Pavel Karlík, Kobylský Šohajku, hrála nám Straňanka. No a přátelé, víme, že dnes přejeme všem Andrejkám, protože v českém občanském kalendáři toto jméno máme. Na Slovensku slaví jmeniny Edita a v církevním kalendáři je slavný svátek Kosmy a Damiana. Takže ještě jednou vše nejlepší. No a dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka Tišnovanka v podání Moravěnky. Přeji vám pohodové odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT 2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Lidé si můžou dnes ve Zlínském Zlatém jablku zdarma nechat vyšetřit mateřská znaménka. Kulturní centrum Kolaps v Brně uvádí novou inscenaci. Cestovní kanceláře a agentury už nabízejí zájezdy na příští léto. Dnešek bude převážně slunečný s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Bezplatná zdravotní vyšetření a preventivní poradny dnes nabízejí obchodní centrum Zlaté jablko ve Zlíně. Zájemci si můžou nechat zkontrolovat například mateřská znaménka, zrak, krevní tlak nebo cévní věk. Muži také prostatu a ženy funkci štítné žlázy. Novinkou je měření hladiny cukru v krvi. Součástí programu bude také nácvik první pomoci a samovyšetření prsou a varlat. Akce potrvá od 10 do 17 hodin. Vyšetření jsou bez objednání a můžou je využít. Užít lidé bez ohledu na svou zdravotní pojišťovnu. Herci v brněnském kulturním centru Kolaps dnes večer uvedou premiéru autorské inscenace Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost. Hra demonstruje na vztahu kurýra a zákazníka křehkost mezilidských vztahů, důležitost lidské blízkosti a zároveň tlak na výkon. Klíčovým prvkem je pohyb a jeho význam. Ten umocňuje postava zákazníka, který je stejně jako jeho představitel na elektrickém vozíku. Hlavní myšlenkou inscenace popisuje režisérka Alexandra Horoščák-Bolfová.
4: Zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité a hodnotné, jestli je to opravdu ta práce, biznis a schon a ta zrychlená doba, ve které žijeme, nebo jestli je to třeba něco jiného.
3: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
3: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Papež Lev XIV. Dnes povede mši na náměstí Concorde v Paříži, na náměstí a přilehlý bulvár Champs-Élysées. Přijde podle organizátorů více než 500 000 lidí. Papežovu návštěvu Francie provází ohromný zájem věřících. Hlava katolické církve je v zemi poprvé po téměř 20 letech.
2: Počasí.
3: Během dnešního dne bude v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme kolem 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na havárii motorky si dejte pozor na sjezdu z dálnice D1 směrem na Bítežskou ulici v Brně. Dále bouralo osobní auto na silnici mezi Křenovicemi a Slavkovem u Brna. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Teď začínají sobotní výlety. Klidný poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými Lačnovskými skalami.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co...

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se sem může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných domů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel. Byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Jánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruhy a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, může?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To je, jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda. Máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku S čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, samozřejmě, to je naše kultovní pohádka S čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů.

minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, Rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50-50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška, ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky, teď co bude dělat v Praze, tak dělal přidavače na stavbě a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal na kus papíru, oni mu nic neřekli, odnesli to do nějaký redakce, tam to uveřejnili jako povídku.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí to... tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci té knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní jako jejich vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady, tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Leči, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: kde
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jenom by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříži je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových. Jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radostovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu
1: je
2: sedí.
1: Je to konstruovaná socha. Ta nemá dlouhou historii. První konstruovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal, prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu. No, půštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože, když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golémovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Lečnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to vagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnice, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské túlání.
1: Ano, kdo se rád túlá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské túlání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tento víkend odborníci učí lidi hrát na fujaru. Do programu Erasmus Plus je letos zapojených více než 900 škol. Dnešek bude převážně slunečný s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu, vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí, popisuje mluvčí Petr Vala.
2: Svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice. Po druhém uprchlém vězni policisté nadále pátrají.
0: Druhý vězeň je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Informace o jeho pobytu mají lidé hlásit na linku 158. Do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu po 10 letech vrací setkání s fujarou. Tradiční pastýřský nástroj si tam můžou vyzkoušet zkušení hráči i lidé, kteří fujaru ještě nedrželi v ruce. Nástroje na výuku dostanou na místě. Co je během workshopu čeká, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Dva dny se zájemci pod vedením lektorů z Česka, Slovenska a Spojených států budou věnovat tradičnímu slovenskému nástroji i příbuzným lidovým píšťalkám, jako třeba koncovce, dvojačce nebo trombitě. V neděli od 3 odpoledne pak lektoři i žáci zahrají lidem v Jadníkově stodole.
0: Zájem škol o program Erasmus Plus roste, nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek, základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Předloni do ciziny vyjelo 7 000 žáků. Stejné množství odcestovalo letos jen za prvních 9 měsíců. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
4: Robia to těž Francouzi, LCP, máme s nimi velkou spolupráci. V podstatě řešení nebude ani jedno z toho, co je. Najdeme si podmínky, jaké tam budou a spolu vymyslíme nové řešení.
5: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
4: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
5: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Poruchané auto může komplikovat dopravu na dálnici D2 ve směru na Kůty v úseku u Podivína na Břeclavsku. Po zprávách Českého rozhlasu je na řadě sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující 2 hodiny vás podzimním víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 26. září a svátek má Andrea. Blahopřání k dnešnímu svátku se velmi rádi přidáváme, a to prostřednictvím písniček, které nestárnou. Hned v úvodu nám zaspívá Marie Rotrová nebo Hana a Petr Ulrichovi a nabízíme vám i zajímavé informace. V Nových Bránicích na Ivančicku tento víkend pořádá pacientská organizace Kemp pro ty, kteří přišli o nohu. A my vám prostřednictvím naší reportérky akci přiblížíme. Zahrajeme si o pěknou knihu v pravidelné soutěži s názvem Co tím chtěl básník říci? No a protože je před námi stále velký kus prodlouženého víkendu a vy určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, proto se s nimi za chvíli spojíme, tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Obloha nad Brnem je od samého rána slunečná a po chladnějším ránu jsou odpolední teploty velmi příjemné. Jaké jsou aktuální teploty na jižní Moravě? Ptám se brněnské meteoroložky Báry Kučerové. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Ty teploty teď se nejčastěji pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia a ta teplota ještě chvilku může růst, protože za maxima dnes očekáváme až k 21 stupňům Celsia a to jasno a polojasno by mělo zůstat až do večera.
0: A jak se nám budou dál vyvíjet teploty a počasí během noci?
1: A noc bude stále nebo zůstane převážně skoro jasná, potom ve druhé polovině noci a znovu k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha, teploty ráno klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia a na lokalitách, kde bude déle bezvětří, můžou být ty ranní teploty kolem 5 stupňů Celsia a můžou se někde objevit přízemní mrazíky a v noci bude vát slabý proměnlivý vítr nebo jak už zmiňované kvůli teplotám bezvětří, tak někde i to bezvětří.
0: Znamená to, že se nám v neděli ochladí?
1: A neznamená, naopak, ta teplota by měla být zítra ještě trošku výš než dnes, 19 až 22 stupňů Celsia a poté, co se ráno rozpustí mlha, tak bude přes den převážně polojasno, ale to polojasno bude často tvořit průsvitná oblačnost vyšších pater, takže i přes ní by mělo svítit sluníčko a později odpoledne a večer se bude vyjasňovat.
0: No a jaké teploty a počasí budeme mít v pondělí?
1: A pondělí, tedy sváteční den, tam očekáváme teploty maximálně mezi 20 a 24 stupni Celsia, poté co ráno klesnou mezi 10 až 6 a znovu v údolích, když nebude foukat vítr, tak můžou být kolem 5 stupňů Celsia, ale pondělní obloha bude podobná té, co máme dnes a co budeme mít zítra, to znamená jasná, chvílemi polojasná a znovu ráno s mlhami a podobně a to bude vypadat i v následujících dnech, to znamená slunečnost, menší oblačnost nebo žádná oblačnost a ráno někde možná mlhy.
0: Vypadá to na opravdu fantastický prodloužený víkend s ohledem na počasí. Určitě se bude hodit vyrazit někam na výlet. Podíváme se závěrem ještě na teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni.
1: A maximum je z roku 1942 ze Strážnice, teploměr ukázal 29 stupňů a 2 desetiny a minimum je ze dvou stanic a ze dvou let z Křtin z roku 1939 a pak také z Olešnice z roku 1957 a v obou případech teploměr klesl rovné 2 stupně pod nulu.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Měla pro nás aktuální předpověď počasí i vyhlídky do dalších dnů. Děkuji vám a přeji vám krásné dny, naslyšenou.
1: Pěkný prodloužený víkend a příští týden i vám naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
4: Ve středu 30. září si v poradně pro zdraví budeme s internistou, gastroenterologem Štefanem Konečným povídat o chronických zánětech střev a možnostech současné biologické léčby. Čím se tato léčba liší od klasických léků? Může nemoc zcela zmizet? A existují u biologické léčby nějaká rizika nebo nežádoucí účinky, o kterých je dobré vědět? To vše probereme s naším hostem. Na váš poslech se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Kosmická láska v podání Věry Špinarové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Než napadne první sníh, to je název knihy Mary Love Snové z nakladatelství Juta, o kterou budeme už za chvíli hrát. Volejte právě teď na naši linku 726 46 5200. Na jednoho z vás se budu těšit po písničce kapely Buty.

0: Buďte na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 14 hodin a 26 minut. Vychutnáváte si podzimní odpoledne, tedy podzimní víkend, a na sníh si snad ještě počkáme. Dny se nám ale zkracují, noci prodlužují a pěkná kniha se rozhodně hodit bude. Knížka s názvem Než napadne první sníh od autorky Mary Lousnové z nakladatelství Jota čeká na jednoho z vás. A na mou výzvu se k nám v tuhle chvíli dovolal jeden z vás, ale nevím, kdo to je. Prosím, představte se nám. Dobré odpoledne.
1: Vladimír.
0: Pane Vladimíre, byl byste tak hodný a stumil si rádio, nebo případně vypnul ideálně?
1: Moment, hned to bude.
0: Halo, halo. Dovolal jste se do soutěže s názvem Co tím chtěl básník říci. Jste připravený soutěžit a doplnit jedno slovo z básně?
1: No, tak zkusím to, když jsem se dovolal, ano.
0: Výborně. Než sešla jsem v úvodu, odkud jste se dovolal, prosím?
1: Odtáď, tady, z okresu Vyškov.
0: Pan Vladimír z okresu Vyškov a nějaká přesná dědinka, místo?
1: Přesná dědinka je Kroužek 97.
0: Tak,
1: Kroužek u Rousinova.
0: U Rousinova, ano. Kroužek u Rousinova, výborně, zkusíme to. A já to udělám teď trošičku napínavé. Já mám totiž na lince ještě jednoho posluchače. Ano. Tak poprosím i druhého posluchače, aby také poslouchal. Pokud se vám nezadaří případně odpovědět a doplnit správně, dáme šanci ještě dalšímu. Souhlasíte?
1: Jo, ještě, no.
0: Tak to zkusíme. Ano. Tak, prosím vás o doplnění posledního slova, první sloky básně od autora Stanislava Kostky Neumanna. Báseň se jmenuje Září. Tak, připravte se.
1: Ano, slyším.
0: Tak, ty sladký září, jak je modré nebe, nad těmi vrchy, kde se barvy rodí. Jdu zmaten vzduchem, jenž je plný tebe, a chtěl bych plouti povětrnou, prosím, doplňte. Tak.
1: Povětrné podzim.
0: Tak bohužel, pane Bohumile, mějte se krásně, pane Vladimíre, pardon, mějte se krásně, dáme šanci druhému volajícímu.
1: Ano.
0: Krásný víkend přeji, naslyšenou.
1: Můžete to třeba ještě zopakovat? Já
0: můžu,
1: to
0: ano, ano,
1: neslyšel,
0: ano. A teď tady máme pana Bohumila z Brna, říkám to správně?
1: Bohumíra.
0: Pana Bohumíra, ano, pojďme to zkusit ještě jednou. Jedná se o čtyři verše, které se krásně rýmují, a vás poprosím doplnit poslední slovo první sloky básně s názvem Září. Autorem je Stanislav Kostka Neumann. Ty sladký září, jak je modré nebe. Nad těmi vrchy, kde se barvy rodí, jdu zmaten vzduchem, jež je plný tebe. A chtěl bych plouti povětrnou.
1: Povětrnou.
0: Doplňte, prosím.
1: Tam v tom první verši bylo nebe, tak povětrnou.
0: A chtěl bych plouti povětrnou.
1: Plouti povětrnou.
0: Je tam také nám.
1: Nebe, tam nebe být nemůže, povětrnou.
0: Tak, rýmuje se nám to, tak já nevím, opravdu volající k nám do studia je spousta, nevím, jestli si můžu dovolit ještě do třetice, ale zkusím to. Mějte se krásně, naslyšenou. Halo, halo, kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, a tady je horší spojení. Tak, já se omlouvám. Zkusíme to, bude to spojení lepší. Tak, a teď už jenom pouze slovo, které byste doplnila na závěr.
2: Já bych řekla povětrnou lodí.
0: Tak, ano, je to tak, vyhraje Vaša, kdo se k nám dovolal, protože spojení je velmi, velmi...
2: Já už vás vidím, ano, bylo to horší, vy jste se mě ztratila, já vás zdravím u telefonu posluchačka Alice.
0: Malý moment, já si vás tady upravím trošku, přetáhnu si vás jinam. Zkusíme to teď?
2: Ano.
0: Je to lepší. Ano.
2: Ano.
0: Tak vy jste odpověděla správně. Lodí. A chtěl bych ploutit povětrnou lodí. Rým je tam rodí, lodí.
2: Lodí.
0: Tak, ano. Kdo se k nám dovolal, prosím, ještě jednou zopakujte.
2: Ano, moc vás zdravím. U telefonu posluchačka Alice. Zdravím vás i všechny posluchače u rádia.
0: Tak, kniha je vaše. Paní Alice, prosím, odkud jste se k nám dovolala ještě jednou?
2: Dovolala jsem se také z Brna.
0: Také z Brna. Velká gratulace, no a my si pustíme krásnou písničku, kterou naspíval Petr Rezek a není tak úplně od tématu. Nese název Z písní lesů, vod a strání a autorem textu je Stanislav Kostka-Neumann. Dobrý poslech.

0: Bee Gees na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 14 hodin a 39 minut. Dobré odpoledne. V Nových Bránicích u Ivančic se tento víkend sešla 20 lidí po amputaci nohy. Pacientská organizace Pro krok pro ně uspořádala sportovně edukační kemp. Dozví se tam, jak odlehčovat zdravé noze, vyzkouší si cvičení i sport. V Nových Bránicích teď máme reportérku Hanu Novotnou. Dobré odpoledne. Ahoj, Hani.
1: Dobré odpoledne.
0: Co se v kempu právě teď děje? Jaký je program?
1: Tak právě teď mají pacienti lekci s fyzioterapeutkou, která jim ukazuje různá cvičení, jak se zbavit třeba bolesti zad nebo jak posílit ruce. Pomocí vah taky zkoušeli, kterou stranu těla zatěžují víc. Já jsem se tady byla podívat už dopoledne na lekci jógy. Lektorka říkala, že se snažila naplánovat hlavně jednodušší pozice v sedě, hodně se zaměřila třeba na střed těla nebo otevření hrudníku a flexibilitu. Ptala jsem se i některých pacientů a zmiňovali, že některé cviky pro ně byly náročné, ale zajímavé.
0: Na kempu jsou 20 lidí, jezdí na podobné akce opakovaně, nebo jsou to nováčci?
1: Je to tak půl na půl. Někteří na podobné akce jezdí opakovaně, ale jsou tady i pacienti, kteří jsou 7 měsíců po amputaci. Ale je tady i člověk, který je po amputaci už 30 let. Podle organizátorů je důležité, aby se pacienti setkávali, protože spoustě lidí přijde, že jsou sami, respektive, že jejich okolí neví, co je trápí nebo s čím se každý den potýkají. To, že vidí i ostatní pacienty, jim pomáhá se se stavem smířit a najít cesty, jak si běžné dny ulehčit. Jeden pacient mi tady dokonce popisoval, že běžně sportuje, jezdí na kole, plave nebo třeba chodí na turistiku a lezecké stěny.
0: Akci pořádá pacientská organizace Pro krok. Jaké jsou její zkušenosti? Co pacienty nejčastěji zajímá?
1: Tak já jenom nejdřív doplním, že nejčastější příčiny amputací jsou cévní onemocnění, ischemická choroba, cukrovka, ale samozřejmě taky nehody a vrozené vady. Pacienti se ptají třeba na to, co dělat po amputaci, co dělat, než budou mít protézu, kde najdou nejbližší prostetiku nebo rehabilitaci, a hodně se na organizaci obrací i ohledně sportu, kdy se k němu můžou vrátit a kdy najdou nejbližší paratým. Jenom ještě zmíním statistiku, podle průzkumu pacientské organizace se až 60% pacientů po amputaci vrátí do svého zaměstnání, hlavně pokud jim zaměstnavatel umožní pozici přizpůsobit.
0: Reportérka Hana Novotná se nám přihlásila z kempu pro lidi po amputaci. Ten v Nových Bránicích na Ivančicku potrvá do zítřka. Děkujeme za informace a přeji krásné odpoledne.
1: Taky přeju naslyšenou.
0: Naslyšenou. A my v tuhle chvíli rozjíždíme další písničku. Zpívá Jana Kratochvílová Jdi hned ráno. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a promítá se to i v těch jejich dílech. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno nám prodloužil čas od znalosti našeho soutěžícího, který se k nám dovolal. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, mluvím za manžela.
0: Ano, Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát krásnou knihu. Od prvního rozhlasového vysílání na Moravě totiž letos uplynulo už 102 let. A výtisky knihy Temné letopisy moravské jsou připraveny právě pro vás, pro naše posluchače. Zavolali jste úplně jako první, vy a váš manžel. Vašeho manžela jsem si poznačila, pan Miloš, a jak se jmenujete vy?
1: Já jsem Marie, ale on právě neslyší, já jsem mu zapomněla dát sluchátka. Ale protože jsem nemocná, tak on mě to teď dal do ruky.
0: Ale domluvili jsme se, je to skvělé, kniha je vaše. Myslím si, že věnování bude právě manželům vám, tedy panu Milošovi a vám. A vy jste, prosím, ještě jednou?
1: Marie, já mu to stejně musím všechno přečíst.
0: Dobře. Budete mít krásné večery s knihou, vy budete vašemu muži číst, ale mám ještě jednu věc na vás. Prosím, co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude 102 let?
1: Tak až mě bude 102 let, tak to je za 22 let, tak můj syn už nejstarší bude mít skoro 100. To už, teď mám 8 vnoučat, tak to už jich budu mít možná 12 nebo 20, pravnoučat. Mm-hmm. A přeju jim, aby samozřejmě se měli dobře, aby měli práci, aby byli šťastní. A manžel prý, aby poslouchal pořád rádio.
0: Tak jste i přání dali krásně dohromady. Knížka Temné letopisy moravské autora Miloši Šenkýře je vaše. Posílám vám velkou gratulaci a navíc obdržíte i věnování autora Miloši Šenkýře a herce Michala Isteníka, který knihu pro Český rozhlas Brno načetl. Tak ještě jednou.
1: Děkujeme moc. Velké gratulace. Protože manžel vlastně poslouchá rádio a všechny ty vaše hlasatele tam zná, já to tak nevovládám, ale on všechno.
0: Tak to nás
1: ani Šenkýra, že zná.
0: Výborně. Přeji vám krásné odpoledne, užívejte si podzimní dny.
1: A děkujeme moc.
0: A gratuluji. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Nám se pomalonku blíží 15. hodina, tedy za pár minut tady bude. A já vám v tuhle chvíli, než nám občas nám rozběhnou zprávy, posílám kapelu Futurum. Krásný poslech a dobré odpoledne.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Den Zlínského kraje přinese omezení dopravy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Do brněnské zoo dnes dorazil nový samec tygra sumaterského. Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Dnes bude převážně slunečno s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tady Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Změny v dopravě přinese dnešní akce Den Zlínského kraje, která se koná v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Linka MHD číslo 38 nebude obsluhovat zastávky Zlín Střed, 20. ani Jana Antonína Bati. Náhradní trasa povede po ulici Gahurova a třídě Tomáše Bati a spoje budou zastavovat na zastávkách náměstí Práce a Antonínova. Z polikliniky se pak linka napojí na svůj standardní jízdní řád. Omezeno bude i parkování v areálu. Vzhledem odklízecím pracím po červencovém požáru budovy 34 se také změní rozmístění některých částí programu. Brněnská zoo má nového tygra sumaterského. Sedmiletý samec přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Brněnská zoo byla několik měsíců bez tygrů, protože poslední tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Pokračuje mluvčí zoo Jan Bedřich.
2: Je to samec, od kterého si právě slibujeme ideálně nová mláďata, nová tygřata, až teda dovezeme i nějakou další samici. Minimálně 2-3 dny bude určitě ten prostor návštěvnický zavřený, aby měl ten tygr opravdu klid. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by tygr měl být návštěvníky viděn už počátkem příštího týdne.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají pro mě.
3: Ano.
5: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
5: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný.
5: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté nastoupí premiérově do zápasu pod vedením španělského trenéra Santiho Deni. Na úvod elitní skupiny Ligy národů budou hrát s Chorvatskem, které přijelo i se slavným záložníkem Lukou Modričem. 41letý fotbalista v Praze trénoval, jeho start je ale zatím nejistý. Ještě před odletem do Česka měl totiž teplotu. O utkání s Chorvatskem mluví asistent trenéra české reprezentace Radek Bejbl.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test a to, že pořád ještě nastupuje Luka Modrič, tak si myslím, že to je i vůbec jako pro fotbal asi dobře.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Během dneška očekávejte v našem regionu slunečno, poté polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty naměříme kolem 17 až 21 stupňů a vítr povane slabý jihozápadní až jižní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na hlavní silnici v Bošovicích na Vyškovsku se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Ze zpráv je to vše, teď pokračuje sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pohodové odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno máme krátce po 15. I následující hodinu vyplníme písničkami, které nestárnou, ale nabízíme vám i zajímavé informace. Do brněnské zoo dnes dorazil nový samec tygra sumaterského, o kterém si budu povídat s mluvčím zoo Janem Bedřichem. Oblíbený a vyhledávaný pořad Brněnská jedenáctka má pro nás speciální díl ke komunálním volbám v Brně a my vám jej k poslechu nabídneme kolem 15:30. Čeká nás pravidelná řidičská abeceda, ale ještě předtím se můžete těšit na jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Tak zůstaňte s námi. U mikrofonu Alena Přikrylová, krásné odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: Karel Kahovec s kapelou Flamengo na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 11 minut po 15. hodině. A v tuhle chvíli už je připravená jazyková dílnička, ve které se bude Jiří Trachtulec zabývat slovy, která byla snad nejaktuálnější před 6 lety.
1: Některá slova mají krátký život. Objeví se, nějaký čas nám poslouží a pak zase zmizí. Zpravidla, když zanikne či zmizí to, co jsme jimi pojmenovávali. Příkladem může být nedávná epidemie koronaviru. I na něj brněnská hantýrka zareagovala a objevila se řada nových termínů. Například hok na skéru, což je práce z domova, zichrvál, to je ochranný prostředek, zichrdekl na čuňu, to je zase rouška. Špricung na klepeta jsme říkali desinfekci na ruce, klempírování znamenalo lehký průběh nemoci, průhra všeckých bylo celoplošné cestování a oflus všeckých zase promoření populace. Za zmínku stojí také ingostovské voprus, tedy nouzový či výjimečný stav, a fachmanský hemzy, to jsou rozporuplné názory odborníků. Zdali tato slova zmizí v propadlišti dějin,

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Slavnosti ovoce v Předklášteří se letos uskuteční v pondělí 28. září.
2: A naše dopolední vysílání u toho nemůže chybět. Viď, Jarko?
1: Borku, máš pravdu. Nemůžeme si nechat ujít výstavu i ochutnávku starých odrůd ovoce.
2: Nebo setkání s ovocnáři pomology, kteří vám mohou pomoci s přesným určením vašich výpěstků jablek a hrušek.
1: Bude i možnost posedět u sousedského stolu, který bude plný domácích ovocných moučníků.
2: Takže nás nezapomeňte poslouchat ve speciálním Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Brno.
1: A to ve státní svátek v pondělí 28. září v čase od 10 do 12 hodin. Těšíme se na vás.
2: Jarka Vykoupilová a Borek Kapitančik.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky.

0: Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut budeme mít 15:30. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do září, do konce září, vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Přeji vám šťastnou jízdu a teď si dovolme bloudit pasáží s Karlem Gottem. Dobrý poslech.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Argema na vlnách Českého rozhlasu Brno vás možná inspirovala přiťuknout si zlatavým mokem i během sobotního odpoledne. Pokud ano, na zdraví. Brněnská jedenáctka položila kandidátům a kandidátkám na brněnského primátora 2x11 dotazů, na které se nikdo jiný neptal. Co by v Brně zrušili, kdyby jim došly peníze? Jaké mají zkušenosti s drogami? Po kom by pojmenovali ulici? Které město v cizině inspiruje? Odstoupili by z funkce po obvinění z korupce nebo jízdě pod vlivem alkoholu a souhlasili by s dechovou zkouškou na schůzích zastupitelů? Poslechněte si ve zkrácené verzi speciální díl ke komunálním volbám z Brna. No a v plné verzi pak na webu a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. U speciálního předvolebního dílu vás vítá Tomáš Kremr
3: a David Nekvinda. Komunální volby jsou přesně za 2 týdny a vy rozhodnete, kdo se dostane do zastupitelstva města Brna, potažmo, kdo se stane brněnským primátorem nebo primátorkou.
2: Markéta Vaňková z ODS už po třetí ze zdravotních důvodů nekandiduje.
3: Volby jsou tak velké téma, že jsme se jim rozhodli vyhradit celou velkou epizodu. Nechtěli jsme ale řešit, kdo co slibuje, nabízí, vymýšlí a rozdává.
2: Programy si přečtete sami, anebo si jejich zdůvodnění poslechnete třeba v jiných pořadech Českého rozhlasu.
3: Položili jsme kandidátům 2x11 otázek, na některé mohli odpovědět třeba jen ano nebo ne, někde se mohli rozepsat, někde vůbec, někde vybrat jen jednu možnost.
2: Zajímalo nás třeba, jaké mají zkušenosti s drogami, jakou akci by v Brně zrušili, na jakou charitu by dali peníze ve vánoční kelímkové sbírce.
3: Po kom by pojmenovali ulici, jestli by souhlasili s dechovou kontrolou na alkohol před jednáním zastupitelstva.
2: No a někteří ukázali, že se do politiky vážně hodí, protože se z některých našich otázek snažili nějak vybruslit bez odpovědi, kterou jsme chtěli.
3: Což je sice v pořádku, svět není černobílý, ale tady si můžeme nastavit pravidla sami. Takže za to budeme rozdávat černé puntíky a na konci sečteme, kdo jich má nejvíc.
2: V Brně kandiduje 16 stran a hnutí či společných uskupení nebo koalic. Neodpověděli nám na otázky jenom zástupci DSZ za práva zvířat Ivona Galová a lídr motoristů sobě Tomáš Kratochvíl.
3: Čili aspoň víme, kdo bude mít nejméně černých puntíků.
2: Z rychlíku vám teď jenom ve stručnosti představíme strany a jejich lídry. Jdeme v pořadí, jaké jim do voleb určil los a podle jakých čísel je najdete v obálce s kandidátními listinami.
3: Sociální demokracie, Zdeněk Slavík, koalice Lidovci a STAN, Jakub Hruška z KDU ČSL, koalice Zelené Brno, Natálie Vencovská.
2: ANO, Václav Trojan, Zelužánky, Jana Tichá Janulíková, koalice ODS a TOP 09, Kamila Zlatušková.
3: Koalice Restart pro Brno, Martin Říha z KSČM, Brno k lidem, Karin Podivinská Karasová, motoristy a DSZ tedy vynecháváme.
2: Brno Brňankám a Brňanům B3, to je Matouš Bona, Přísaha, Petr Vokřál, koalice Brno naplno, Klára Liptáková za Hnutí pro.
3: Nové Brno, Michal Sedláček, Piráti a Fakt Brno tu, Adam Zemek z Pirátů, SPD a nezávislý Jiří Kment z SPD.
2: Kdo všechno je v jednotlivých koalicích, to najdete na kandidátkách. Já jenom řeknu, že letos vás možná překvapí, pokud tedy brněnskou politiku aspoň trochu sledujete, kde různé kandidáty letos najdete. Řada z nich je totiž jinde, než odkud si je pamatujete.
3: A teď už jdeme na ty otázky. Oproti dotazníku trochu upravíme pořadí, takže jestli nás poslouchají ti, co ho vyplnili, tak se neděste, že začínáme jinak.
2: Na úvod vám hned řekneme, kolik by vám dali kandidáti platit za roční parkovací oprávnění v modrých zónách za jedno auto, tak ať jste připraveni, až vám to někdo nasolí. Teď se platí 800 korun, původně to byly 200.
3: Půjdeme od nejmenší částky po největší. Klára Liptáková z Brno naplno chce nulu.
2: Jiří Kmenc SPD navrhuje původní 200.
3: Martin Říha z Restartu 400.
2: Status quo, čili 800, chtějí zachovat Václav Trojan z ANO, Zdeněk Slavík ze SOCDEM, Kamila Zlatušková za ODS, Karin Podivinská Karasová z Brno k lidem, Petr Vokřál z Přísahy a Michal Sedláček z Nového Brna.
3: Adam Zemek z Pirátů by to zvedl na 1200 korun, Jana Tichá Janulíková a její Zalužánky na 2000.
2: A teď se to trochu rozjede. Matouš Bona z B3 navrhuje 3325 plus 1 korunu k tomu. Počítá to jako základní cenu roční šalinkarty po slevě za zaplacený poplatek za svoz odpadu.
3: A poplatek ve výši roční šalinkarty bez odečtu dává Natálie Vencovská ze Zeleného Brna tedy 4750 korun.
2: A Jakub Hruška z Lidovců a Starostů dostává černý puntík, protože částku neuvedl, podle něj o ní nejde, ale jde o to, aby lidé platili za to, že skutečně zaparkují.
3: Druhá otázka. Jakou jednou konkrétní věcí, například místem, osobností či akcí, byste se za Brno pochlubili jinde v České republice nebo v zahraničí?
2: Zdeněk Slavík ze Socdem a Michal Sedláček z Nového Brna vybrali vilu Tugendhat, klenot, který obdivuje celý svět. Lidovec Jakub Hruška napsal první dětský hospic v Česku, dům pro Julii. Zelená Natálie Vencovská gastronomickou a kávovou kulturu Brna, která láká i Pražáky.
3: Václav Trojan z ANO by se v zahraničí chlubil Johannem Gregorem Mendlem jako otcem genetiky. To napsal i Martin Říha z Restartu, spojil to s tím, že Brno je centrum vědy, univerzit a inovací. A Brnem jako městem vědy, inovativních firem a centrem výroby třetiny světové produkce elektronových mikroskopů by se chlubil i pirát Adam Zemek.
2: Jana Tichá Janulíková z Hnutí Zalužánky nám napsala, že k chlubení je nejvíce brněnské centrum, protože všechno máme blízko, včetně pití, jídla a lidí, a tak akorát turistů. Kamila Zlatušková za ODS si prý ráda chlubí Brňankou Vítězslavou Kaprálovou, která jako první česká dirigentka řídila symfonický orchestr BBC.
3: Karin Podivinská-Karasová z Hnutí Brno k lidem to vidí jasně a stručně na MotoGP a její obří sledovanost ve světě. Stejně jako Jiří Kmen z SPD, protože to Brnu zajišťuje celosvětovou známost.
2: Matouš Bohna z B3 by si vybral Kamennou kolonii, která vznikla v důsledku průmyslového rozvoje Brna, a zároveň to vidí jako stělesnění jeho poetiky a inspirativní výsledek spolupráce obyvatel navzájem a s krajinou města.
3: Petr Vokřál z Přísahy napsal tři věci, takže mu k tomu píšeme černý puntík. Za osobnost vyjmenoval taky Mendla, za akci MotoGP a za místo areál brněnských veletrhů, který jako tehdejší primátor odkoupil od německých vlastníků, a i díky tomu teď prý může vzniknout nová aréna.
2: Klára Liptáková z Brno naplno by se chlubila bazilikou na nebevzetí Panny Marie na Starém Brně, která je spolu s dalšími chrámy Brna podle ní hmotným vyjádřením křesťanské víry, bez níž Evropa pomalu ztrácí svou identitu.
3: No a já navrhuju, že v příštích odpovědích už chvíli nebudeme říkat strany ani hnutí, ať to trochu odsýpá, ale jen jména kandidátů.
2: Souhlasím, pak to zase jednou po čase připomeneme. Třetí otázka zní. Kdybyste se museli celý příští rok po Brně pohybovat jenom jedním způsobem, tak co si vyberete?
3: Na výběr bylo auto, motorka, MHD, pěšky, na kole, koloběžce nebo jednokolce. Dovolili jsme i elektrické varianty.
2: Jediná cyklistka je Natálie Vencovská, jediný koloběžkář Jakub Hruška a jediná chodkyně Jana Tichá Janulíková.
3: Auto volí Václav Trojan, Klára Liptáková a Jiří Kment.
2: A všichni ostatní zvolili MHD. Čtvrtá otázka. Koho považujete za největší současnou žijící osobnost Brna?
3: Tak tady máme jenom jednu schodu. Dramatika, bývalého politika a disidenta Milana Uhdeho si vybral Adam Zemek a Kamila Zlatušková.
2: Mohli bychom k ním počítat i Petra Vokřála, ten napsal Uhdeho, ale napsal taky Bolka Polívku, takže černý puntík, my jsme chtěli jenom jednoho.
3: Václav Trojan vybral profesora genetika a bývalého rektora Mendlovy univerzity Ladislava Havla. Michal Sedláček si zvolil architekta Viktora Rudiše, spoluautora návrhu sídliště Lesná.
2: Jiří Kment vybral někdejšího ředitele Masarykova onkologického ústavu a taky ex-senátora Jana Žaloudíka. Martin Říha zvolil šéfa hokejové Komety Libora Zábranského a Matouš Bohna pedagoga Antonína Václavíka.
3: Jakub Hruška napsal budoucího astronauta Aleše Svobodu, Klára Liptáková považuje za největší žijící osobnost Brna svou matku. Natálie Vencovská dlouholetou ředitelku ekologického institutu Veronika Ivonu Gajliovou.
2: A na závěr blok slavných operních pěvkyň. Karin Podivinská-Karasová napsala Magdalenu Koženou a Zdeněk Slavík zase Dagmar Peckovou, ale za to bude asi černý puntík, protože jsem opravdu nedokázal dohledat, co má paní Pecková společného s Brnem, kromě toho, že tu tedy vystupovala.
3: Sekci uzavřeme Janou Tichou Janulíkovou, která napsala teď už bývalého brněnského zastupitele Matěje Holana. Před jménem uvedla skoro 40 různých funkcí, čili tady cítíme nějaké pnutí.
2: Můžete se jim podívat na Facebooky. Vykopávám další otázku, zabruslíme do sportu. Jste pozváni na ligové utkání Komety, Zbrojovky a Artisu. Stihnout ale můžete jenom jeden zápas. V tomto scénáři se totiž všechny konají ve stejný čas. Tak jaký si vyberete, na koho půjdete?
3: Připomínám, že to jsou tři hlavní prvoligové nebo extraligové kluby z Brna, jeden hokejový a dva fotbalové, a jsme si vědomí toho, že tato situace nemůže v Brně zaráz nastat, kromě derby Zbrojovky a Artisu. Ale logicky tím myslíme, že ty týmy zrovna nehrají spolu, takže ta otázka je snad jasná.
2: No, asi úplně nebyla, nebo někdo se z ní chtěl trochu vykroutit. Na Kometu by šel, a já to přečtu, jako kdybychom jmenovali hráče na soupisce, Sedláček, Zemek, Trojan, Hříha, Liptáková, Kmenta, Podivinská, Karasová.
3: Za Zbrojovku nastupuje Tichá Janulíková, Slavík, Vokřál a Hruška.
2: Na Artis půjde Bona sám a pak tu máme dva černé puntíky za neodpověď. Vencovská sport nesleduje a chce radši do Husy na provázku, na divadlo. A Zlatušková říká, že takový scénář nenastane, ale že půjde na všechny a klidně bude mezi stadiony přebíhat. Další dvě otázky můžeme spojit, až na pár výjimek se u nich totiž odpovědi jasně shodují.
3: Já přečtu nejdřív tuhle. Při standardní silniční kontrole budete mít vy nebo jiný člen Rady města Brna pozitivní dechovou zkoušku na alkohol a policie vám či jemu dočasně odebere řidičský průkaz. Informace se dostane na veřejnost. Je to pro vás důvod k tomu, abyste rezignovali na post primátora či primátorky, nebo aby člen rady rezignoval?
2: No a druhá otázka je vlastně podobná. Tam je místo alkoholu za volantem policejní obvinění z korupce, a přestože dotyčný jakožto primátor či člen jeho rady města Brna trvá na své nevině, nás zajímá, zda to je pro ně signál k tomu, aby rezignovali.
3: Téměř všichni odpověděli na obě otázky ano, tedy že by rezignovali. Michal Sedláček zvolil variantu nevím. Klára Liptáková napsala, že otázka je spekulativní a nechci odpovídat, takže dva černé puntíky.
2: Spekulativní to je i není, ono jsou to věci, které už se v brněnské i jihomoravské politice staly. Ještě je tu odpověď Jiřího Kmenta, ten by rezignoval kvůli alkoholu, ale nerezignoval by kvůli korupci, protože k tomu dopsal, že nikdo ho neskorumpuje, proto by využil presumpci neviny.
3: Tak to je možná za půl černého puntíku, protože jsme vážně chtěli jen krátkou odpověď.
2: Ano, a Jana Tichá Janulíková, tak ta by rezignovala kvůli alkoholu, ale ne kvůli obvinění z korupce. A teď to v jeden moment na chvilku přeruším, protože už nám tady utíká našich 11 minut. Ovšem naše zpověď kandidátů je mnohem delší, tak to uslyšíte v celé epizodě podcastu na webu můjrozhlas.cz.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

Když je svátek, je čas na dárek s Českým rozhlasem Brno. Hudební dárek. V pondělí 28. září po 17. hodině uslyšíte premiéru nových nahrávek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, které vznikly v brněnském rozhlasovém studiu. Můžete se těšit na písničky v podání Kamily Tomšijové, Alexandry Pokorné, Aleše Smutného, Michala Janoška a dalších. Poslouchejte pěkně svátečně v pondělí 28. září po 17. hodině.

0: Kapela Smoky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Do brněnské zoo dnes dorazil nový samec tygra sumaterského. Přicestoval z německého Krefeldu a teď si bude postupně zvykat na nové prostředí. Narodil se v roce 2019 a zoo si od něj slibuje nová mláďata, tedy až se podaří přivést i vhodnou samici. Poslední brněnská tygřice Satu uhynula na konci loňského roku. Více nám o novém přírůstku řekne mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak převoz proběhl a jak se mu po příjezdu daří?
1: Tak naštěstí převoz proběhl naprosto bez problémů. My jsme za ním přímo do Krefeldu vyrazili a po zhruba 11-hodinové cestě jsme s ním dorazili do Brna kolem 2:30 ráno. Samotná ta vykládka i přesun do toho nového zázemí jeho proběhly klidně a podle plánu. A teď je pro nás nejdůležitější dopřát mu hlavně dostatek času a klidu. Chovatelé ho samozřejmě bedlivě sledují a zatím vše probíhá tak, jak bychom si představovali.
0: Jakým způsobem se bude tygr aklimatizovat?
1: Určitě mu chceme dopřát čas, takže ta aklimatizace bude probíhat postupně a především podle toho, jak ten tygr sám bude reagovat. V té první fázi se seznamuje hlavně s tím vnitřním zázemí, s novými pachy, zvuky a samozřejmě také s našimi chovateli. A jakmile uvidíme, že je v tom novém prostředí klidný a jistý, tak mu začneme zpřístupňovat další části té expozice. U takto velké šelmy opravdu není důvod cokoliv uspěchat, protože každé zvíře reaguje na tu změnu prostředí úplně trochu jinak a my se budeme řídit především jeho chováním.
0: No a kdy ho poprvé uvidí návštěvníci?
1: My doufáme, co nejdříve, konkrétní datum v tuto chvíli nechceme předjímat právě, protože nechceme na tygra úplně tlačit. Může to být rychle, ale může to samozřejmě zabrat i trošku více času, ale co jsme se tak bavili s naším chovatelským týmem, tak předpokládáme, že v té vnější expozici, respektive v tom vnějším výběhu, by měl být počátkem příštího týdne, takže zhruba v úterý či ve středu.
0: Brněnská zoo připravuje také příchod dalších dvou tygrů z Indonésie. V jaké fázi je jejich přesun?
1: Tak to je podstatně dlouhodobější administrativně mnohem složitější proces, protože se jedná o dovoz tygrů přímo z jejich domoviny, je to převoz Asie, navíc je to v rámci nějaké diplomatické spolupráce, takže tam už v tom jsou zahrnuté i diplomatické vztahy. Ten proces trvá už několik let a my věříme, že už se blíží ke zdárnému konci. V podstatě nám chybí už jenom jedno razítko a povolení prezidenta, který by už jenom tak odkliknul a odsouhlasil, že opravdu tygři můžou jít k nám. Mělo by se jednat o samce a samici, přičemž samec by pak měl být deponován do zoo v Jihlavě.
0: V čem je vlastně chov těchto tygrů specifický?
1: Specifické je především to, že tygr je samotářská šelma, to znamená, že na rozdíl od lvů nežijou ve skupinách, takže jednotlivá zvířata se musí chovat odděleně a to samotné spojování samce a samice právě v době říje samice musíme pečlivě sledovat, protože zvířata si mohou navzájem vážně ublížit a velmi důležitý je také klid, protože ty tygři jsou velmi citliví na stres, změny, jakékoliv změny, jsou to velké konzervy v tomto ohledu, takže to je asi to nejdůležitější, co my musíme respektovat a přistupovat ke každému tygrovi co nejindividuálněji.
0: O tygrech v brněnské zoo jsme mluvili s mluvčím instituce Janem Bedřichem. Děkujeme a přeji krásné odpoledne.
1: I vám krásný zbytek dnes.
0: Děkuji. Čas dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Brno nám pomalu vypršel, blíží se nám 16. hodina a zprávy. Následují Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem a od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová. Krásný víkend a dobrý poslech.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Město Luhačovice obnovilo historický vodojem Kamenná z roku 1948. Cigaretový kouř obsahuje až 7000 chemických látek. Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. V noci a k ránu čekejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Město Luhačovice ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Zlín obnovilo historický vodojem v lokalitě Malá Kamenná. Vodojem byl v roce 1948 vybudovaný jako součást vodovodního systému lázeňského města a sloužil ke zhromažďování vody a zajištění stabilního tlaku v síti. Vodojem už neslouží svému původnímu účelu. Úpravou ale prošla fasáda i okolí a přibyl tady také informační panel, který historii stavby připomíná. V Česku podle dat odborníků kouří více než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
2: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
0: Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7. A změny se dotknou také podpory na bydlení.
3: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
3: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nájemným v dané oblasti.
5: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
3: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
0: Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informoval o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí.
1: Počasí.
0: Během noci očekávejte převážně skoro jasno a později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, na lokalitách s delším bezvětřím čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta měla nehodu na Vizovické ulici ve Zlíně. Dále jeďte opatrně na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Brna. Stala se tam nehoda nákladního a osobního auta. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už Patrik Rozehnal a sobotní hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
3: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
2: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
3: No a kde jsem to...
2: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
3: Já už to mám.
2: To jsem rád. Takže můžeme začít.
3: Tak ještě jednou, prosím.
2: Podívejte, nemáme moc času.
3: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
2: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
3: To ale blbost.
2: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
3: Rozumím.
2: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
3: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra. Vždycky na začátku zpívá.
5: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, peze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
2: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
6: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
7: No ale by jsem ho tady nikdy neviděla.
6: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc vezlým rozešli.
8: Tak já už tam půjdu.
9: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi tam přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
10: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
9: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
10: Víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
9: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
7: Zrovna tady stála, jo?
9: Jídlo, je tam nějaký?
7: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
9: No a dál.
7: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
9: A je ty brev to něco teplýho chci.
7: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
9: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
7: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
9: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský. Tady se mlčíš jak medák, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
10: No, očem.
9: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
10: Nějaký mistr.
9: Máte snad nějakýho mistra?
10: Jo, máme.
9: No, vidíš, tak ten, co dělá.
10: No, tak co s ním má bejt?
9: Já ho neznám, znáš ho ty?
10: Jo. Znám. No a co?
9: Ale nic.
2: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
11: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
12: A máma?
11: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
12: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
11: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
12: No jo, Slávečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
11: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
12: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
13: No to, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
12: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
12: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
12: No, výborně.
13: To si vezmi sváteční šaty.
12: Za prvé.
13: Nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo,

0: je Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
1: Už seš doma? Tak co škola?
2: Normálně.
1: A ty? A byly už nějaký známky?
2: Ne. A ty?
1: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
2: Jo, měli.
1: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
3: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
1: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
3: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
1: Hm, správně. Jak?
3: No to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
1: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
3: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
1: No, vidíš, tady u té žádný znamínko není.
2: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
1: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
3: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
1: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
3: Ty mě.
1: Proto. Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
0: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
1: Už abych šel.
4: No jo, máme nejvyšší čas.
2: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
4: Ano.
1: Vy taky někam jdete.
4: Jdeme na rodičovské sdružení.
1: Stačí snad, že tam budu já, ne?
4: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
1: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
3: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
1: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
3: Já jsem přítel školy.
0: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
5: Jiří, vy jste studoval, že?
6: Ano, i tak se to dá nazvat.
5: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
6: Ano.
5: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
6: Ano.
5: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
6: Ano.
5: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
6: No snad.
5: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
6: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
5: To jsme si všimli.
6: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
7: Český rozhlas Brno.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5 000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničkomá středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
11: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Já, jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
7: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
7: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Brno.
7: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle. No pocane, nekňure, pojď sem, vej sámku, pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
4: On děkos do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
4: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Když jste ho začal hladit.
4: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
4: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
4: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
4: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
4: Nedělí,
3: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbeče jede. Puste mě, pro Krista pána.
5: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
8: Dobr. Je to tu? Je to? Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrál se.
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
8: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
8: První jste vyhrál, dědo.
9: První.
8: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
9: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
9: Tak naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočelé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. léty přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Podruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
4: Český rozhlas Brno.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
3: No.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umejt.
2: Ne, vy už se běžte umejt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Čup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškový.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Tasově na Hodonínsku otevřeli zrekonstruovaný obecní dům. Návštěvníci výstavy hub v Salaši na Uhersko-Hradišťsku budou moct o víkendu ochutnat i houbová jídla. O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodů musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. V noci a k ránu očekávejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. V Tasově na Hodonínsku dnes otevřeli zrekonstruovaný obecní dům. Slavnost je součástí víkendových Václavských hodů. Budova, která dříve sloužila jako hospoda, prochází rekonstrukcí od začátku roku a v těchto dnech tady dělníci dokončují poslední práce. Součástí hodového programu bude také požehnání nového hasičského vozu, který obec pořídila ve spolupráci s Jihomoravským krajem. V Salaši na Uhersko-Hradišťsku připravili tradiční výstavu hub. Letošní suché počasí sice jejich růstu nepřeje. Organizátorům se přesto povedlo nasbírat asi 200 druhů hub. Výstava bude spojena s ochutnávkou houbových specialit, říká předsedkyně mykologického klubu Salaš Alena Filipková.
4: K ochutnání bude klasika houbový guláš, houbová sekaná, grilované brambory s houbami, dýňová kaše s houbami, houbové bochánky z kynutého těsta a houbové rohlíčky z listového těsta a pak tam budou 2 druhy polévky.
3: Výstavu můžou zájemci navštívit dnes do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu od ledna zbývá už jenom pár dní. Zájemci ji musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
5: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
6: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
5: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
7: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
5: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose, rodáka z Dolního Němčí na Uhersko-Brodsku, hrajícího za bruselský Anderlecht. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
8: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
3: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20:45.
0: Počasí.
3: Během noci očekávejte převážně skoro jasno, později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, na lokalitách s delším bezvětřím čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Nehoda 3 osobních aut může komplikovat provoz na Vizovické ulici ve Zlíně. Dále bourala 2 osobní auta na silnici 52 v úseku u Popovic. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Já si myslím, že v každém díle je nějaký highlight, něco, co mě i třeba překvapilo, že jsem objevila něco nového. Asi docela silné bylo setkání s Karlem Klostermanem v Národním parku Šumava přímo na Hájence Březní, kam se nám podařilo díky jejich velkorysosti natáčet s Veronikou Faktorovou a Michalem Hořejším, kteří napsali skvělou knihu Karel Klosterman a zrod Šumavy. To je velice zajímavé. Tam jsou opravdu asi nové věci, které spousta lidí netuší o Klostermanovi a životě jeho díla. Těch setkání bylo hodně a všechna byla zajímavá a myslím si, že si tam prostě každý divák může najít něco, co buď už trošku zná, dozví se něco nového, nebo objeví nějakého úplně nového autora, kterého ještě neznám.
1: Kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno Zelný ring jste slyšeli ukázku z rozhovoru s dramaturgyní České televize Norou Obrtelovou o novém 13-dílném dokumentárním cyklu Literární místopis. Vysílá se od 10. září na ČT Art. Ještě předtím, 7. září, se uskutečnila veřejná předpremiéra dvou dílů v Moravské zemské knihovně za účasti tvůrců. Kromě zmíněné Nory Obrtelové, také kreativního producenta Dušana Mulíčka, scenáristky Markéty Sáry Valnohové, režiséra Petra Smělíka a dalších významných hostů. Tentokrát pro vás pořad připravila Eva Šulcová, která vás jím také provede. V souvislosti s tím, že bude Česká republika od 7. do 11. října čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu nejvýznamnější světové literární události, připravila Česká televize řadu projektů. Jedním z nich je literární místopis, o němž promluví dramaturgyně Nora Obrtelová a scénáristka Markéta Sára Valnohová. Sedmou částí pokračuje četba z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V závěru pořadu si připomeneme osobnost a dílo malíře Jindřicha Pruchy, od jehož narození uplyne 29. září 140 let. A nyní uslyšíte fejeton Petra Šotnara Malá úvaha o střetu zájmů v interpretaci Michala Bumbálka.
2: Poslední dobou docela často slyším nebo čtu o takzvaném střetu zájmů. Vždycky se trochu leknu, jestli já sám nejsem ve střetu zájmů. Pak se kouknu do zrcadla a ujistím se, že je všechno v pořádku. Vrtalo mi hlavou, co to přesně je ten střet zájmů. A tak jsem se obrátil s dotazem na svůj počítač. Žije v něm totiž človíček, který zná odpověď na každou mou otázku. Nevím, jak se jmenuje, ale používá iniciály AI. Nabídl mi následující definici. Střet zájmu nastává, když se osobní, majetkové nebo profesní zájmy člověka dostanou do rozporu s jeho nestranným rozhodováním či pracovními povinnostmi. Abych řekl pravdu, nedovedu si představit situaci, kdy veřejný funkcionář o něčem rozhoduje a přitom by z tohoto rozhodnutí nemohl mít vlastní prospěch. Jednoduše řečeno, nestranné rozhodování je pouze iluze. Kdyby práce ve veřejné sféře nebyla spojena se střetem zájmů, pochybuji, že by ji někdo chtěl vykonávat. Dostat se do pořádného střetu zájmů je přece hlavní motivací všech politiků a funkcionářů. Když už se takový člověk ke střetu zájmů dopracuje, pak dělá všechno možné proto, aby v něm co nejdéle setrval. Avšak lidé ve střetu zájmů trpí jakýmsi studem a nechtějí přiznat, že jsou ve střetu zájmů. Takový člověk neustále tvrdí, že v žádném střetu zájmů není. A pokud je to v jeho možnostech, snaží se uzákonit, že žádný střet zájmů neexistuje. Na schválení takového zákona se musí podílet další lidé, kteří jsou pochopitelně také ve střetu zájmů. Už samotný akt schvalování zákona vylučujícího střet zájmů je dostává do střetu zájmů. Z toho, jak budou hlasovat, můžou mít vlastní prospěch, nebo ne? V souvislosti se střetem zájmů je často zmiňována pouze jedna osoba. Přitom je zcela evidentní, že lidí ve střetu zájmů je daleko víc. Nikdo se k tomu ovšem nehlásí. To přece není něco, za co by se člověk musel stydět. Naopak, střet zájmu je výsadou vysoce postavených osob. Ten, kdo rozhoduje o penězích, které nejsou jeho vlastní, z toho může těžit. Kdo by si tohle nepřál? Kdo by si neřekl o úplatek, kdyby mohl? Samozřejmě, pokud by byl poctivý, tak si o nic neřekne. Ale to by byl s prominutím hlupák, že? Střed zájmů tady není pro hlupáky. Ten je tady pro chytráky. Vždyť už Ježíš pravil, kdo si bez viny hoď kamenem. Jako kdyby věděl, že se Češi jednou budou řídit heslem, kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Já myslím, že střed zájmu je velice sexy. Nejedna hezká dívka určitě stojí o přízeň nějakého pána s velkým konfliktem zájmu. Sňatek s takovým pánem by jí mohl zajistit pohodlný život v luxusu bez zbytečných starostí. Zapojte svou fantazii a zkuste si to představit. Když se pilnou, neříkám poctivou, ale pilnou prací dopracujete k postavení, které je spojeno s pořádným střetem zájmu, pak už nemusíte zdravit nikoho jako první. Leda lidi s větším střetem zájmu, než je ten váš. Svoje spoluobčany teď už můžete rozdělovat na méně cenné a bezcenné. Obyčejní lidé pro vás budou jen obtížným hmyzem, něco jako vosy. Ty jsou obtížné, ale i nebezpečné. Proto je nutné je ve svém okolí likvidovat. Málo kdo si dá tu práci, aby zjistil, jestli jsou vosy užitečné. Človíček v počítači tvrdí, že užitečné jsou. Jako ti bezcenní lidé, kteří odvážejí odpadky, pečou rohlíky nebo cihly, operují lidi po úrazu a zachraňují životy. Dělají tisíc potřebných věcí, ale vy tyto lidi nepotřebujete, pokud z toho nemáte vlastní prospěch. Můžete jimi pohrdat a chovat se k ním arrogantně jako Ludvík XIV. Ke svým poddaným. Čím větší máte konflikt zájmů, tím víc dráždíte některé lidi. Ale tím míň vám může někdo ublížit. Lidé s opravdu velkým konfliktem zájmů mají imunitu a tak jsou dobře chráněni. A člověk s největším konfliktem zájmů je pak absolutně nepostižitelný. Takový člověk může rozhodovat o těch nejdůležitějších věcech. I o tom, co je pravda a co pravda není. A samozřejmě rozhoduje tak, aby z toho měl nějaký prospěch. Jako vysoce postavený člověk už nemusíte dělat vůbec nic. Přesněji řečeno, můžete dělat, co chcete. Máte něco, co vám k pohodlnému životu úplně stačí. Zkrátka něco jako akcie bohaté firmy, která vám pravidelně vyplácí dividendy. Máte svůj střed zájmů a z toho plynoucí slušné příjmy. Domnívám se, že už si o úplatky ani nemusíte říkat. Lidi vám je dávají sami a rádi. Ale nemyslete si, že střed zájmů se týká jen vysoce postavených mocipánů. Můžete být i malým mocipánem. Třeba takový starosta obce nebo dokonce i ředitel školy je ve slušném konfliktu zájmů. Střet zájmů je vlastně takovým motorem společnosti. Kdyby nebylo střetu zájmů, mnoho nejrůznějších projektů by se vůbec nerealizovalo. Nutno dodat, že tyto projekty jsou často nepotřebné. Na druhou stranu se některé potřebné projekty nerealizují, protože neskýtají příležitost pro uplatnění výhod plynoucích ze střetu zájmů. Myslím, že bychom už mohli přestat předstírat, že žádný střet zájmů neexistuje. Už neříkejme já nic, já muzikant. Přiznejme si, že jsme v konfliktu zájmů. Není to žádná ostuda. Já si myslím, že až všichni lidé, opravdu všichni bez výjimky, budou ve střetu zájmů, pak teprve bude líp. Ano, fakt bude líp.

0: Jaroslav Rudiš. Ten se sice akce v Brně nezúčastnil, ale Nora Obertelová nám laskavě poskytla zvukovou ukázku z dílu, v němž se Rudiš a jeho prostřednictvím také diváci setkávají se syny spisovatele Ludvíka Vaculíka ve Vaculíkově rodném Brumově na Valašsku, kde se odehrává jeho nejslavnější román Sekyra.
1: Když se na to díváme, na tu krajinu, tak si vybavuju jeden citát ze Sekyry, kde přesně tata mluví o svém otci. Jo, a říká, tady v lesnaté míse hor sbírala se voda do studní v dědině a on ji pil. Tráva mi vzlínala do kravských vemen. Formovala se v ovoci a on ho jedl. Tady je ložisko hmoty, odkud pochází atomy, které se zhlukly v jeho tělo. No, a jak si mám jinak vysvětlit, že se sem musím pořád vracet, říká tata, rok co rok, a když jednou vynechám, je mi z toho až špatně? To je citát ze Sekyry.
2: Hlavním smyslem literárního místopisu je ukázat Česko jako místo pro čtení, plné skvělých autorů a autorek. Je to pořad, který má 13 dílů a spisovatel Jaroslav Rudiš, co by průvodce, provede po prakticky všech krajích České republiky, po stopách české literatury, po stopách autorů, autorek a hlavně míst, které je inspirovaly pro jejich tvorbu. Cyklus vznikl v televizním studiu Brno České televize, což nás velmi těší, a je to pod vedením kreativního producenta Dušana Mulíčka. Patřit mu bude vysílací čas na ČT Art vždy ve čtvrtek ve 20.15 a teď už je nejvyšší čas přivítat tvůrce toho cyklu, takže je tady režisér Petr Smělík.
3: Já bych nejdřív řekl, že já jsem do projektu byl pozván. Nebyl jsem u toho úplně od začátku. Duší toho projektu je Nora Obertelová společně se scenáristkou Sárou a s kreativním producentem Dušanem. A oni už měli takový svůj, jako, jak tomu říct, literární gang připravený. A já jsem se k ním připojil.
2: Je tady dramaturgyně Nora Obertelová.
4: Já jsem k tomu projektu byla přizvaná právě tím Dušanem Mulíčkem a on už jakousi představu asi měl, ale ladili jsme to za pochodu a vykrystalizovalo nám z toho za 4 setkání, kdy ten Rudiš v podstatě představa byla, že se potká se dvěma žijícími současnými autory a těmi klasiky. Někde nám to vyšlo, že máme 3 živý a jednoho mrtvýho a někdy to máme obráceně podle toho, jak se v kterém kraji urodilo.
2: Scenáristka Markéta Sára Valnohová.
5: My jsme hrozně dlouho hledali ten klíč, aby ten cyklus o literatuře byl jiný než jako všechny ostatní cykly co o literatuře, co známe. Pak vlastně jsme přišli na to, že někteří spisovatelé a spisovatelky jsou mnohem víc propojení s tou krajinou a ta krajina je propojená s nimi. A promítá se to i v těch jejich dílech a knížkách a literatuře a někdy třeba i poezii. A to nám vlastně hrozně moc pomohlo pročistit ten seznam těch jmen autorských, který vlastně máte, že jo, spojený třeba s každým krajem nebo s každou zemí, protože ne u všech se vlastně ta krajina jakoby do toho psaní tak promítá.
3: Celý ten seriál je koncipovaný tak, že není to encyklopedický výčet. Opravdu jako nemáme ambici, aby tam bylo naprosto všechno. Chceme se soustředit na spisovatelky a spisovatele, kteří mají buď to silný vztah k té krajině, nebo se ten vztah silně otiskuje v jejich románu, v jejich konkrétním díle. Je to taky jeden z důvodů, proč ten seriál má 13 dílů a tím pádem se dopočítáte k tomu, že tam není Praha. Protože tam je ta volba nesmírně těžká.
4: Proč se pražský kraj do toho našeho místopisu nevešel. Tam je opravdu tak bohatá literární historie, jak historie, tak současnost a těch autorů je tolik, že nám přišlo jako skoro nemožné to dostat do 26 minut. Tak my máme takovou pěknou vizi, že až se ta první řada odvysílá a bude velmi úspěšná, tak nabídneme druhou řadu a v té druhé řadě třeba budeme věnovat 3 díly Praze, vrátíme se do Brna, do Ostravy, do těch velkých měst, takže doufejme, že to tak bude a že budeme ten dluh Praze moc splatit.
6: Proč jste jako průvodce vybrali zrovna Jaroslava Rudiše?
4: Když se začal řešit ten místopis, tak ten Jára mě napadl. Já jsem mu zavolala a on říkal, no to by mě bavilo.

0: spoustu těch lidí znám, ale já nebudu mít moc času. A mně to přišlo, jako protože ho znám jako takového otevřeného člověka. On říkal, já nejsem žádný moderátor. A my jsme říkali, a my nechceme jako klasického moderátora, my nechceme prostě někoho, kdo dostane text a tam ho odrecituje. A doufali jsme, což se naplnilo, že on v podstatě do toho bude vnášet něco ze sebe, svoji zvídavost, svoji energii. Ze začátku byl trošku svázanější před tou kamerou, ale ukázalo se to jako výborná volba i z toho důvodu, že on nejenom, že ty lidi zná některé, ale i ty, které nezná, tak se s nimi velice rychle jako zkamarádil a před tou kamerou to vypadalo velice přirozeně, ale on tím, že opravdu nemá nějaké autorské ego přebujelé, tak on v podstatě s těmi autory mluvil, takže oni se mu otevřeli, třeba mu řekli něco, co by neřekli mně nebo nějakému profesionálnímu průvodci. Tak jsme chtěli, aby to bylo co nejautentičtější. Samozřejmě ti současní spisovatelé, to bylo v pořádku, to bylo jasné, že s nimi se Jára potká, budou si povídat o té knížce. Ale když jsme měli ty klasiky čítankové, tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby to právě nebylo moc nějak literárně věrné. Tak kde se to podařilo, tak jsme sáhli po dětech, třeba jako synové Ludvíka Vaculíka, kteří byli skvělí.
1: Vašeho tatu formoval zdejší kraj, ty kopce, jaký to mělo vliv na jeho dětství a dospívání tady?
2: On tady byl náčelníkem, sformoval partu klukovskou a hráli si na Indiány.
1: Indiánský náčelník.
2: Na nejvyšší úrovni. Já jsem si dával otázku, jak se zrodil jeho lokální patriotismus. A to souvisí s tím indiánstvím. On v jedné knize v Českém snáři popisuje příhodu, jak co by už odrůstající kluk, tak se rozhodl, že se obleče do indiánského kroje a že obejde to své teritorium, které je tamhle, to je ta Řehonůřka. Jo, a,
1: Arizona. No,
2: Arizona, ano. Arizona.
1: Tak to
2: a vyšel v kroji pěkně, tomahawk v ruce, no a teď šli po té silnici proti němu dva vesničané, znávojné. Takový klasičtí staříčci, černý klobouk, režná košile na šňůrku, ťukali šaganama. On se začal strašně stydět. Říká si, mám se schovat do křoví, no to zase ne, mám svou důstojnost. Tak se postavil na kraj cesty, že je jako nechá přejít a oni šli kolem, šli dál, zachovali ledový klid a on si najednou uvědomil, že oni jsou ti praví indiáni. Ti, kteří sem patří, kteří mají svou rázovitost, svůj kroj a píše, no a tím skončilo moje indiánství.
3: Skončilo jeho indiánství, ale náčelníkem on zůstal. On byl náčelníkem po celý život a on vždycky kdekoliv byl ve společnosti, tak dal najevo, že je náčelník a pokud tím náčelníkem nebyl, tak ho to nebavilo. Vrtěl takhle hlavou a prostě funěl, jo, nebo začal klidně zpívat, do toho eventuálně usnul. Ale on zůstal náčelníkem, ano, do konce života.
2: Náčelníkem byl furt.
4: Vždycky jsme se snažili, aby tam bylo co nejvíc živých, mluvících lidí, ideálně jako by živých autorů, ale někdy to samozřejmě nešlo, že jo, takže proto jsme prostě zvali buď jejich potomky, nebo kolegy, nebo kritiky literární, kteří o nich mluvili a uváděli nějak do kontextu.
0: Vždycky jsme hledali, aby to bylo trochu jiné, tak se nám třeba podařilo klasika u Brna Bílovice nad Cvitavou, S.K. Neumanna, celé tam to literární hnízdo a ukázalo se, že v Muzeu literatury v Praze jeden mladý literární vědec a ještě s kolegou si vymysleli prostě vyloženě koncept výstavy, napsali o tom knížečku jako Bílovické období Stanislava Kostky Neumanna.
4: Zcela zásadní byla situace, kdy jsme s Norou Obrtelovou někdy na jaře jeli do Bílovic nad Cvitavou, protože jsme se dočetli, že v místní knihovně probíhá sympozium Sedánek ohledně Stanislava Kostky Neumanna, který tam svého času žil a působil. A bylo to opravdu jako z nějakého filmu od Miloše Formana. Když jsme tam seděli já a Nora Obrtelová a prostě všech 18 bílovických důchodců, kteří se dostavili na tuto akci a přednášeli tam teda ti literární kritici a historici o Neumannovi. A myslím, že to i dokonce hlásili v obecním rozhlase, že se takto akce bude dít a bylo to fakt kouzelný. A pak jsme to celý tlumočili k kreativnímu producentovi Dušanovi Mulíčkovi a ten z toho byl tak nadšen, protože také miluje filmy Miloše Formana, že rozhodl, že musíme znovu uspořádat tohoto sympozium v Bílovicích a tak jsme ho tam vlastně uspořádali podruhé v hospodě na Ostrůvku pod takovým obrovským stromem, kde jsme opět znovu tím obecním rozhlasem sezvali ty obyvatele Bílovic, aby se dostavili, že se opět setkáme na sympoziu ohledně Stanislava Kostky Neumanna. A opravdu tam zase přišli ti lidé se svými často dost sveřepými názory. Opravdu jsme tam s nimi zahájili živou diskuzi a myslím si, že to bylo velmi přínosné pro obě strany.
0: Podařilo se to ještě i u Radky Denemarkové, se kterou jsme točili Litomyšli, o jejím románu Čokoládová krev a bylo to samozřejmě zaměřeno na Boženu Němcovou, která je jedna z linek toho románu. A ona mi sama o tom říkala, že už jednou uspořádala salon Boženy Němcové nebo salon pro Boženu Němcovou, která nikdy za svého života salon nemohla mít, nemohla si ho dovolit. Takže nám taky tam udělali prostě ten salon, kdy ta Radka přijde a věnuje to setkání té Boženě a potom mluví o tom románu. Že v několika případech se nám podařilo mít prostě situaci, která to trochu oživuje. A když byly literární věci, tak jsme měli štěstí, že mluvili většinou docela nesuše a zábavně.
4: Pro mě bylo hodně působivé setkání třeba s těmi mladými autory, typu Marek Torčík a jeho román Rozložíš paměť. A vlastně mě fascinuje, že já učím na JAMU scénaristiku a sleduju nějaké svoje studenty na sociálních sítích. Fascinuje mě, že jsem zjistila, že někteří naši studenti už nás vlastně jako předběhli a viděla jsem je, jak se fotí nebo jsou v Přerově vlastně s tou knížkou toho Torčíka Rozložíš paměť a chodí tam po těch místech literárních zachycených v té knížce. A přišli na to sami od sebe, že to jako chtějí dělat a že je to pro ně atraktivní. A to mě strašně nadchlo, protože jsem si říkala, tyjo, někdo to dělá sám od sebe a někoho tím třeba navedeme. A to byl pro mě asi takový jakoby, aktuálně největší jakoby, zážitek spojený s místopisem, co jsem měla, že jsem vlastně viděla, že se to opravdu děje, že ty lidi jako po těch krajinách s těma knížkama cestují i teď, že to není jenom záležitost, že se někdo zbalí s Pánem prstenů a jede na Nový Zéland, že to funguje i u nás, jakoby třeba v tom ošklivé městě typu Přerov, že konečně máte důvod se tam vydat a navštívit ho a najednou ten Přerov dává smysl.
0: Jihomoravský kraj se natáčel jako první a měli jsme samozřejmě ještě jiné záměry, třeba jsme tam velmi chtěli Jiřího Kratochvíla, který je spisovatel, který se Brnu velmi věnoval, on mi to dokonce slíbil, potom se všichni divili, včetně Martina Reinera, že to není možný, že Kratochvíl souhlasil a je pravda, že asi měsíc před natáčením se omluvil, že opravdu se na to necítí, že on je těžký introvert, takže jsme samozřejmě nechtěli pominout Milana Kunderu jako slavného rodáka, který tady má knihovnu a k němu jsme zvolili jako toho respondenta Járova Milana Uhdeho, protože to byla další možnost, že tam máme někoho, kdo si ještě toho Milana Kunderu pamatuje, kdo se s ním přátelil. Takže tam jsme zvolili Směšné lásky, ty jsou asi tak jediný z Kunderova díla, který jsou trochu jako v Brně ukotvený, že se tam dá ta konzervatoř a něco jako propátrat. Potom Martin Reiner mluví o Ivanu Blatném. A potom máme tu bílovickou konferenci o S.K. Neumannovi a poslední je současný autor Petr Šestá, který napsal skvělý román Kontinuita parku, který je situován do Znojma.
5: Je také čas na poděkování, a to Moravské zemské knihovně za spolupráci při přípravě naší dnešní projekce a jsme rádi, že je tady pan ředitel Tomáš Kubíček.
6: Před časem tomu přišli kolegové z České televize, ukázali mi ten záměr a já jsem pro něho zahořel srdcem horoucím, protože, jak víte, Česká republika se stane hlavní zemí frankfurtského knižního veletrhu a to už za 30 dní, kdy se otevřou brány největšího, nejdůležitějšího a nejpekelnějšího veletrhu na této planetě a během 5 dnů asi 400 tisíc lidí projedním dopolbukovým ohřívačem Česká republika se tam představí v 75 autorech a autorkách na 100 různých vystoupeních a součástí toho bude i promítnutí filmu, který představí literární místopis a vlastně jeho prostřednictvím českou literární krajinu. A máme velké poděkování, že se to podařilo.
0: No a my jsme si říkali, že pro německého diváka asi by nebylo zajímavé pustit tam třeba dva díly, tak jako jsme to udělali v Moravské zemské knihovně, tak jsme se rozhodli, že uděláme úplně samostatný dokument. Vyšli jsme z těch našich materiálů a seřadili jsme to nikoliv jako po krajích, ale tematicky. Jmenuje se to Krajina literatury a tam má takové samostatné země, tak tam máme zemi zaniklých příběhů, máme tam zemi silných žen nebo zemi magickou, zemi tragikomickou, zemi návratu a do toho jsme prostě seřadili vždycky v každé té zemi jsou tak tři autoři nebo autorky. Chtěli jsme tam trošku i tu německou linku dostat, takže jsme měli to štěstí, že se nám podařilo dovést do Siřemi Rainera Stacha, životopise France Kafku, a ten nám vysvětluje vztah Kafky a Siřemi, a potom Petr Stančík nám v Praze promluví o Golemovi, o Meyrinkovi, takže jsme se to snažili tak namíchat a budeme doufat, že zase je tam něco, co německý divák očekává, Kafka a třeba Golem a Praha, ale zároveň, že mu tam prostě podstrčíme i někoho, koho nezná.
4: Mě nejvíc zaujal Magor, Ivan Martin Jirous, a jeho jako básnické sbírky, kdy já jsem opravdu zastávala takový ten všeobecný názor, že to byl prostě undergroundista, divočák a pařan. A najednou mi vlastně jeho dcery předvedly tu strašně jakoby křehkou literárně poetickou krajinu, ve kterých se oni tři nebo celá rodina pohybují nějakým konstantním způsobem, tak jakoby skoro až vytržení z toho jako našeho jako kosmu, co máme, a oni si žijí svůj vlastní mikrokosmos. Byla jsem úplně nadšená, že takhle jako lze žít jakoby v nějaké nekonečné poezii nebo v nějaké nekonečné literární krajině.
0: Petra Šestáka jsem znala spíš z dramatizace jeho povídky Vyhoření na provázku, ale ta kontinuita parku, to byl pro mě objev, velký objev pro mě, a to jsem byla moc ráda, že se nám to tam podařilo dostat, a to je Miřenka Čechová v Aši, která vlastně na to, že je baletka a divadelní režisérka, tak má prostě tak zajímavý jazyk a styl, takže to si myslím, že bude pro spoustu diváků taky objev. A spousta jako je zajímavých autorů, kteří nejsou ještě třeba moc známí, a že to opravdu dopadne tak, že lidi budou třeba cestovat na ta místa, hlavně, že budou číst ty knížky.
5: Já bych chtěla říct, že jsme ještě rozečetli celý, ale jako natáčecí štáb, ne? Že si k tobě chodili půjčovat ty knížky, lidé o nich jsme ani netušili, že umí číst v České a opravdu to tam potom měli, jsme ty knížky potřebovali na natáčení a nebyly kusehnání, nebo tě měl půjčení produkční a podobně.

0: Slyšeli jste reportáž z předpremiéry dvou dílů nového cyklu České televize Literární místopis, která se uskutečnila 7. září v Moravské zemské knihovně. A ještě připomínám, že tuto reportáž, stejně jako ostatní příspěvky ze Zelného rynku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný rynk Českého rozhlasu Brno. A v něm pokračuje četba z knihy Jany Soukupové. Natočil ji režisér Josef Morávek s herci Věrou Zástěrovou a Romanem Nevěčným.
2: Jana Soukupová,
3: Brněnské mordy, díl 7.
2: Mordýšská legenda Martin Lecián. Zloděj a mnohonásobný vrah, o kterém se vyprávěly legendy a zpívaly kramářské písně, se sice narodil v Uherském Ostrohu v dnešním Zlínském kraji, jenže tenhle gauner děsil svými činy široké území. Ne nadarmo se mu říkalo Postrach Moravy. Budoucí kasař a vrah Martin Lecián se narodil v kulatém roce 1900 Antonínu Leciánovi, dělníku z cukrovaru, a matce Viktorii. Už samo zázemí neslibovalo nic dobrého. Otec proslul coby opilec, rváč a karbaník. Manželku obtěžkal celkem 10 dětmi a zřejmě si s ním užila peklo na zemi, protože když měl 7. potomek Martin 5 let, zemřela v ústavu pro choromyslné. Vdovec se znovu oženil a s kupou svých dětí zacházel opravdu svérázně. 10letého Martina dokonce za úplatu pronajal potulným komediantům. Jeho sestra se ve Vídni živila prostitucí a údajně udržovala s otcem incestní vztah, uvádějí historické záznamy muzea v Novém Jičíně. S tímto městem pojí Martina Leciána jeho první ústavní pobyt. Jako nezvladatelný zloděj skončil v 15 letech ve zdejším výchovném ústavu pro mravně ohroženou a zanedbanou mládež. Po svém propuštění nastoupil 1. října 1922 prezenční vojenskou službu u hraničářského praporu ve Frištátě. V lednu 1923 poprvé dezertoval. 2. března 1924 byl chycen při pokusu vykrást uzenářství Josefa Holuba v Kojetíně a po soudu v Olomouci byl umístěn v Brně na Špilberku, kde byl kromě věznice i menší vojenský žalář. Pokračují jeho osudy v záznamech muzea s dodatkem, že díky drzé lsti odtud utekl. V listopadu téhož roku byl chycen v Kyjově a poslán do těžkého vojenského žaláře v malé pevnosti Terezín. Po propuštění v květnu 1926 ho poslali, aby dosloužil vojnu u svého pluku, jenže znovu dezertoval. Už v Kojetíně loupil Lecián se zbraní a zranil městského strážníka Františka Pivného. Po své poslední dezerci žil s milenkou Marií Křenovskou a spolu s ní jej chytili v jednom podniku v Přerově. Protože měl Lecián otevřenou tuberkulózu hrtanu, umístili ho na uzavřené oddělení divizní nemocnice v Klášterním hradisku v Olomouci. Odtud v prosinci 1926 znovu utekl. Tentokrát i s dalším zběhem a násilníkem Bélou Šekélim. Spolu vykradli obchod se zbraněmi v Hranicích a od té doby Lecián hlídače vykrádaných objektů rovnou střílel. 4 výstřely zavraždil 19. ledna 1927 slavkovského strážmistra Rudolfa Hanáka po výzvě, aby předložil legitimaci. Martin Lecián byl menší postavy, 163 cm vysoké, rád kouřil, potrpěl si na pěkné oblečení a dobré jídlo. Své zlodějské praktiky používal po celé Moravě, v Praze i na Slovensku. Avšak vždycky vystupoval jako kavalír a elegán. S dětsky milým úsměvem ruce měl ošetřované manikúrou. Vždy měl na hlavě klobouk a nejčastěji nosil světlé raglány. popisují se v novojičínském archivu Lecianovy zvyklosti, které vedly ke vzniku legendy o lupiči gentlemanovi, který prý bohatým bral a chudým dával. Nemohlo být však větší mýlky. Co Lecián ukradl, z toho si sám žil na vysoké noze. S falešnými doklady spal v nejdražších hotelích, používal paruky i převleky, třeba za mnicha, studenta v brýlích, rozšafného sedláka, gentlemana s růží v knoflíkové dírce nebo za důstojníka. A jeho obětí přibývalo. V únoru 1927 to odnesl obecní strážník František Marčík. Měsíc na to pak čerstvě ženatý četnický strážmistr Antonín Stuchlý a jeho těhotná manželka. To už vrahovi podobizny visely po celé republice a za jeho dopadení byla vypsána odměna 10 000 tehdejších korun. Tenkrát žil u vdané Anny Kořenovské z Iváně u Židlochovic, která vlastnímu manželovi vyhrožovala podřezaným kejhákem, pokud Leciána udá. Vrahovou specialitou byl na místě mordů nebo v navštívených hospodách na pivním tácku naškrábaný vzkaz jedna růže červená. V noci 22. dubna 1927 vykradl společně s Emanuelem Detkem, bývalým spoluchovancem z polepšovny, v novojičínském obchodě s kůžemi trezor. Hotovost činila 18 438 korun. Kolem 3. ráno při odchodu z místa činu je zaregistroval uniformovaný noční hlídač Andreas Olbrich, který začal pískat, aby přivolal policii. Lecián zahájil střelbu a dvakrát jej zasáhl. Uvádí text muzea. Oba zločinci na místě zanechali otisky prstů. 25. dubna 1927 v nádražním hostinci v Novém Bohumíně policejní agenti Alois Haluza a Petr Halíř Leciána chytili. Zatímco předstírali opilost, dovrávorali až k jeho stolu, kde se na něj vrhli a odzbrojili ho. Dne 29. srpna začal u divizního soudu v Olomouci proces, při kterém Leciánovi přisoudili celkem 104 trestné činy, včetně 10 vražd z části nedokonaných. Při 69 loupežích si přišel na 351 775 korun. Za své zločiny byl 3. září 1927 odsouzen k trestu smrti provazem. Koncem měsíce se Lecián se spoluvězněm Ladislavem Kašpaříkem a za pomoci spolustrážného Jana Tomici, který vězňům donesl pilku a sám se na oko nechal spoutat, naposledy pokusil o útěk. Při něm smrtelně postřelil strážného vojína Ference Kiše jeho vlastní zbraní. Nejvyšší soud pak 30. září 1927 zamítl Leciánovu žádost o milost a stejně postupoval i jinak zásadně milosrdný prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jako poslední přání si odsouzený vyžádal polévku, velký řízek s hromadou brambor, kompot, zákusek a cigarety. Jídlo zapíjel pivem. Popisují se poslední vrahovy hodiny v galerii osobností Nového Jičína. A připomenuta je i slavná Leciánova věta, však já si v pekle odpočinu dost. Co by odpověď na výzvu, aby se před popravou prospal. Místo toho do rána stihl vykouřit 80 cigaret, i když měl silnou tuberkulózu. Ráno vypadá jako žijící mrtvola, což svým způsobem i je. Komentoval dobový tisk. Vojenskou popravu mnohonásobného zločince Leciána vykonal 6. října 1927 za přítomnosti úředních osob státní popravčí a vyučený zlatník Leopold Foltschlager. Následný tajný pohřeb a vůbec celý Leciánův příběh však inspiroval v době hospodářské krize olomoucké komunisty, aby po ulicích provolávali slávu Sovětskému svazu, jeho armádě a Leciánovi. K legendě přispěl i jeho obhájce ex offo Eduard Schrott, který obranu svého klienta založil také na onom nesmyslném tvrzení, že Lecián bohatým bral a chudým dával. Nicméně na neznámém hrobě nemilosrdného mordýře se objevovaly kytice ještě počátkem 90. let minulého století. Legendy a popěvky o Leciánovi jsou známé dosud. Ještě nedávno vzpomínala 90letá občanka z Černovíra, Žofie Pastrnková, že prý s popraveným Leciánem vyšel z Olomouce pohřební průvod olomouckých prostitutek, zpívajících Leciánovi oblíbené hospodské a hlavně pohoršlivé písničky. Končí zápis z Novojičínského muzea.
3: Hříšné Brno. Kuplířství, prostituce i vražda. Proslavené brněnské hampejzy na ulicích Panenská a Veselá, přímo v centru města, pohlcovaly dobrovolně i nedobrovolně zde zaměstnané harapany, neboli šlapky, a jejich četné zákazníky. Vraždy zde sice nebývaly na denním pořádku, ale kvetla zde jiná zločinnost. Vzpomínky ovšem prostupuje i jistá nostalgie. Panenská ulice včera a dnes. Dávno zmizely nevysoké domy se zákonnou licencí nevěstinců, železné balkónky, vytapetované salonky a pokojíčky, v nichž byl každý, ale solventní muž vítán. Rozplývá se ve své knize Mordy pod Špilberkem Pavel Radovan s poznatkem, že život tady utichal až k ránu. A to jen na pár chvil, protože zatímco v podkroví zasínaly lampičky, v přízemí začínal nový den. Obě zmíněné uličky vedoucí od Dominikánského náměstí souběžně s Českou nemývaly před první světovou válkou o Kunčovty nouzy už proto, že se zde do roku 1908 nacházela rozsáhlá kasárna. V Brně se rozšířila prostituce hlavně po zrušení reglementace. Propadaly jí dívky nebo ženy z okolního venkova. Píše o prvorepublikové situaci v Brně historička Karolína Gálová ve své práci Prostituce v prvorepublikovém tisku 1918 až 1938. Dodává, že za Rakouska-Uherska byla kontrola licencovaných prostitutek v nevěstincích paradoxně o něco snazší. Různých nepravostí se však přesto dopouštěli nejen sami lehké děvy, ale i jejich pasáci a nadháněči. Tak se v roce 1912 v jednom juliánovském hostinci dočkal překvapení fiakrista Karel Veselý. Od něhož se nechala jakási zdejší povětrnice nejdříve pohostit. Pak jí do Aristonu hodil 3 krejcery, aby jim přístroj zahrál písničku, načež spolu vypili mnoho rumů v čaji a ona mu za to slíbila o hodně víc. Jenže, když si fiakrista na nezbytnou chvíli odskočil, do poslední sklenice mu Fešanda nasypala prášek, nazývaný tenkrát Jack Poor. A v seníku vedle hospody pak chudák Veselý usnul jak špalek. Vzbudil se samozřejmě jak bez peněz z pravé kapsy, odkud platil útratu, tak z levé, kde měl hotovost pro rodinu a živnost. Dobře popsanou zlodějku četníci sice brzy dopadli, ale dokázat jí nemohli nic. Takže povozník odešel od soudu s nepořízenou. Časté byly i podrazy na nebohých ženách. Třeba mnohokrát za kuplířství trestaný Eduard Chvatík s kamarádem Gustavem Vilímem byli v roce 1911 znovu zatčeni a brněnská policie z jejich zápisníčku zjistila, že do nevěstinců obstarávali děvčata z mnoha moravských, českých, slezských, polských i rakouských měst. Čím mladší, tím byla dražší. My to dodávali podle počtu. Vypověděl Chvatík u soudu a dodal, že taxa byla 20 až 80 korun za kus. Josef Jeřábek v knize Brněnské mordy, násilnosti a jiné zločiny líčí některé z takových osudů. Třeba osud šičky Kateřiny Binderové, kterou Chvatík poslal do Vídně za lepším zaměstnáním, koupil jí z Brna i lístek, ačkoliv sám nastoupil až v Heršpicích, aby ho na peróně nesebrali četníci. Pak ale dívku přemluvil, aby s ním vystoupila v Břeclavi, že tam má ještě jakési jednání. Jenže místo toho jí bez peněz a dokladů zavřel u jisté Dočkalové v její vile, kde si musela vše nejdřív odpracovat. Teprve pak jí dopravil do Vídně. 17letou Ludmilu Huťovou s kamarádkou Ziťovou potkali Chvatík s kumpánem ve vídeňském Prátru a poslali je do Brna, kde za stravu a byt a šaty nemusí nic dávat, teprve až si vydělají. I jim koupili lístky na vlak. Důvěřivé dívky na udanou adresu jistého Viléma Romana v Rožáku v Panenské ulici skutečně dojeli. Dokonce je tamní bordel mamá druhý den odvedla na úřad, aby se sami v Brně zaevidovali. V tom spočívala jejich záchrana, protože teprve zdejší úředník jim odhalil, co by měli v Panenské ulici dělat. Vyděšené dívky pak sám doprovodil zpět do Hampejzu a přinutil bordel papa Romana, aby jim zaplatil lístky zpátky do Vídně. Nakonec právě Roman paradoxně sám naletěl lichvářům a přes značné výdělky od děvčat skončil kvůli insolvenci u soudu. Ten však musel být neveřejný, neboť Roman zde uváděl jména předních brněnských mocných, co by svých zákazníků a občas i dodavatelů. Kromě toho byly vyslechnuty i dívky, které majitelé ve svých veřejných domech často doslova věznili, protože museli splácet prvotní cenu, za kterou byly koupeny. Nadto platili horentní sumy za jídlo, oblečení či ubytování, které stanovil majitel, protože sami si nakoupit nemohli. Vedle nejproslavenějších ulic tyto živnosti kvetly pod Denisovými sady na České, Pekařské či Lidické a rovněž na brněnských periferiích. Pikantní umístění měl veřejný dům na dnešní Jugoslávské ulici, kde se šlapky vystavovaly v oknech. Ovšem, hned ve vedlejším domě číslo 21 sídlila jedna z prvních dětských opatroven v Brně s třicítkou zhruba 13letých slečen. Ve světě brněnských nevěstinců se odehrál i nejzávažnější ze zločinů, totiž vražda. Došlo k ní v Panenské ulici, v podniku Madame Hubelové, v dobách největší slávy zdejších provozoven, tedy na přelomu 19. a 20. století. Příběh beletristicky zpracoval Pavel Radován ve svých Mordech pod Špilberkem. V pozdním odpoledni zaslechl slabomyslný posluha Lojzek při úklidu schodby v pokojíčku zdejší zaměstnankyně Rózy Vonderkové úpěnlivou prosbu: nech mě žít. A následný mužský hlas: když se mi vzpíráš, dokonáno, dokonáno. Asi o 9:30 večer vyběhl z domu světlovlasý mladík a na ulici se srazil se starším mužem Buřince, ale nijak na to nereagoval a rozběhl se k tehdejšímu paláci zemských stavů, dnešnímu sídlu ústavního soudu na Joštově ulici. Uškrcenou mrtvolu 20leté, pečlivě nalíčené a v hedvábných šatech s hlubokým výstřihem oblečené dívky objevil na posteli v jejím pokojíku o něco později její stálý zákazník, lejtnant Ulm z nedalekých kasáren. Vyšetřování vraždy se ujal policejní rada Obermann s inspektorem Niklíčkem. Po výslechu dalších zdejších slečen jim jako nejvíce podezřelý vyšel maskér herců Kvido Jelínek z nedalekého divadla na Veveří. Za Rózou chodil prakticky denně, přemlouval ji, aby s ním odešla a dokonce ji jednou v její cimřičce zmlátil. U mrtvé prostitutky byl navíc objeven Kvidův šátek, jenže podezřelý muž měl na čas vraždy alibi. Dalším možným pachatelem se jevil Josef Otoupal, neboli Pepi, pasák, který Rózu kdysi zbalil na Brněnské ulici, a když nebohá venkovanka poznala, jakou želásku jí tenhle šíbr nabízí, nezbylo jí, než od něho utéct. Bohužel však už jen do Hampejzu madam Hubelové. Pepi Rózu v den vraždy také navštívil, ale přiznat se samozřejmě odmítal. Nakonec s kauzou hnula Rózina kamarádka Irma z téhož podniku. Věděla totiž, že venkovská rodina patří do jakési rigidní náboženské sekty. Rózin otec zavinil dokonce smrt její matky při posledním porodu, protože mu jeho zvrácená víra zakazovala zavolat k rodičce lékaře. Při výslechu se ukázalo, že tatíček svou padlou dceru nijak neoplakává. A její sestra či bratr za ní kvůli jejímu spasení sice občas zajeli, ale Róza se k bigotní familii odmítala vrátit. Otisky prstů sejmuté v Rózině pokoji ukázaly schodu s jejím 18letým bratrem, který měl na policii záznam, protože ho za napomáhání zakázané sektě před časem na 2 měsíce uvěznili. Knoflík, nalezený na místě činu, chyběl na jeho kabátě přešitém z rakousko-uherské uniformy. Hospodin mi ukázal cestu. Nemáte právo mě soudit. Prohlásil po zatčení blondák Vonderka, sektářský vrah své padlé sestry.
0: To byl 7. díl četby z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy. V režii Josefa Morávka četli Věra Zástěrová a Roman Nevěčný. A nakonec bych ráda připomněla osobnost a dílo malíře Jindřicha Pruchy, od jehož narození uplyne 29. září 140 let. Jindřich Prucha se narodil 29. září 1886 v Uherském Hradišti jako nejmladší z 5 dětí, jichž se dospělosti dožila kromě Jindřicha pouze nejstarší dcera Vojslava, s níž měl velmi blízký vztah, srovnávaný se vztahem sourozenců Vincenta a Tej van Gogových. V Jindřichových 15 letech začali Pruchovi pravidelně jezdit na letní byt do Železných hor a tamnější příroda ho inspirovala k jeho nejvýznamnějším dílům. Mladý Jindřich Prucha byl všestranně nadaný. Nejen výtvarně, ale také literárně, psal básně, hudebně, hrál na housle a zpíval, sportovně, byl nadšeným průkopníkem lyžování, tehdy u nás nepříliš rozšířeného sportu. Vzdělával se i v přírodních vědách a usiloval o co nejširší znalosti i kulturní rozhled. Život a dílo Jindřicha Pruchy charakterizuje neustálý boj mezi jeho neochotou k ústupkům v umělecké tvorbě, která se dlouhodobě neslučovala s žádným studiem, jež postupně zahájil v Praze a v Mnichově, a snahou vyhovět rodičům, kteří si přáli, aby měl plnohodnotné vzdělání a zajištěnou existenci. Zároveň se zmítal mezi pochybnostmi o vlastním díle a přesvědčením, že jeho malby, odmítané například Maxem Švabinským či uměleckým spolkem Mánes, jsou kvalitnější než ty, které slaví úspěch. Povzbuzením pro něj bylo například uznání na akademii v Mnichově, kde patřil k nejnadanějším. Z té ovšem před absolutoriem znechuceně odešel, protože dospěl k názoru, že už tam jen marní čas. Jeho malby jsou ovlivněny fóvismem, impresionismem a expresionismem. Náměty čerpal především z krajiny Železných hor, kam se i během studia v zahraničí stále vracel. Maloval také působivé portréty a autoportréty. V letech 1911 až 1913 prožil těžkou osobní krizi. Nedařilo se mu získat profesní uznání, otec i sestra mu dávali najevo, že je zklamal, a opustila ho přítelkyně. Svůj prožitek vložil do tvorby. Z této doby pocházejí nejpůsobivější díla, například Vnitřek kostela v Běstvině či autoportrét Vlastní podobizna v zimním šatě, ovlivněný stylem Edvarda Munka. První polovina roku 1914 je považována za druhý vrchol Pruchovy tvorby a nejšťastnější období v jeho životě. Konečně získává uznání veřejnosti i otce, má novou lásku, s níž plánuje společné prázdniny. K tomu však již nedojde, protože Prucha narukuje na frontu první světové války. Pošle odtud své milé několik dopisů. Mnohem více jich napíše ona jemu, protože dlouho netuší, že již 1. září 1914 zemřel. Bylo mu 27 let. Stejně jako další umělci, kteří zesnuli ve stejném věku, příslušníci takzvaného klubu 27, také Jindřich Prucha po sobě zanechal inspirativní dílo a působivý životní příběh. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás tentokrát připravila Eva Šulcová. Režie Radim Nejedlý, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
5: Lidé v Kroměříži rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu. Na festivalu Serial Killer dnes uvede minisérii Česká televize. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. V noci a k ránu čekejte skoro jasno s mlhami a s nejnižšími se teplotami kolem 4 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Celkem 2 miliony korun uvolní město Kroměříž na realizaci projektů, které získaly nejvíce hlasů v rámci participativního rozpočtu. Lidé se formou hlasování podílí na podobě veřejného prostoru. Letos se zapojilo celkem 1386 respondentů. Pokračuje mluvčí města Jan Vondrášek.
6: Vítězný návrh počítá s pořízením nových mobilních stánků na tržnici ve Vejvanovského ulici, které by vylepšily dosavadní nevzhledné prostranství. Druhý projekt se týká obnovy stávajícího hřiště v Trávníku. Třetím projektem je vybudování nového multigolfového hřiště na lokalitě Šlajza.
5: Realizaci vítězných projektů město plánuje na rok 2027. Festival televizní tvorby Serial Killer dnes ve 20 hodin nabídne další premiéru. Česká televize představí skutečný příběh o manipulativním vztahu mezi malým chlapcem a oddílovým vedoucím. Miniserie Kamarád se snaží poukázat na téma zneužití důvěry a ochrany dětí, vysvětluje dramaturgyně festivalu Táňa Zabloudilová.
7: Je to opravdu příběh, který ukazuje, jak snadné je zmanipulovat někoho, jak někdy společnost opravdu nedokáže přečíst případy, kdy se opravdu někdo dopouští nějakého jako nejenom manipulace, ale i násilí na dětech a není schopná to rozpoznat, vůbec se k tomu postavit nějakým způsobem, které by to dítě netraumatizovalo.
5: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
8: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko. Tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
5: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Lidé mají na případnou změnu zdravotní pojišťovny čas už jen do konce měsíce. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. lednu. Lidi přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Vždy by si měli ověřit, jestli mají jejich lékaři s novou pojišťovnou smlouvu.
1: Počasí.
5: V noci očekávejte převážně skoro jasno, později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty naměříme kolem 9 až 5 stupňů, při bezvětří čekejte jen kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v Brně na kruhovém objezdu na Okružní ulici. Ze zpráv Českého rozhlasu je to vše. Slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná Blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Moravěnku a Polku Vladimíra Fefra, kapelo Polku Hraj. Já věřím, že se vám líbila tato polka a že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Andrea, na Slovensku slaví Edita. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu vám ještě telefon 726 46 52 00 a teď už písnička Jiří Tesařík, Pavel Karlík, Zachovaj srdénku a Legruti.

0: Tak dozněl nám krásný valčík Jiřího Tesaříka, Pavla Karlíka. Zachovají v srdénku, Legruti dohráli a pojďme přivítat. Dovolal se k nám pan Vilém z Pitína. Dobrý podvečer vás, vítám.
1: Ano, děkuji, Květuško, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín, vás, Květuško, z Bukového mistra. Nevím, jestli tam máte Elišku nebo Alenku, nevím, no. A všechny posluchače, dnes má narozeninový den paní Maruška Uhrová z Dolního Němčí, která slaví půlkulaté narozeniny. Štěstí, zdraví, boží požehnání, to vám přeji paní Uhrová Hochmanovi z Pitína, Květinka a Vilém. Zdravíme vašeho syna Broňka a přejem pěknou oslavu. Písničku posílám manželům Hlávkovým do Miroslaví, manželům Koktavým do Nivnice. Maruce Žemlové děkujem za telefonát. Manželce Květnice, poslední do starého Hrozenkova, našemu švagrovi a jeho rodince, panu Džuržovi a dceři Veronice. Květuško, moc děkuju a tuto písničku posílám také vám, zvukovému mistru.
0: Máme mistrini, také, zvukovou mistrini.
1: Tak mistrini, to mě dostala. Ale také naší dnešní jubilance paní Marušce Uhrové. Ano. Moc děkuju a někdy naschledanou. A vám přejeme v rádiu hodně zdraví, zdraví, abyste nám posílali ty vaše krásné písničky, které moc potřebujeme. Děkuji.
0: Ano, ale oni nejsou jenom naše, oni jsou vaše, protože všichni ti skladatelé, kteří to píšou, ty písničky, tak je píší pro vás vlastně. A to je přece krásné.
1: Ano, tak to uděláme půl na půl a hotovo.
0: Dobře. Tak, pane Viléme, já vám přeji pěkný večer a ať se vám daří. Ano, naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: Tak a teď už si poslechneme paní Jitku Bursíkovou a prosím, halo, halo.
2: Ano, dobrý večer, dobrý podvečer. Paní Květy, já bych vás ráda požádala o zahrání písničky mé dceři Barborce Mokrý a mému manželovi Radkovi Bursíkovýmu jejím narozeninám, a které slaví dneska. Celýho srdce přejou obě babičky, babička z Bursíková z Konic, babička Měřínská a celá rodina se připojuje, bratr Štěpán a Radek a Paťka. Celýho srdce jim přejeme, ať jsou zdraví a šťastný celý život. A společnosti, který dneska slaví, tak jim přeju, ať dobře slaví. A hlavně, ať jsou všichni šťastní a zdraví a ať se máme rádi a hodně zdraví.
0: Ať je nám prostě dobře.
2: A ještě dodatečně, teď je Marince z Nového Saldorfa Svobodový, dodatečně k svátku a hodně zdraví a máme vás moc všichni rádi. Moc krát vám děkujeme a přeju krásný podvečer.
0: Ano, děkujeme, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Tak a dáme písničku, přátelé. Tak je to, bude nám hrát Zdounečanka, Přes dědinku, František Kohoutek, Antonín Ryza. A jdeme na to.
3: Český rozhlas Brno.

0: písnička nám dohrála a já vítám ve vysílání Jarouška Wolfa z Otnic.
1: Já vám přeju hezký podvečer, paní Květuško, i Alence přeji krásný večer.
0: Ano, děkujeme.
1: Večer. A dnes bych měl takové jedno přání. V pondělí má svátek Václav.
0: Ano.
1: Tak bych chtěl poslat písničku do Zlína mému tolik oblíbenému hudebnímu skladateli Václavu Mňasovi mladšímu.
0: Ano, ano.
1: Přeji mu hodně zdraví, štěstí a hodně
0: nápadů na písničky.
1: Nápadů, no.
0: No.
1: A tady ještě spoustu krásných písniček, takových těch, jak bych to řekl, lehce zapamatovatelných, jako nic složitýho, jako, aby to bylo takový jednoduché, aby se to dobře zpívalo, aby prostě to bylo...
0: A pamatovalo, no, ano.
1: Ano. Takže tomu přeju a přeju taky všem ostatním Václavům, kteří se pohybují jakoby v Dechovkách nebo v Lidovkách a co jim daří, no.
0: Ano, tak perfektní, takže jste si tak pěkně vzpomněl.
1: Chtěl pozdravit všechny posluchače, kteří poslouchají tento krásný pořad a chtěl bych také srdečně pozdravit Ivanku Slabákovou, no, která se nám vrátila už, tak to jsou velice šťastné.
0: No vidíte, a já jsem vám říkala, že to tak bude.
1: Tak věřím tomu, že se třeba příští rok na nějakém festivalu, který ona bude moderovat, tak se možná příští rok potkáme někde.
0: Určitě.
1: Budu se na to moc těšit, no. Protože
0: no jasně.
1: Ivanku už jsem dlouho neviděl.
0: No ale můžete se podívat, jestli tak můžete přes webovou kameru, že ano?
1: Ano, to,
0: no, když
1: to
0: vysílá.
1: To se dívám, no. To
0: no,
1: se dívám
0: vidíte.
1: Na všechny ty moderátory.
0: Ano, ano. Tak, Jarušku, je to vše?
1: Ano, je to vše a vám přeju ještě jedno brzké uzdravení.
0: No moc děkuji, ano, já si toho vážím.
1: A co nejméně bolesti vám přeju.
0: No děkuji.
1: Protože když někdo spadne a
0: ne, neprozrazujte to.
1: No, takhle.
0: Neprozrazujte to. No zkrátka jsem byla nešikovná, no. Tak to je. Tak jo, tak Jaroušku, mějte se, ať se vám daří.
1: Mějte se.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Když jsem byla u maměnky, Lidová, Jarmila Šuláková a Broln.

0: No, dozněla krásná písnička lidová. Jarmila Šuláková dospívala. No a pojďme, přátelé, na vaše e-maily, které tady mám, a budeme přát milované mamince, paní Jiřince Nezdařilové, k jejímu velkému životnímu jubileu, krásným 95 rokům, z celého srdce, hodně zdraví, veselou mysl a hlavně velký, a teď nevím, co, to tady není dopsáno. Děkuji za lásku, kterou rozdává maminka kolem sebe, přeje Eva s rodinou. Tak snad to bylo trošku srozumitelné. No a pojďme ještě na jedno přání. Dobrý den, vážená redakce. Prosím o písničku pro váženou paní Marii Nečasovou k jejím kulatým dnešním narozeninám. Maruško, přeji ti všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví a nožky, ať tě poslouchají. Těším se na další setkání v Hodonínských lázních, kde jsme se před 10 lety seznámili. Písnička a přání letí do Jedovnic u Brna od paní Jany Osičkové a jejího manžela. Milá redakce, děkuji a přeji celému rádiu do dalších 102 let, ať se daří. Tak my děkujeme a hrajeme písničku, posíláme. Naše dědinečka Stanislav Orechovský a Dambořanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Dobrý večer, dnes má naše maminka narozeniny a je to paní Marie Uhorová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou a celá rodina Zapletalova a přání se připojují i neteře Petra a Martina s rodinami z Anglie. Tak to bylo jedno přání. Já tady pro paní Uhorovou mám ještě jedno přání z Dolního Němčí. V tomto znění tedy přání zní takto: všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí syn Miroslav s rodinou, syn Broněk, syn Radek s rodinou, švagrová Jiřina s rodinou, rodina Uhorova a rodina Zapletalova. Takže bylo to skoro stejné, ale přece jenom to trochu jiné bylo. Tak, přátelé, pojďme na další písničku. Měl jsem já frajárku, Vladimír Hnátek a Bojané.

Tak vážení a milí, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu, neboť je to tak trošku i na přání, když to tak bude, a abychom zahráli pana Zimu, byla tu prosba, tak já jsem samozřejmě vyhovím a bude nám zpívat Josef Zima a bude to známá polka Bílý kvíteček.

písnička známá dozněla, doufám, že jste třeba zanotovali. A pojďme, teď tady máme tady vzpomínku. 26. září 2024 měl rozloučení pan Lubomír Kosík z Brna Králova pole. Byl to svobodný mládenec, bydlel u rodičů s bratranci, prožil s nimi pěkné dětství a jezdíval také do Uherského Ostrohu za rodinou a za stařečkem. Mají tam samozřejmě rodinné hroby. Měl také 92 letou maminku a staletou babičku. Ano, byla rozená Kubínová, narodila se na Kořenci a vzpomíná bratr s rodinami Švagrová, Marie a rodina a Honzík. Tak pojďme na další písničku, která je připravena v Mladých Vinohradech. Pánové, nebo Konečný, Josef Konečný napsal a pojďme si poslechnout Lácaranku.

0: dozněl nám Valčík v Mladých Vinohradech, dohrála nám Láca Ranka. No a přátelé, my půjdeme na další písničku a bude to lidová Svic mi jasný měsíčku. Otextoval, ne to, tady textař není, ale je to lidová a bude nám zpívat Anton Gajdoš a mužská pěvecká skupina a hraje ludová hudba Miroslava Dudíka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Anton, Gajdoš a mužská pěvecká skupina nám dospívali, ludová hudba Miroslava Dudíka dohrála. No a my se budeme věnovat, tady přišly nám e-maily, tak pojďme si je předat. Tak dobrý večer, paní Navrátilová, moc vás zdravím a prosila bych poslat písničku Tam nahoru k obláčkům pro naši bývalou kolegyni a kamarádku paní Teresku Odehnalovou z Černé Hory, která nás opustila 4. července 2026 a dnes by se dožila 80 roků. Kdo jste ji znali, prosím, vzpomeňte. Alena z Bystrce, z Brna. Tak samozřejmě určitě písničku pošleme, která to bude. Bude to taková veselá, ale já si myslím, že i v tomto případě máme vzpomínat vesele. Co říkáte, přátelé? Malá hospůdečka Vladimír Pfeffer a tu faranka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A máme tady další e-mail, pojďme na něj. Prosím o pěknou písničku pro manžele po Švecovi do Lipové u Slavičína, jen tak pro radost, ať se také ozvou, sedím na dvoře, tak poslouchám, dlouho se neozvali a děkuji za písničku. A tento e-mail poslal pan Jaroslav Čech, kterého zdravíme, ať se vám dobře sedí. No ale přátelé, my tady ještě nám, vidím, že se nám tady rozblikalo, tak pojďme, vezmeme ještě telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Blahopřání.
1: Dobrý večer. Paní Květuško, já bych chtěla popřát, bude Václavu strašně moc, tak panu Václavu Vrbíkovi k svátku svatým Václavovi.
0: Ano.
1: Tak bych mu chtěla nechat zahrát a pěknou písničku, protože bude strašně moc, tak povrám, zkusím to.
0: A ještě mi řekněte to druhé příjmení panu Václavu.
1: Vrbíkovi.
0: Jak prosím?
1: Vrbíkovi, sousedovi.
0: No dobře, my ho neznáme, tak potřebujeme vědět jenom, kdo to je, aby vědělo okolí. Ono totiž, vy tam máte puštěné to rádiečko a ono to, tak jak si nám bere, tam trošku tu srozumitelnost.
1: Já, Klinko a Sobulky, Josefka, tak je sousedka, tak chci mu popřát, bude Václava, tak bude jich strašně moc, říkám, tak všechno.
0: Ne, ano, to jsou, dobrý, to jsme rozuměli, jenom to jméno nám tak trošku se tam zahltilo. Dobře.
1: A Vrbí.
0: Tak ano, tak paní Klimková, já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří, ano?
1: Tak já děkuji vám za vyhovění, za přání.
0: Ano, ano, ať se vám daří, nashledanou. No ale já si tady vezmu další telefon, tak pojďme na to. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No dobrý večer, paní rektor, to tady je Franta Zborková.
0: Vítejte, jejda, prosím, prosím, vypněte rádio, ono to tam zase bere tu vazbu. Ale úplně vypnout, ano?
2: Úplně jsem vypnul, ano.
0: Perfektní, no teď vás slyšíme krásně.
2: Kteří dneska dělali vinobraní, tak nádherný počasí,
0: ano.
2: Tak nádherné pohodě.
0: Ano.
2: No to se málo kdy podaří, když vzpomínáme zpátky. A jsme sbírali ve sněhu.
0: No
2: a
0: ano,
2: tak
0: ano.
2: A tak všem vinařům popřát hodně zdraví, hodně štěstí. A ať hodně narysují, je to špatnější, jak to bývalo.
0: No,
2: no tak ale takový je život, taková je příroda, tak to musíme brát.
0: Ano, máte pravdu.
2: Taky skončil a tak bych chtěl poslat písničku všem vinařům a všem přátelům vína, ať se jim daří, ať nevěší hlavy a na rok to bude lepší.
0: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím a přeji vám krásný večer.
2: A já vám taky děkuju.
0: Ano, a dobré sny vám přeji. Třeba o víně.
2: Ano,
0: ano. Naschledanou. No a přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme nachystánu. A je to Nemožu, synečku a Moravanka.

vážení a milí, poďme na poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Vyčerpali jsme e-maily, telefonáty a pojďme na Otvírej dívča Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

Tak polka dozněla a pojďme, přátelé, loučíme se. Skončil pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těší Karel Hegner. No a v této chvíli posloucháte skladbu Jiřího Tesaříka Imtal, kterou pro nás hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám krásný a pokojný večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin. Český rozhlas. Zprávy. Policisté v Brně vypátrali jednoho z uprchlých vězňů, druhý je zatím dál na svobodě. Michalská pouť v Otrokovicích zítra omezí provoz městské hromadné dopravy. Zájem škol o program Erasmus Plus roste. Přes noc a k ráno bude skoro jasno s mlhami a s nejnižšími teplotami kolem 4 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Jednoho z uprchlých vězňů, kteří svévolně odešli z nestřeženého pracoviště, dopadla policie v Brně. Muži utekli v prvním zářijovém týdnu. Vězni jsou z kuřimské věznice. Hlídka jednoho z nich vypátrala na brněnském Tomkově náměstí. Informace o pobytu druhého vězně mají lidé hlásit na linku 158. Dopravní omezení si zítra vyžádá Michalská pouť v Otrokovicích. Výluka potrvá od 5 ráno do 20.30 a dotkne se linek 2, 55, 56 a 57. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Dotčené spoje pojedou mezi zastávkami Hurdisky a Baťov autobusové nádraží přímo, bez zajíždění ke Společenskému domu, a to i v opačném směru. S ohledem na očekávaný zvýšený počet cestujících budou na dotčené linky nasazena kapacitnější vozidla, včetně kloubových trolejbusů. Cestující na lince 56 by také měli současně počítat s již probíhajícím omezením v ulici Karla Čapka.
2: Do programu Erasmus Plus je letos zapojených víc než 900 školek, základních i středních škol, to je víc než 70 víc než loni. Uvádí to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Děti se v cizině učí nebo plní povinné praxe. Učitelé si vyměňují zkušenosti se zahraničními kolegy. Největší zájem je o Španělsko, Francii, Německo nebo Slovensko. Papež Lev XIV. Na mši v Paříži řekl, že se člověk nemá uzavírat do sebe. Podle papeže se má člověk naopak obracet k druhým a pomáhat potřebným. Lev XIV. To řekl na venkovní mši v centru Paříže, kde ho podle Vatikánu sledovalo až 700 tisíc lidí.
4: Když papež projížděl papamobilem přes bulvár Champs-Élysées, vítali ho statisíce lidí a mávali přitom žluto-bílými vlaječkami. Lev XIV. Poté z oltáře postaveného speciálně pro tuto příležitost na náměstí Svornosti řekl, že Bůh miluje všechny bezpodmínečně.
5: Pro Boha nikdo z nás není jenom občanským průkazem nebo číslem. Pro něj je každý člověkem jedinečným a nenahraditelným.
4: Papež předtím na severu Paříže navštívil centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v neděli v Lourdách na jihu země v soukromí vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí. Během dnešní noci očekávejte převážně skoro jasno a později nebo k ránu se v údolích lokálně vytvoří mlha. Nejnižší teploty budou kolem 9 až 5 stupňů, při bezvětří čekejte pouze kolem 4 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dočasně uzavřeno je centrum na Pajedel na Zlínsku. Koná se tam totiž svatováclavský pochod. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Folklorní notování. Přeji vám pohodový sobotní večer u poslechu našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Pánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek, odpovídající dnešnímu kraji. A Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje, jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohém unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru Zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nespívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že Zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přeci jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: jste chtěli vědět, co jsem.
1: Pojďte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odchází. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšiřovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmošky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvána vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, ne zvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky nim jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruju internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy, nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysílu.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu. Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmaril,
1: no, ty vlastně taky nejsi jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto.
7: Ale přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: Kolik je tady Češek?
7: No, 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že si tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Uhum. Což je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, bránit si a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoci má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést. No.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné – vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch sere, byli velmi vystresovaní po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov, благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomili
1: se. Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, a že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Paní Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lepší nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně jí to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastovala v ansambli.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tylko na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. Já blagodárna.
1: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
6: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
0: Sevou Chlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o babím létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. jestli na nás nedostávají granty. Peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
9: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí leto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet, míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
10: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
9: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
10: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
9: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
10: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
9: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
10: Tak můžem to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě mají.
9: Od vás zelená?
10: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mi a oni přeje Goranka Oljača.

0: přesně 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne, mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: No, ano. Jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host v mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno. Já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
5: Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
5: Podívej, já si to
6: jenom
5: taky...
6: to ne.
7: No. A nebo klidně duet.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor vančáků a vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.

0: vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
1: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro si.
1: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofóra, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
2: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
2: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
2: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
2: jako
0: jasně.
2: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
1: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
1: hal.
0: Takhle.
1: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
2: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
2: zákruta,
0: ano.
2: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
2: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
2: ne.
0: Nevíš, kdy stávala
2: tak
0: dívka do školy.
1: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
2: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
2: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu. A
1: cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pak když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Výtěžek z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsou... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod, pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, no,
9: to
5: bicí, za to, byly to bicí. Bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za to bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem.
9: Ale ten jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak
6: Honzo. Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše kolegyně míchají, promíchá.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali, no.
4: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on se vyhlášce vůbec nezakázaný.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
6: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
7: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtiššího pianissima až po burácivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
2: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barrandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. Ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano. Je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů, z těch mladších, ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické víš,
3: jak ty soblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hyperastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky.

0: dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavíječ. Další možnost slimáci, pazáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako, troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co zletěla ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu, a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety a nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálií méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny. Sport. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
7: Nekecat! Alibot!
8: No,
7: tady.
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
7: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
8: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Zašli graci bez hudby!
6: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
4: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě. Jo. Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tato věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře, jde. Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo,
6: pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: Ha. To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo.
6: Ne,
7: rychle to sjedeme tu scénu. Ludsko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co neprská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechám!
7: Klid.
6: Herci!
7: Prosím vás, ne, klid, prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát, jo?
8: Pojďte, jdi si
7: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
6: Shakespeare, kdy to viděl?
8: Lehni!
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, ne, Bohuček? Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, ne, Bohuček? Opatrně.

0: Chceš se napít?
1: Ne.
0: Ale ne, napíš se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napíš. Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to držíš, vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
1: Ne.
0: Stydíš se poprvé?
1: Ne, po druhý.
0: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
2: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mi jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
0: bup! A teď dělá. Ona Alžběta.
3: V životě opravdu já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on jen začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnadit nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
0: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
2: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: chytrik, no vůbec nic. Co rování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabrota teď má poraď.
1: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
2: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám debatu? Ty jdeš, kdy jsi narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
3: Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že o hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
2: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo musel tady v té tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, jak mohu řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
4: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
1: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, uběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Uběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Uběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. Oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu Lucie SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
2: Vánoc, svátá noc. Franto! Reseš,
5: zase.
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
5: ale
2: co?
5: Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle co?
5: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
5: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
5: Jo. A o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
5: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někoho... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
5: Ale...

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašské království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoce, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, do tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Byl mě asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsi, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Pořád jedáš.
2: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom srybovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš?
1: Vidíš.
2: Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkný tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten, no, ten to utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já no, jsem... to byste asi nedokázali.
3: No, ne. Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde. Au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale... To vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ne, tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: Krku.
5: V krku?
3: Aha, no, a tak tam nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hned takto ale... a trepat ano, nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Děkujeme,
3: to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. A si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář po čase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát, můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu. Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčoch Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, tak velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne. Ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože a můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, potvor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle. No, ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostudu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací
2: ti? Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A normálně při vyšetření. No. Tak. A teď se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Ploska, to ne.
0: Hmm.
2: A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo? Jako kluky, chlapy, holky, jako v Daní. Už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Hmm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, někdo spodní. Takže já jsem kapal vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: No, tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně. Tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A to je důležité.
2: Opravdu byla. Jako,
0: to je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: A počkejte, ještě musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to znali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a nikdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let. A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná nějadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím,

0: a co nesnáším teda vyloženě k tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
1: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
0: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
1: no,
0: jako
1: je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. Člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoc s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
0: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí tížily. Vyloženě ona měla o nějaký číslo větší velikost.
1: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
0: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo, dvojka to je takový průměr.
1: Ano.
0: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
1: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
0: A to je prsata.
1: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
0: A vlastně,
1: dejme tomu, před pár lety možná, třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
0: 37C to vůbec, jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
1: Ale to já už vůbec jako ne, ale tak, tak nějak...
0: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
1: Moc děkuju za zavolání. Díky.
0: Krásně, já moc vás zdravím.
1: Taky. Dobrou noc, díky.
0: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk, na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zirková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tady zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach jako
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem musím přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to co se zastavme, jaké babské typy, nebo co čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prso, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět. Tak to myslím, že bylo tak jako k užitku. No.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence?
0: Ne. Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si mě si teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat. No, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no, to
0: tak
1: je. Pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, protože jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím, rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský, povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák, a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se
1: dobrou
0: daří.
1: Noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Mám taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás muže, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítáná.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Večer. Tak já.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No. Tak budu 2 měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, jsem holku zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a tata válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SNB, protože v momentě, jestli znám předpisy a už mě, jakož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, příliš stavební, tak jsem ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestal okénko a třikrát jsem mu zapakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní v civilu, v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stáhla okénko. Začala na něho, abych se nespeřil, 3 jazykama, východňářský, maďarský. Co jsem ještě zapomněl, východňářský, maďarský, jo.
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma, nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6, na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, celka. Tak vypadla na to příslušníka SNB, kromě jiného byla ještě zrzavý, spadla a tím mám nadama na krk a trénovala klíky. Ale vždycky se jí podlobily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, víte, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla, domlát jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prasazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě dozad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně je má jaká?
1: No ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, dopa by se s tím tahal. A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat podprsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, jedna, která byla
1: silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného. Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi. A ona, když se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, paní.
0: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju, děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
0: a
1: dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3:30 dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do druhé hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, a nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Pravožnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušovit.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda, přihořívá.
5: Nejradši mám takový, co nose, prsenky.
9: No co? Vem si pod prsenku.
10: No jsem v práci, ne? To víš, ty bys si to dovolit nemohla, za to bys moc nedostala.
9: No pojď si rozepnout ten zip.
11: Přejete si.
12: Bože, takový vlahý večer.
13: Chtěla bych nějaký milostný román.
11: Prožít nebo přečíst.
12: Jsem daná.
7: Trochu masochistka, že?
14: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
15: Všim.
14: Téska, modeli.
7: Zasni.
11: Mě to tak rozrušující, co jsem už lidi to nezažil.
16: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senzační.
17: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
18: Toj? A že si tomu stoupne?
19: Pamela, signora. Kosi.
9: Jo, kosi. Asi tam.
7: Velebrosti.

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra. No pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hynek z Vysočiny.
0: Hynku, pověste, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradíčkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě, já jsem říkal, že kdybych napsal poem, Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně ale spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen, bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna a je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste si vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm.
0: Děkuji.
2: Já jako upravu jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prosou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím.
0: Ha? Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vlastně poslouchám. To, já nevím, odkud pocházím, Teogare, já jsem dcerka z Valašska, kde se narodila v Karolínce, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vidoviče. No a to ještě prsám, no. To, když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, moje dcerko, děs, když jsi jak opuchlání, no a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, ani když jsme měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tak tím jak by jsme, protože jak můžu být hubená, že? Brácha tady jak týčka a nikdy tlustí nebude. To je takový typ člověka, jo. Někdo nepřibere, kdyby směno, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a celky oči.
0: Chápu.
4: To se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mi říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
0: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňovat mléka spustit

Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někde se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná.

0: Pozornosti zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vstažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za dva roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa požehnaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubyly prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méněcenná prostě. Vadilo.
0: Jiná,
2: to
0: jako, že... jiná, na odstřel, ano, jiná. Na posmích.
2: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak
2: ne,
0: tam
2: ne,
0: to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo...
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Maminka tam vždycky říkala, si z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano. Myšleno tím ano. Pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou. Jako. Není to takový komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení? Nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano.
0: Protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda.
2: Aby se cítila dobře.
0: Že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti. A mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Tak mě to odstranili, už je to 16 roků. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vyspává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Opravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama tu bulku?
1: No, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám, nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. Teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Než...
0: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život.
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Ano, ale hned já mám dvě dcery a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím bodovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to zapáne, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstranil ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jenom jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr a půl A mořka ale ne vína. My jsme vinaři jako spolu. Takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. On to dělá tolik let dlouho do urologii a on je opravdu řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už může mít bodovat víno, už může mít hodnotit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou... Jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byla srdcem, když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem v lázni v Poděbradech v celý květen, takže jsem si tak jako užívala. To, no, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaké lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgyně ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega. No. Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili, výchozí závěr byl buď operace, anebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De fakt, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků.
0: Hmm.
1: No,
0: chápu.
1: Někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám. I ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak. Tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef Vyšlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželstvím mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim měla, tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
1: Všechny posluchače taky. Dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Štamgast, taky štamgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
5: No.
4: Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo?
3: Ještě,
4: já myslím, no, že to jo, dáme no, docela dohromady. Jo, pojďte.
5: Tam dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, Mira vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vytázky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No nepostřelili jsme to. Ne.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: Jo, no to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, hej. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Tam jsi říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně. A než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí. A Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

ten příběh na maličkém lístku. Změnil se náhle scénář filmový.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa

0: zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
1: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu v Ústí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dinej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťák, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn, to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Lučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
0: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
2: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyve, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytnul, tyve. Policajt? Jsi v pohodě?
3: Kdy se to stalo?
2: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
3: S jakou Miladou?
2: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyve.
3: Jaký kreten?
2: Já nevím.
3: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
2: No jak jsi ty kretene, kreten?
3: Kde je u tebe kreten, ty?
2: No, tak já nevím.
3: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
2: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
3: No tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
2: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
3: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
2: Hele.
3: No výborně, no, dobře, no tak.
2: Ty vole, to byla dobře, pecka,
3: nemusíš. Dobře, tak.
2: My jsme se znova narodili, chápeš to?
3: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
2: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
3: Co?
2: Slivovice. Tak si dej, když
3: no
2: jsi šoku
3: ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
2: Mandy, čili parkování.
3: Ježiš, ale to je dobrá, čili to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
2: Z Moravy.
3: Kuně, od nás?

0: Ne, výborná je, když ta výborná člověče. No ale nepil ty si náhodou za jízdy?
1: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
0: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
1: Ne, ve službě nechlastám.
0: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
1: Čistý jak lilium.
0: Jo, jo, jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
1: Co, jak si to...
0: Čihám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině, tak zaplatíš pokutu, dělej.
1: Zase pokutu.
0: Dej si pokutu, jasně.
1: Vždyť ty už
0: buď rád, že je to jenom pokuta.
1: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
0: Já to víš, že ti tam nedám trestní body, ale trestní body, díky, no. Tak. Tak.
1: Tak.
0: Co počítáš zase?
1: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
0: No jo, to víš, jo.
1: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
0: Jako myslíš?
1: Jako ty by nahal.
0: Kolik za ní dáš?
1: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
0: No tak, pojď, třeba za 5.
1: Co za 5?
0: No za 5 táců.
1: Co za 2?
0: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče. Za 3.
1: Dobře, tak za 2.
0: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
1: Dobře.
0: Hele, zbraň chceš?
1: Zbrojní průkaz.
0: Zbrojní průkaz, jo?
1: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
0: O to jo, na čí jméno by to bylo.
1: To je konečně jméno.
0: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
1: Já myslel hned na fleku.
0: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
1: Mailem?
0: Mailem, no. Víš, co to je mail?
1: Adres, ne, nevím, nějaká no. Nemoc blbá.
0: No, blbá nemoc. No.
1: Češ je dobrý, ale.
0: Dobrý, jo.
1: To je výborný.
0: Jo.
1: Fakt jsem hodně spokojený.
0: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
1: Už moc peněz nemám, člověče.
0: No,
1: ale ještě, počkej, něco bych tady pro tebe měl.
0: No.
1: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
0: co?
1: Je tady.
0: Co
1: já ves na klíně Zemlbábu.
0: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
1: To není normální Zemlbába.
0: Co?
1: To je s trávou.
0: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
1: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
0: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Jo, je hodně ty báby veselý.
1: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
0: No.
1: Růžový kamiony.
0: Co? To je ta krýva, si?
1: Ne, díky.
0: To je dobrá čeče.
1: Jen si ne.
0: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
1: Klidně.
0: Můžu něco říct?
1: Ne, pojď do toho.
0: Můžu, jo?
1: Jasně.
0: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
1: Ten váš, jo?
0: Ten náš ministr. Hele, ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
1: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
0: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
1: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
0: Cože, co?
1: Kamaráde, takže tě zatýkám.
0: Cože?
1: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
0: Ty vole.
1: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herc ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
4: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
4: Máme tady nový koště a to nám dobře mlte. To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
6: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
6: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
6: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
6: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
6: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
6: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
6: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
6: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
6: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
6: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
6: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
6: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlvám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
6: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu.
6: Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Lejte, slezte dolů.
6: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: A proč by byli v koncích?
8: No,
9: to je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak.
10: No, třeba půjdete na houby.
8: 26.
10: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
6: Ale no tak, dědo.
11: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
12: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte cipnout!
0: Vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
7: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
7: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
11: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
7: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm, jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no, přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale bavilo ho to, jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No, ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bez lim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Jste pourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Já mi se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si dověřit, to máš lepší. Já neumím hrát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a vladě. No tak, vem si. Já si musím vtipnout.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty mi dáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sam jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se postrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo? Jo, čau.
2: Takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda. No.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozzářený očiska v hledišti, a pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínou ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.